0: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná, ověřená odborníky. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. onkokosmetika.cz.
1: Tvůj nejdůležitější den si zaslouží zvláštní pozornost.
2: Tvůj nejdůležitější den se nesmí pokazit.
3: Tvůj nejdůležitější den musíš prožít naplno.
4: Svatební sezóna v rezortu Svět je zahájena. Originální prostředí, obřad, hostina, ubytování, skvělý personál a to vše na jednom místě. Stačí říct
3: ano.
4: Rezort Svět. Nejkrásnější svatba na světě. www.resortsvět.cz.
5: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.

0: Hit Radio City.
1: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
2: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná, ověřená odborníky. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. onkokosmetika.cz.

0: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná, ověřená odborníky. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. onkokosmetika.cz.
1: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
2: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. Projekt @ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.

0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
1: Tvůj nejdůležitější den si zaslouží zvláštní pozornost.
2: Tvůj nejdůležitější den se nesmí pokazit.
3: Tvůj nejdůležitější den musíš prožít naplno.
4: Svatební sezóna v rezortu Svět je zahájena. Originální prostředí, obřad, hostina, ubytování, skvělý personál a to vše na jednom místě. Stačí říct
3: ano.
4: Rezort Svět. Nejkrásnější svatba na světě. www.resortsvět.cz.
5: Páchnoucí klimatizace po zimě?
6: V autě 40 stupňů?
5: To nechcete.
6: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
5: Jsme tu pro vás.
6: Klima Express.
5: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
6: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
5: Skočte si nakoupit.
6: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
5: Objednejte se na
6: klimaexpress.cz.
7: Radio. She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about the dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy, face it.

0: Hit Radio City.
1: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.

0: tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Tentokrát jsem si pozvala Karol Akvído, Pokáče, Lollipops, Milana Peroutku, Káju a Bambuláčka, Adélu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky právě teď na denprincezen.cz.
1: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
2: Housebrand Café, per favore.
3: Si, signora. Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
4: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
5: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
6: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great brands.
7: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
8: Zažijte Zoo Praha jinak.
9: Vršovické divadlo Mana uvádí po zavíračce v bývalém Sloninci komedii Ptáci, zvířata a moji příbuzní pod záštitou britského velvyslance.
8: Navíc 200 korun z každé vstupenky pomáhá přímo Zoo.
9: Poslední týden v červnu pod širým nebem. Vstupenky na vršovickedivadlo.cz.
10: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
11: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
10: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
11: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
12: Už zase nejde internet.
13: A Wi-Fi je pomalá.
12: Ne.
14: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hip-hopu a pod vedením rodilých tanečníků.
13: Yes,
15: taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
13: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
14: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
16: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
17: A tava!
18: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
16: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
18: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticket Portal.

0: nový plot mám.
1: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Atención, señoras y señores.
3: La Tropical Party opět roztančí smíchov. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
2: La Tropical!
3: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
2: Yeso!
3: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
2: Awarashar!
4: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
5: Mami, proč máme všechno od konceptu?
6: To jen se zeptej, tatínka.
7: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
8: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
9: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. České firmy se připravují na návrat EET a moc se na to netěší. Podle posledních průzkumů očekávají více byrokracie. Zhruba 40% z nich má potom za to, že změny přinesou více digitalizace, bezhotovostních plateb a omezení šedé ekonomiky. Přesně to si od zavedení elektronické evidence tržeb slibuje vláda. Ročně by si měla státní kasa polepšit o více než 14 miliard korun. Kuriozní a tragická zpráva přichází ze sousedního Rakouska. Na manželský pár v důchodovém věku tam zaútočilo stádo krav. Zatímco žena jeho následkům podlehla, muže převezl do nemocnice v Innsbrucku vrtulník. Rakousko navíc registruje smrtelné útoky krav už 3 roky za sebou. Podrobnosti toho posledního se stále vyšetřují. Čeští hokejisté nemají čas truchlit, už dneska je totiž na programu další utkání světového šampionátu. Svěřenci trenéra Rulíka v něm vyzvou do posud nejtěžšího soupeře, Švédsko. Utkání startuje ve 20 hodin a 20 minut a sledovat ho můžeme na obrazovkách ČT Sport. A teď už pojďme k nám do regionu.
11: Dneska začíná 12. ročník festivalu Open House Praha. Nabídne debaty, přednášky, výstavy i speciální prohlídky. Akce vyvrcholí o víkendu, kdy se otevře více než 100 běžně nepřístupných budov a prostorů na celém území hlavního města. Jejich seznam a další informace najdete na webu openhousepraha.cz. A ještě přidám počasí. V naší metropoli má být dneska nejprve polojasno až jasno, postupně je většinou oblačno a jen výjimečně se vytvoří přehánky. Nejvyšší teploty mezi 19 a 21 stupni. Z Prahy Dominik Šmaus.
9: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: Začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. 6 hodin, 2 minuty a jsme kompletní. Krásné ráno vám přeje Jasmin, David a já.
2: Krásný ráno.
1: Ahoj.
3: Že jsi taky přišel podívat jenom za náma.
1: Přišel jsem se kouknout. Mě by strašně zajímalo. Já jsem přišel tady k počítači, k masážnímu pultu a je tady prezervativ. Byl tady připravený. Znamená to, je to, Davide, od tebe taková jako podprahová informace, že se nemáme množit.
3: Hele, už nebyl jsi tady v pátek, už se nikdy nedozvíš, co se tady dělo.
1: No jo, taky vás rád vidím. Taky vás rád vidím a jsem rád, že tady jste i vy, že jste si nás pustili. David Guetta tedy svým Stones and I. Tím začínáme. Hezké ráno.

0: 6.06. David Guetta na Hit Rádiu, krásné ránko vám přejeme. Já teda musím říct, už jsem probuzen po tomhle songu, tak doufám, že i vy, kdo jste u vašich přijímačů, co vy dva.
1: Taky jo.
2: Ne, opravdu jako probudí to.
0: Hodně, hodně. Ale my jsme se tady shodli a možná to máte i podobně, kdo nás posloucháte, že ten návrat do pracovního procesu byl trošku náročný po víkendu a nevím, čím to bylo.
2: Tenhle týden je to opravdu znát víc. Já jsem i víkend prospala celý. Já jsem byla úplně mimo a dneska bych v tom nejradši pokračovala, ale zvládneme to tady.
0: Já si myslím, že u mě bude ten problém s tím, že jsem ten víkend moc jako neprospal, takže možná tam bude zakopaný pes. David asi jako stále v pohodě.
1: Úplně v klidu. My jsme teda, když se budeme bavit o víkendu, měli první grilovačku letošní.
0: Nekecej.
1: Byla hodně specifická tím, že byla taková zima, že jsme byli všichni jakoby obestoupení kolem toho grilu.
0: Takže jste se tulili.
1: Takže jsme se v podstatě tulili a bylo to fajn.
0: Takže ten prezervativ, který tady je na stole, a někde, kde se tady vzal, ono na něm je tady napsáno, je reklamní, je z jiného rádia, které je tady u nás v budově.
2: No,
0: a já nevím, jak si to mám vysvětlit. Co se tady dělo o víkendu?
1: O víkendu taky nevím, já jsem byl doma a ještě připomenu, že ta grilovačka byla rodinná, takže doufám, že jsem ti odpověděl.
0: No tak jaký jste měli víkend vy? Pojďte nám napsat, protože za malou chvíli začne minuta šampionů, tak nám napište, jak se jmenujete, odkud jste a jak vypadal váš víkend.
2: Budeme mít 60 sekund na to přečíst všechny zprávy od vás a číslo k vám, k nám teda, 777-937-777.
0: A teď k vám letí další hity, tohle jsou Train na Hit Rádiu, hezké ráno v 6.07.

0: Rain. Hey Soul Sister, 6 hodin 11 minut, posloucháte Hit Radio, krásné ránko. Tak jaký jste měli víkend? Začíná minuta šampionů právě teď.
1: David Žacler byl s dcerama na dní hasičů v Trutnově a bylo to prej super.
0: Martina Kladno celý víkend strávila na zahradě.
1: Ula okrouhla u nového boru, rozvážela svatební koláče po celé rodině.
0: Petr Most celý víkend skládal skříně a přežil.
1: Tomáš Ostrava uklízel garáž a našel věci, které neviděl 10 let.
0: Wendy Husinec u Prachatic navařila, uklidila a pak odpočívala.
1: David přeje dobré ráno z ostrova Murter v Chorvatsku, káva se snídaní na stole, mají 12 stupňů, zataženo přes den 20, víkend odpočinkový s rodinou.
0: Pepa Beroun, sázení kytek plus kontrola včel.
1: Petra Svoboda nad Úpou, rodiny byly na skvělém Pokáčově v Praze a pak se přesunuli na chatku.
0: Jeřina, víkend pohodička, sobota akváček s rodinkou, neděle kolo s dcerou a psem, idylka.
1: Petr Zlín, víkend hezký, postelový tulící.
0: Počkej, nám to nestačilo. Tak, teďka jsem se ztratil trošku. Živán z Nového Jičína. Zdravím vás, víkend pracovní a deštivý, pak vše prospal.
1: Bohumila Karviná v sobotu zvládla zkoušku za A, wow.
0: Kača Olomouc, dobré ráno, úplně nejlepší, opět sraz Amerik a pohodička klídeček. Petra Zlín, víkend hezký, postelový tulící. A pozor, Květa Děčín, v sobotu jsem promilovala s přítelem a neděli to už jsem byla zase v práci.
2: Teď co bylo náročnější?
0: No, to je otázka. To je otázka.
1: A ten povzdech, jak jsi to hezky zahrál.
0: Kdo se o víkendu pomiloval, nechť zvedne ruku.
2: Proč jsem sám,
0: ruku
2: Michale.
0: Jedinej? Kdo se pomiloval se svým partnerem, ať zvedne ruku.
2: Kdo se nepomiloval se svým partnerem.
1: Kristova, no. Tak děkujeme za zprávy, jste úžasný a bylo jich spoustu, tak děkujeme.
0: Máme pro vás pocit, že tě ztrácím. Poetika na Hit Rádiu v 6 hodin 13 minut. Krásné ránko.
3: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: 6 hodin, 19 minut. Avril na Hydrádiu. Co mělo happy ending, byl sobotní hokej. Dámy a pánové, v sobotu jsme přepisovali hokejový dějiny. Teda, ve velkých uvozovkách, jo. Česká repre poprvé v dějinách prohrála se Slovinskem. V prodloužení nás porazili 3-2. Takhle, kdyby nás porazilo aspoň Slovensko, jo, ale tenhle stát, který není ani na mapě, za mě jakoby nestačilo, že když jedeme do Chorvatska k moři, tak za ten jejich půl kilometr dálnice zaplatíme nejvíc peněz z celý cesty a my s nima ještě prohrajeme, jo? Tak já nevím.
1: Jako je to nemilý, navíc pikantní tam je, že vlastně hlavní hvězdou jejich zápasu je brankář, který je Čech.
0: No počkej, to není vůbec pikantní, to je pěkně naprd.
2: To mu nikdo nemohl před tím zápasem zavolat, pro boha.
0: No a já na to,
2: se.
0: No já na to koukám, my jsme na to koukali s Tchánem Tchýní a mojí přítelkyní, teďka ležím u té telky, ne, a říkám si, tě, proč ten Horák prostě jako on je Čech, proč to nepustí, ne?
2: No to bylo takhle, před tím zápasem se ukázalo, že oni nemají ani jednoho zdravého golmana, tak nás poprosili, jestli bychom jim jednoho jako nepůjčili, víš? Jak se to vždycky dělalo na rybníku.
0: Já jsem si říkal, že mu to nebylo blbý, jako, víš? Že, se, ještě? Že se pak mohl podívat těm našim hráčům do očí, jako, víš? To je patriot, tyhle.
2: No. Ještě řekni to, co jsi říkal o té Tchýně, jak přišla do toho zápasu.
0: Jo, takhle, já jsem nechtěl, ale teď já už musím. No, ona Tchýně u toho nebyla a ona pak dorazila, vlastně...
2: za stavu 2-1 pro nás,
0: za stavu 2-1 pro nás a pak se to vlastně celý tak nějak jako... Takhle, nechci to připisovat na vrub jako jí, jo, ale opravdu ona přišla.
2: A začalo se to hroutit.
0: Začalo se to hroutit, jo, přesně od té doby. A ona ještě... A ona se tomu začala ještě smát, říkala, no, ty naši určitě nevyhrajou. A začala tak jako rejpat, ale jako, že jsme se toho dělali jako legraci všichni, no a nakonec měla pravdu, no.
2: Tak doufejme, že dneska tvé Tchýně ve 2020 nebude u televize.
0: Nebude, takže vyhrajem. Dneska Česko-Švédsko.
1: Je to tak.
0: Česko-Švédsko 2020. No tak si spravíme chuť dneska večer asi, co vy na to?
2: Držíme palce.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z CarGlasu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na CarGlas.cz.
5: CarGlas

0: Je na slevě až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
1: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
3: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
4: Kdo zaváhá, neušetří. Už jen dnes vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
5: Páchnoucí klimatizace po zimě?
6: V autě 40 stupňů?
5: To nechcete.
6: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
5: Jsme tu pro vás.
6: Klima Express.
5: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
6: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
5: Skočte si nakoupit.
6: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
5: Objednejte se na klimaexpress.cz.
7: Už 115 let je jedním ze symbolů Prahy.
8: Od architektonického skvostu až po sídlo primátorů.
7: Poznejte s námi příběh nové radnice na Mariánském náměstí.
8: Hlavní město Praha vás zve na jedinečnou venkovní výstavu o její historii i současnosti.
7: Navštívit ji můžete od 1. do 31. května na Mariánském náměstí.
8: A vstupné je zdarma.
7: Více informací najdete na praha.eu.
8: Vaše hlavní město Praha.

0: lístky na www.levnězčiny.cz.
1: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho!
2: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
3: Řešení je úvěr od Acema.
2: Ale já potřebuju půjčit hodně.
3: Řešení je Acema.
2: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
3: Řešení je Acema.
2: A co když potřebuju 20 milionů?
3: Řešení je Acema.
2: A 30?
3: Acema.
2: A 40?
3: Acema.
2: A 50?
3: Acema. Jde to i bez banky.

Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio City.

0: mu dobrému lidu Robin Schulz a Fastboy na Hit Radio. 6:31. Co pro nás má David?
1: Ranní update.
2: O knihy je v Česku stále velký zájem. Letošní ročník festivalu Svět knihy navštívilo tentokrát na 65 tisíc lidí. To je o zhruba 2 tisíce víc než v loňském roce a doposud rekordní návštěvnost. Lebku svaté Zdislavy se podaří dát dokupy, vzácná relikvie byla o víkendu vyjmuta z betonu, teď čekají práce restaurátorů. 35-letému pachateli potom hrozí až 8 let ve vězení. Taky neandertálci chodili k zubaři. Podle posledních studií používali předchůdci člověka kamenné nástroje k ošetření zubního kazu, a to zhruba 60 tisíc let před dnešním dnem. Naznačuje to stolička nalezená v jeskyni na jihu Sibiře.
3: Jako měli to těžký neandertálci, já jsem koukala, že se dožívali nějakých 30 až 40 let, takže já bych to měla za pár, vy dva už byste byli pod drnem dokonce.
4: My už tady nejsme.
2: Aspoň bychom nemuseli tolik k zubaři. Mě spíš jako zaujalo to s těma kamenama.
4: Ano.
2: Si třeba, když šel tehdy k zubaři, k nějakému neandertalskému, mohl dát taky takovou tu injekci proti bolesti, víš?
4: Jako anestezii.
2: No.
4: No, takhle, myslím si, že na anestezii byl ten větší kámen vedle.
0: Bon Jovi, It's My Life, 6:32 na Hit Radio, hezké ráno.

0: Tohle je pondělí Hitrádio, snídaní šampionů, 6 hodin, 40 minut s vámi Michal Jasmin a David. Přejeme vám krásné ránko.
1: Pánové, hlavně, odebírali jste někdy příspěvky nějaký OnlyFans modelky? Myslím samozřejmě naše posluchače, vás se zeptám klidně, taky jste se tak jako uculili?
2: Já ne.
0: Já taky ne.
1: Dobře. Existuje jedna OnlyFans tvůrkyně, který její fanoušek během 2 let poslal asi 40 milionů korun v přepočtu, jo. 40 milionů, což je fakt dost, jo. Během 2 let. No a domluvili se nějaký randíčko, povedlo se to, přetavit to do reálu. Tak se jako setkali, podíval se na ní a řekl jí potom, že je v reálu nějaká tlustá.
0: Ty jo. Pro mě už jedou. Slyšíte to houkání?
1: Přijde mi to vlastně fakt hrozný, jako ale z obou stran, jo. Možná teda pohled chlapa nejdřív, že někomu platíte teda 2 roky, máte ho úplně vysněnýho, dáte mu 40 míčů a pak se vám ve finále nelíbí. Na druhou stranu, bejt holka, tak jsem fakt nakrknutá, protože to, že ti někdo jako zaplatí za to, že tě sleduje na internetu, neznamená, že tě pak v reálu může urážet samozřejmě.
0: No, nakrknutá, jestli můžu, tak takhle. Je jasný, že jí nesledoval asi jenom jako jeden, že jí to neplatil. Takže jako nakrknutá, když víš, že máš jednoho borce prostě 40 milionů přepočtu.
2: Já jsem to zrovna chtěl říct, ty peníze už byly na účtě, takže nakrknutá jenom do jistý míry.
0: Že? Jasně, no.
1: Ale co to je? Poslat vlastně jako 40 milionů cizímu člověku, to je hustý.
0: No, teď si vím, že takových prasáků je prostě jsou tisíce, jo? Tak má vyděláno do konce života.
1: A já jsem tady v rádiu prostě, no.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
4: Jo, veršujeme s fyzioklinikou.
5: Bolí tě záda, tělo stávkuje.
4: Přijď na masáž, fyzioklinika tě rozmasíruje. U nás masér ví, kam sáhnout.
5: Tělo zmáčknout, sval protáhnout.
4: Tělo prosí, dopřej mi klid.
5: Fyzioklinika ví, kam s tím máš jít.
4: Bolí to a přemýšlíš o svých svalech, pomůžeme v masérských rituálech. Včera jsem ve fyzioklinice byl.
5: A dnes bych zas radostí skotačil.
6: Na webu je snadný kvíz a masáž zdarma dostaneš, když správnou odpověď zaklikneš.
7: Tvůj nejdůležitější den si zaslouží zvláštní pozornost.
8: Tvůj nejdůležitější den se nesmí pokazit.
9: Tvůj nejdůležitější den musíš prožít naplno.
10: Svatební sezóna v rezortu Svět je zahájena. Originální prostředí, obřad, hostina, ubytování, skvělý personál a to vše na jednom místě. Stačí říct
9: ano.
10: Resort Svět. Nejkrásnější svatba na světě. www.resortsvět.cz.
11: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
12: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o 5% levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
13: Kdyby byli stěhováci jako je krbec, měli byste po starostech a žádný binec. Změnili jste adresu, stěhujte se bez stresu. Naše rada zní:
14: Stěhování Krbec všechno zařídí.
13: stěhovanikrbec.cz.
14: Stěhovací a vyklízecí služby.
15: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
16: A tava!
17: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
15: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
17: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
18: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skileto víme, která práce ti sedne. Jsme Skileto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skileto.cz.
19: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. a pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
16: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho! Levels.
20: Lyže?
21: Happy Sport.
20: Dětské kolo?
21: Happy Sport.
20: Půjčovna?
21: Happy Sport.
20: Servis?
21: Happy Sport.
20: Bazár?
21: Happy Sport.
20: Šťastné dítě?
22: Happy Sport.
20: Happy Sport?
21: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
22: Happy Sport.
23: Hit Radio. 3 dny. 1 trať. A tvoje závodnický já. Extázy. Vyhraj v soutěži Rychlá pětka 2 třídenní gold vstupenky na MotoGP v Brně. Nastartuj svoje motory každé všední ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
24: MotoGP je zpět. Nenech si ujít Grand Prix České republiky 2026 už 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně. Více informací najdeš na autodrombrno.cz.
25: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Na Praze 5 v Radlické ulici u křižovatky s ulicí u Trezorky směrem na Smíchov došlo k dopravní nehodě dvou vozidel. A pozor na nehodu na dálnici D6 na 28. kilometru ve směru na Pary.
26: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
27: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem.

0: Tohle je Shabuzi Bar Song na Hit Radio 652. Přejeme vám krásné ránko. Co celý víkend plnilo hlavní články webu, co mělo první místo ve zprávách v televizi, kromě toho, že jsme poprvé v historii prohráli v hokeji se Slovinskem, tak to je svatá Zdislava a její lebka. Sledujete to nějak, nebo...
1: To se nedá nesledovat, podle mě.
0: To je ano, to je možná zbytečná otázka, protože valí se to na nás ze všech stran, jo. Tak teda, co víme, pokud to náhodou nesledujete, že našli pachatele, našli i tu lebku zalitou v betonu a podle posledních informací se jí podaří zachránit. Budou ji restaurovat, takže lebka bude zpátky na svém místě.
2: Za mě brutální PR pro Zdislavu. Ruku na srdce, kdo ještě před dvouma týdnama věděl, že vůbec někdy existovala.
1: A že to byla takováhle patronka naše obrovská.
0: Teďka se tam na ní bude jezdit určitě každý dívat, až ji tam vystaví znova. Myslím si, že ji teda zamknou za 5 mříží, ale bude tam, bude zpátky. Nicméně pachateli hrozí až 8 let vězení, jo. Já se teda stejně myslím, že nejhorším trestem by pro něj byla bezlepková dieta.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
1: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď. Suchý beton ST-Line 3DC25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
4: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
7: I'm Ariana Grande.
8: It's Hozier.
9: Je čas. Rehabilitační pomůcky CZ. Nejširší sortiment rehabilitačních a cvičebních pomůcek Terabend, Spofy a další desítky značek skladem. Rehabilitační pomůcky CZ.
0: On air.
7: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Češi mají zájem o elektrokola. S přibývajícím množstvím prodaných kusů u nás klesá věková hranice lidí, kteří si je pořizují. I nadále však zůstává ve většině případů nad 50 lety. Někteří obchodníci jich už dokonce prodávají víc než klasických kol na lidský pohon. Nejčastěji v cenovém rozpětí 40 až 80 tisíc korun. Loni ve světě přibylo poprav. V 17 zemích mělo takovým způsobem přijít o život více než 2700 lidí. To je nejvíc za posledních 44 let a nárůst skoro 80% oproti roku 2024. Toto číslo navíc nezahrnuje tisíce poprav, které jsou prováděny každý rok v Číně. Další tragické zprávy přichází ze zahraničí. Dopravní nehodu v Thajsku nepřežila česká turistka a její irský přítel. Pár měl dopravní nehodu za deštivého počasí na horské silnici. Jejich skútr měl podle vyšetřovatelů smyk a čelně se srazil s protijedoucím autem. Češka zemřela na místě, její partner až následně v nemocnici. A teď už pojďme k nám do regionu.
11: Takzvané sportovní údolí mezi Branickou ulicí a Jižní spojkou se má rozrůst o nový fotbalový stadion. Vedle baseballového areálu ho postaví Sparta Praha za zhruba 1 miliardu korun. Sloužit má pro zápasy B týmu, ženského A týmu a tréninky mládeže. Bude splňovat kritéria UEFA a kapacita bude 5 000 diváků. Hotový by měl být v roce 2029. A počasí na měříme maximálně 19 až 21 stupňů, zpočátku má být polojasno až jasno, postupně většinou oblačno a jen výjimečně se vytvoří přehánky. Z Prahy Dominik Šmaus.
0: Jsme v

0: dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
1: 7 hodin, 3 minuty, hezké ráno.
2: Ahoj.
0: Snídaní šampionů.
1: Startujeme další společnou hodinu a jsme moc rádi, že jste u toho s námi.
2: Kdo jste smutný, že se letos třeba nikam nepodíváte letadlem, tak my vás za chviličku do letadla vezmem a budeme vás potřebovat, tak s náma rozhodně zůstaňte.
1: Tak připoutejte se za chvíli. Odlítáme teď muzika Samfeld a Jonas Blue. Hezké ráno.
0: Hit Radio.

0: Tohle jsou hity na Hit Rádiu v 7 hodin 6 minut. Dobré ránko.
1: Zažili jste někdy nějaký bizárek v letadle, když jste cestovali třeba někam daleko, nějaký dlouhý lety? Popřemýšlejte, v poslední době se staly hnedka dva během jednoho víkendu, jo. Za prvý, jedna dvojice, ta dostala pokutu za to, že...
0: Jo, že se milovala na palubě, to jsem četl, jo, to jsem čet.
1: Oni se ale jako seznámili během toho letu a rovnou na to takhle vlítli, jo. Takže to byl rychlej posun. Nicméně pak tam byl další pár nebo další parta lidí a ty zase dostali sprdunk za to, že tam dělali velký brajgl, jo. Hodně tam hulákali, hodně tam dělali bordílek a tak.
0: Což se dá vlastně pochopit, když letíš někam dál, jo, tak nuda v letadle, no, tak co dělat?
1: Co je zase horší pro toho, jakoby pro tebe, jo, pokud tam cestuješ, jsme teďka všichni v letadle a děje se tam tohle, jo, slyšíte zvuky z kabinky cizích lidí a nebo tam někdo hází věc, má řve, co je vlastně horší pro nás jako pro cestující?
0: Ale radši bych asi poslouchal tohle, než aby mi někdo kopal do sedačky zezadu, jo.
2: Já jsem zrovna chtěl říct, no, za mě nejhorší mimino, který řve na palubě.
0: A tak to zase jako rodič chápu, jo.
2: Já to taky chápu, ale je to vždycky strašně nepříjemný.
0: Jako je to nepříjemný, ale já z pozice rodiče od té doby, co jsem teda rodič, tak mě jako takhle štve tě to, ale je mi to zároveň líto, jo. Teďka jako nevíš jako na jakou stranu, říkáš si ježišmarja, ale pak si říkáš ježišmarja, chudáci rodiče, jo. Ale to kopání je nejhorší. Já teda nevím, jak to máte vy, ale jakmile mě někdo ťuká do sedačky, tak se otočím a jako řeknu mu to slušně. A ten člověk to většinou pochopí, no.
1: Já to taky řeknu, ale většinou mám pocit, že to nepochopí nebo nerespektujou a nechápu vlastně některý rodiče, že jako neřeknou sami těm dětem něco, že prostě nechávají si tam tak jako kopat. Víte jak?
2: To je to nejhorší, když se to děje, ty to celou dobu jakoby dusíš v sobě a úplně ti jedou v hlavě ty dialogy, jak to může ta máma prostě, a teďka co bych jí řekl. Já ještě zpátky k tomu milování, jo. Víte, že existuje něco, čemu se říká mílový klub, a to je právě klub lidí, kteří se milovali nad jednou mílí, to znamená v letadle, ve výšce 1,6 kilometrů a výš.
0: Mě by zajímalo, kdy jsi na takovou informaci, Davide, přišel. Já jsem o tomhle v životě neslyšel, ale vypadá to, že ty s tím máš spoustu zkušeností.
1: Tak David je sportovec, patří do několika klubíků určitě, tak možná i tady do mílovýho
2: klubíku. Ne, tady do toho zatím nepatřím.
0: Kolikrát zatím patříš do mílovýho klubíku, co?
1: Nicméně nás teďka zajímají vaše historky z letadla, třeba z těch dlouhých letů nebo krátkých, to je jedno, ale nějaký bizáry, který jste tam zažili, nebo co vám třeba vadilo.
0: Opravdu nějaký chuťovky, pojďte se do toho opřít, budeme za to rádi, když tam to nahrajete jako hlasovku přes WhatsApp číslo 777-937-777 nebo nám to pošlete klasicky jako zprávu. My k vám posíláme další hity JP Cooper, Astrid S a za malou chvíli se k těm vašim bizárkům z letání vrátíme. Hezké ráno. I keep seeing you lately, singing your favorite songs out loud, and it's making me go crazy. Wish that I could take you out, oh I can't afford it, but I can write a song and record it.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdát.

0: Mirai Trips dokola, 7 hodin, 15 minut, tohle je pondělní rádio a snídeně šampionů, krásné ránko. Bavili jsme se o tom, že v uplynulém víkendu se v oblacích děly různé věci, konkrétně v letadlech, a ptali jsme se vás, jaké máte bizarní zážitky z letání.
1: Máme tady několik zpráv, tak jedna z nich třeba, já jsem letěl jednou v životě a když jsem viděl, jak se při vzletu letadlo prohlo, tak mě tam už nikdo nedostane. Na zpáteční let jsem se musel posilnit flaškou alkoholu.
0: Je pravda, že to trošku zatlačí do sedačky, no.
1: Já mám hrozně moc přátel, který se tak moc bojí lítat, že se právě vždycky úplně sundají. Mm-hmm. A prej to fakt pomáhá. Já tenhle problém nemám, takže nemůžu soudit, ale asi je to teda řešení, no, případně.
0: Jasně, dá to rozum. Tak píše třeba Peťa, paní přede mnou se vytáhla řízek falobalu, v tu chvíli celé letadlo vědělo, že letíme z Prahy.
1: To se tam musí nést, pak ten odér. Tom, jedna paní si během letů lakovala nehty. A to teda jako ten aceton, že jo, pak třeba kdyby měla ještě odličovač, to smrdí teda hodně, to musím se zastat.
0: Hmm. A to byla pilotka, nebo to byla spolucestující? Tam náš autopilota, můžeš si ty nechty doma nalakovat, že jo? Taky píše Jana, dobré ráno, při cestě z Argentiny do Evropy, konkrétně do Paříže, určitě nechcete mít kolem sebe 10 rozječených polských neukázněných dětí, které si před vámi klopí sedačky a skáčou. Letuška jen krčila rameny, pro mladé je toto za mě nejlepší antikoncepce, no pro šepana. Taky tady máme nějaké hlasovky, pouštím tu od Martiny.
2: Čau. Čověče, jednou jsme letěli z Egypta a letěl s náma týpek, který byl absolutně celý ověšený zlatem, ale zlatý řetězy, zlatý prsteny na každém prstě, zlatý náramky, dokonce se tam asi třikrát převlíkal, aby všem ukázal, jaký má značkový trenky. Mm. Zaplatil si 3 sedadla, aby mohl letět, ale jeden problém tam byl, no, letěl sám.
0: Takže on si zaplatil 3 sedadla, aby mohl teda všem ukázat, nejenom, že si teda koupil spoustu jako značkových hadrů, ale aby ukázal, že teda nestačí jedno, ale že potřebuje 3 sedadla, že na to má.
1: Je to frajer
0: jako
1: prostě.
0: Jako echt frajer. Máme tady taky pohled z druhé strany, a to od letušky Martiny.
3: Krásné dobré ráno, milé rádio. Jako bývalá a vysloužilá letuška mě zrovna napadl jeden absolutní bizár, kdy po nočním letu, dlouhém, náročném nočním letu jsme uklízeli letadlo a na sedačce zůstaly po jednom cestujícím klapačky. Jak může někdo odejít z letadla bez zubů? A to je jeden z mála. Hezký den, Martina.
0: To je skvělý, no tak ten člověk prostě asi, to jsou takový ty, co spěchají, takový ty, co ještě než to letadlo přistane, tak už stojí v ulice.
4: Že mobil mám, klíče mám.
0: Že mám, a pak, až, pak když už jsi v té hale příletový, říkáš, ty jo.
1: Zuby.
0: Zuby, jo, no. Děkujeme za vaše historky. Teď odlétáme z České republiky přímým letem do Francie. Indila, Dernier Dance, v 7.18 na Hit Rádiu, hezké ráno.

0: Tohle je Indila na Hitrádiu v 7 hodin 21 minut. Už za pár chvil budete soutěžit v rychlé pětce o gold vstupenky na celý víkend MotoGP v Brně. Na to rozhodně počkejte. No a za malou chvíli taky přidáme aktuální dopravu, ať víte, jak to v pondělí ráno jezdí.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Dobrá stavba chce čas, péči a lidi, kterým na ní záleží. V Kastenu pracuje tým s nápady a zdravým rozumem. Už víc než 30 let. Kasten, za skvělou stavbou pečlivá firma. Rozhodnutí je na tobě. Přidej se na kasten.cz.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Housebrand Café, per favore?
6: Sì, signora.
7: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
8: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
9: Máte rádi atmosféru grilování stejně jako my v odborných centrech Bauhaus? Neváhejte a přijďte si vybrat ze široké nabídky grillů a grilovacího příslušenství. Společně vybereme ideální typ pro vaše účely a grilování může začít.
10: Bauhaus, když se to má podařit.
11: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
12: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
13: Jarní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem SPRING26 na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si jarní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
14: Randíte?
15: A tohle znáte?
14: Bylo to fajn, ozvu se.
15: Sestěhujem se hned?
14: Zapomněl jsem peněženku.
15: Uděláme si selfiečko?
14: Promiň, volá manželka.
15: Mrkneme do pařížský.
14: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
16: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande? Elite Date, seznamka pro vztah.
17: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
16: Elitedate.cz.
18: Stavebniny Dek přináší mega akci 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Dek Foam MX600 nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Dek Foam pro tepelné izolace zdarma. Více na Dek.cz.
19: Kdo zaváhá, neušetří. Už jen dnes vám v obchodních domech i e-shopu Skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
20: Záskok Y. Užijte si vždy jedinečné improvizační představení Jiřího Lábuse a jeho hereckých kolegů.
21: Co je tohleto? To je sama doma, no.
20: Tak nezůstávejte sami doma. Divadlo Kali vás baví.
0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Na dálnici D6 na 5. kilometru ve směru na Prahu nehoda blokuje levý pruh, kolona má 4 kilometry a v Praze v Radlické ulici u křižovatky s ulicí u Trezorky bourala 2 auta. Dejte pozor.
18: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. Hitrádio City.

0: Shut Up and Dance, tohle jsou Walk the Moon. 7.29. A pondělní Hit Radio. Snídaně šampionů. Krásné ráno s vámi Michal, Jasmin, David. A David má...
1: Ranní update.
2: Česko má za sebou další vlnu demonstrací. Po celé republice se scházeli lidé na podporu veřejnoprávních médií. Protestní akce se konaly ve všech krajských městech. Nejvíc účastníků hlásilo Brno. Daniel Landa vyzývá svoje odpůrce, aby trochu ubrali. Reaguje tak na incident, při kterém někdo rozbil okno v jeho pražském domě. Pobídl je, aby ho vynechali ze svých vzteků, své pozornosti a emočních tanečků. Do Česka by mohlo konečně dorazit letní počasí. V maximech budou začátkem příštího týdne atakovat teploty hranici tropické třicítky. Ještě teď ve středu ale počítejme s deštěm.
0: Hezký, takže léto tady, léto na spadnutí. Já bych se ale tak úplně neradoval, protože nevím, jestli jste si toho všimli.
2: Ale počítejme s deštěm.
0: Hezký, takže léto tady, léto na spadnutí. Já bych se ale tak úplně neradoval, protože nevím, jestli jste si toho všimli. To počasí je letos jak na houpačce.

0: úplně všechny přírodní tribuny, taky možnost přecházet mezi sektorama a sledovat ty závody z různých míst, no a taky kompletní víkendový program, včetně tréninku, kvalifikací i hlavního závodu.
1: Tak pokud byste tohle všechno chtěli vyhrát, pište chci soutěžit na 777-937-777. Za malou chvíli jednomu z vás zavoláme, zasoutěžíte se a teď k vám letí Coldplay na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Tohle jsou Coldplay, Little Sims a Burna Boy. We Pray na Hit Rádiu v 7.34. Rychlá pětka se blíží. V té celý tento týden vyhráváte gold vstupenky na absolutně celý víkend MotoGP, který se vrací zpátky do Brna. Rychlá
1: pětka. 19. až 21. června se to všechno odehraje a proběhne Grand Prix, přiveze dokonce světovou motocyklovou špičku. Mark Marquez, Jorge Martin nebo Filip Salač, podle Michala teda vlastně George Martin.
0: George můžete Martin. Si vybrat. Je to Jorge. Jorge Martin. No nicméně, kdo si o tenhle parádní víkend v Brně zasoutěží, je Stefánie, hezké ráno.
2: Dobré ráno.
1: Ahoj.
0: Stefánie nebo Stefánie, jak ti máme říkat?
2: To je jedno, Stefy třeba.
0: Tak Stefy, Stefy, ty jsi mi napsala, že MotoGP by byl velký zážitek pro vašich 5 dětí a pro vás dva vášnivé motorkáře, neuvěřitelný, takže motorkářská celá rodina.
2: Ano, ano, samozřejmě.
0: Hezký, no tak pojďme to vyzkoušet.
3: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
1: Jak se říká řemeslníkovi, který vyrábí věci ze dřeva?
2: Tesař.
1: Třeba.
2: Taky.
0: Mysleli jsme truhlář, ale třeba tesař. Pojďme dál.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Kolik minut má 1/3 hokejového zápasu?
2: 15.

0: Ještě se oprav.
1: 10.
2: Bohužel.
3: David je kat, tak Steffi. My musíme dát šanci někomu dalšímu.
1: Aj.
0: Ale hrajeme to o to do konce týdne, tak zavoláš?
1: Určitě, nevolám.
0: Dobře, tak Steffi, zatím ahoj, hezké ráno.
1: Ahoj.
0: Krásné ránku, kdo na telefonu s námi?
4: Jirka, čau.
0: Čau Jirko. Tak pojďme na to.
5: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Kolik minut má 1/3 hokejového zápasu?
4: 20.
0: Přesně tak.
5: Jo. Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
6: Jaké zvíře je známé tím, že spí zimním spánkem a miluje med?
4: Medvěd.
6: Je to tak?
0: Medvěd je správně.
5: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Jiřino, budeš vědět, kolik gramů má polovina kilogramu?
4: 500.
0: 500. A poslední, pátá.
6: Jakou barvu má klín na české státní vlajce?
4: Červenou.
6: Můžeš se opravit, dáme ti jednu šanci, jako jsme dali předtím, posluchačce.
4: Ještě jednou.
6: Jakou barvu má klín na české státní vlajce?
2: Ten trojúhelník.
4: Modrou.
0: Dostal jsi stejnou šanci jako Steffi se teda jednou opravit a dopadlo to. Tak Jirko, vyhráváš vstupenky na celý víkend MotoGP v Brně. Koho vezmeš s sebou?
4: Přítelkyně určitě.
0: Hezký. Přítelkyně poslouchá?
4: Neposlouchá, ta bude v práci.
6: A vy jste s přítelkyní taky motorkáři, nebo to prostě jenom máte rádi?
4: Máme rádi, no, určitě.
6: No jo, tak to si užijete.
4: To bude adrenalin, no.
0: Tak skvělý, tak Jirko, moc gratulujeme, vydrž nám na telefonu.
4: Děkuju moc, hezky.
0: Doladíme detaily a zatím čau, ahoj.
6: Čau.
5: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Radio. MotoGP je zpět. Nenech si ujít Grand Prix České republiky 2026 už 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně. Více informací najdeš na autodrombrno.cz. Hit Radio City.

0: Petr Bič Project. Hey now, takhle vám hraje pondělní Hitrádio Snídaně šampionů v 7.42. Přejeme vám krásné ránko, třeba krásnou cestu do práce taky. Jak to vypadá na silnicích, řekneme za chvíli, bude aktuální doprava. No a těšit se můžete i na další parádní muziku Linkin Park nebo Regan Bone Man.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je Snídaně šampionů na Hitrádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Jaké boty a kabelky na léto? Na eobuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože eobuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na eobuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. Eobuv ví.
4: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
5: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
6: Trenírkárna.cz.
7: Hej ty! Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
6: Trenírkárna.cz.
8: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
9: Řešení je úvěr od Acema.
8: Ale já potřebuju půjčit hodně.
9: Řešení je Acema.
8: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
9: Řešení je Acema.
8: A co když potřebuju 20 milionů?
9: Řešení je Acema.
8: A 30?
9: Acema.
8: A 40?
9: Acema.
8: A 50?
9: Acema. Jde to i bez banky.
10: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz již za 959 900 korun.
11: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
12: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
11: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
12: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
13: Stavebniny Dek přináší mega akci. Při zapůjčení akukladiv Hilti Nuron vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin Dek platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte akukladiva Hilti Nuron se dvěma bateriemi zdarma. Více na Dek.cz.
14: Máte rádi atmosféru grilování stejně jako my v odborných centrech Bauhaus? Neváhejte a přijďte si vybrat ze široké nabídky grilů a grilovacího příslušenství. Společně vybereme ideální typ pro vaše účely a grilování může začít.

0: Nakupte si na celý týden maso, sýry, ovoce, zeleninu, čerstvý vraňanský chléb, pomazánky, vajíčka z našeho chovu nebo koláčky.
1: Chutné, zdravé a za skvělou cenu.
0: A navíc, za každý nákup v bistru teď získáte vraňanku, kterou uplatníte při nákupu právě na naší prodejně.
1: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
2: A čelovky vaření a papání?
3: Máme.
2: A batůžek malý a velký?
3: Máme.
2: A co boty a botičky do každého počasí?
3: Jasně, že máme.
4: Na výstavě stanů v Letňanech najdete všechno vybavení do přírody. Přijďte si vyzkoušet postavené stany, prošlápnout boty nebo zalehnout na fouklé karimatky. Výstava stanů for camping.
5: Dopravní servis a Kuba Bělak. Pozor na nehodu na dálnici D6 na 5. kilometru ve směru na Prahu. Připravte se na kolonu. A v Praze v Radlické ulici u křižovatky s ulicí u Trezorky směrem na Smíchov bourala dvě auta. I tady opatrně.
6: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
7: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin na Hit Radio.

0: Rag & Bone Man, Skin 753, Hit Radio. Kdo jste se v sobotu díval na hokej, tak jste možná ve finále litovali, že jste se nekoukali na Eurovizi. Jo, Česko-Slovinsko, víme poprvé v historii, klepec od Slovinců 3-2. Ale pojďme na tu Eurovizi. Daniel Žižka, krásné 16. místo. A vlastně, když to opět napojíme na tu hokejovou tematiku, tak je super, že jsme skončili před Švédama. Ale zase já si říkám, že vlastně po nějakých 600 letech zas nějaký bratr Žižka válcuje Evropu, jo? Takhle by to znělo v Eurovizi v roce 1426. Ale jistá podoba tam je, jo? A Žižka 2026. Co na to náš porodce David? Simon Cowell, co na to říká?
1: Za mě dobrý.
0: Za mě dobrý. Je tam slyšet ta podobnost asi, že jo?
1: Ano.
2: Musím říct, že mě výkon našeho současného Žižky strašně moc bavil. Ona to nakonec vyhrála slečna odkud? Z Bulharska?
1: A to mě právě překvapilo. Já myslím, že Dara je ze Slovenska.
2: Nicméně, jako já nevím, jestli jste slyšeli ten výherní song, ono se tam pořád opakuje nějaký bangaranga bam, něco takového. A jako šlape to, ale prostě ten hlas Žižky, to je něco, no.
0: Počkej, a on tam někdo zpívá? Já jsem viděl jenom jakoby obraz, já jsem vůbec si nevšiml, že tam někdo zpívá. Takže to byla Eurovize 2026, no a jak to vypadá teďka u nás, playlistu? Ed Sheeran, Old Phone, 7.55, tak pojďme na to, hezké ráno.

0: today.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
2: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Senkor tyčový vysavač 4 v 1 jen za 5599 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6999 korun. Když něco, tak Allegro.
3: Je, yeah, to už je 25 let.
4: Je, yeah, a pořád nás to baví.
3: Oslavte si JN Interiér výročí 25 let a získejte slevu 25% na kuchyně na míru.
4: JN Interiér CZ.
3: Využijte váš prostor.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Nejširší výběr trekových bot?
7: ProTrek.
6: Možnost vyzkoušet více než 1100 variant bot skladem?
7: ProTrek.
6: Analýza chodidla?
7: ProTrek.
6: Dobrá káva?
7: ProTrek.
6: Jsme ProTrek, první speciálka na trekové boty v České republice.
8: Zastavte se osobně v Praze v Uhříně vsi nebo na ProTrek.cz.
9: What's up, this is Pink. Jason Derulo.
10: Je čas. Rehabilitační pomůcky CZ. Nejširší sortiment rehabilitačních a cvičebních pomůcek Terabend, Spofy a další desítky značek skladem. Rehabilitační pomůcky CZ.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
13: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Poslanci nejsou levná sranda. Loni stát za jejich výplaty zaplatil více než 300 milionů korun. Ještě víc, 412 milionů, potom stály jejich náhrady. A letos to bude ještě víc. Například náhrady na dopravu se letos zvýší na 63 900 korun měsíčně. Náhradu za reprezentaci potom dostanou více než 17 000. Hodně kuriozní zpráva přichází ze Spojených států. Při letecké show tam došlo ke střetu dvou stíhaček. Piloti se během srážky dokázali katapultovat a jsou v pořádku. Samotná akce se přitom konala po 8 letech. V roce 2018 při jiné nehodě jeden pilot zemřel. Česko by se mělo dočkat letního počasí. Podle předpovědi se můžeme těšit na teploty kolem 20 stupňů a převážně polojasnou oblohu se sluncem. V odpoledních hodinách se ale budou stále vytvářet místní přehánky a bouřky. Víkend by potom měl přinést teploty atakující hranici letních 25. A teď už se pojďme podívat do regionu.
14: Dneska začíná 12. ročník festivalu Open House Praha. Nabídne debaty, přednášky, výstavy i speciální prohlídky. Akce vyvrcholí o víkendu, kdy se otevře více než stovka běžně nepřístupných budov a prostorů na celém území hlavního města. Jejich seznam a další informace najdete na webu openhousepraha.cz. A ještě přidám počasí. V naší metropoli má být dneska nejprve polojasno až jasno, postupně většinou oblačno a jen výjimečně se vytvoří přehánky. Nejvyšší teploty mezi 19 a 21 stupni. Z Prahy Dominik Šmaus.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
15: Dobré ráno, šampione.
16: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak.
17: Jsme tady pro tebe.
16: Jsme tvoje snídaně šampionů. S Michalem a Jasmin.
18: Hezké pondělní ráno.
19: Krásný ráno, ahoj.
20: Snídaně šampionů.
18: Mám pro vás, kdo nás sladíte, takový malý přátelský tip na pondělní ráno. Pokud chcete vašemu kolegovi udělat radost, kupte mu třeba snídani. Stejně jako to udělala před malou chvíli Jasmin.
19: Já už jsem se bála, že to vezmeš na sebe, že ty jsi nás tady obohatil.
18: Jasmin se plácla přes kapsu a dovalila snídani, takže děkuju moc. A musím říct, že to kavčo teda mě velice potěšilo, takže pokud vy chcete udělat radost nějakému kolegovi, tohle je tip.
13: A na mě se tak nějak zapomnělo, že?
18: Šťoural.
1: Hit Radio City.

0: 8.05 na Hit Radio. Krásné ránko s vámi Michal, Jasmin a David.
1: Jsou nápady, které jsou blbý, a pak jsou nápady, které jsou hodně blbý, jo? Třeba sundat si na Mount Everestu rukavici, abyste si udělali selfiečko. To jeden horolezec opravdu udělal a samozřejmě v té teplotě, nebo spíš zimě, která tam je, mu umrzl prst.
0: Počkej, jakože na tu chviličku, jenom že se sundáš rukavici.
1: Jo, ne, opravdu takhle přišel o prst kvůli blbý fotce.
0: Já teda možná se ptám blbě, třeba to dává smysl. Já jsem teda nikdy na Mount Everest neles, takže asi jo.
1: Asi jo. Zkrátka vyšlíknul se, když neměl, takže takový varování pro vás, ale poměla jsem si na svůj příběh, když jsem se vyšlíkla, když jsem neměla. Já jsem šla loni v Tajsku na masáž a já jsem z Čech zvyklá, že se samozřejmě máte celý svlíknout, že jo? No. A teďka jsem tam byla u nějaký paní, u nějaký Tajky, ona u mě furt stála při tom svlíkání se, tak mi to bylo takový jako nekomfortní, ale říkám si OK, tak jsem postupně jako odkládala ty svršky, až jsem se dostala k podprsence a teďka jsem jí šla jako rozepnout a ona se úplně zděsila, že to teda ne, jo, úplně ke mně přiběhla a asi se to tam nesmí, nebo jo, já nevím, ale nesetkala jsem se s tím nikdy a koukala na mě dost pohoršeně, že jsem to chtěla udělat.
2: Ona si totiž nejspíš myslela, že jsi přišla na jiný druh masáže.
0: Přesně, anebo říkala, tak to teda ne, tady vás zastavím a dojdu pro pána. My to máme tady takhle rozdělení.
1: Vy jste se vysvlíkli někdy nějak špatně, nevhodně, nebo že jste jako neměli?
0: No, nevhodně, já nevím, asi to spíš jako je obráceně, když jsem se naopak oblíknul něco, co jsem neměl, nevím, možná už jsem to tady říkal, ale když jsem byl na jednom vyšetření, kde jsem se měl na sebe nasadit anděla, a tak mi sestřička to dala do ruky, já to nikdy v ruce neměl a říká, tak si to oblečte, no, tak jsem si to oblíknul a dal jsem si to tou dírou dopředu a teďka ona pro mě přišla do té kabinky a kouká na mě, říká, co to, a já, no, jsem si to oblík, a ona, no, ale tu díru musíte mít jako na druhé straně, říkám,
1: aha,
0: no, takže nevím, jestli se to počítá do tady toho, ale budiš, no.
1: Tak rozhodně tu storku máme aspoň.
2: Hele, mě asi taky na první dobrou nic nenapadá, takže já předávám slovo našim posluchačům.
1: Tak štafeta na vás teda.
0: Přesně, je to přehozený na vás teďka ta rukavice. Ten balón je u vás, tak nám pojďte nahrát hlasovku na 777-937-777 přes WhatsApp, nebo nám to normálně pošlete jako zprávu. Když jste se teda vysvlékli a když jste se úplně vysvléknout neměli. Jo, čekáme na vaše příběhy. Teď k vám letí další muzika Maroon 5 Sugar a zahraju taky My Chemical Romance tady na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Tohle jsou My Chemical Romance na Hit Radio, přesně ve 8:45 a minutu k tomu. Krásné ránko. Bavili jsme se o borci, který si při výšlapu na Mount Everest chtěl udělat selfiečko a když si sundal rukavici, tak mu umrzl prst. Tak jsme se ptali vás, jestli jste se třeba někdy taky nevhodně svlékli.
1: Je tu zpráva, kamarád si při žádosti o ruku klekl tak nešťastně, že mu praskly kalhoty. Technicky vzato se taky nevhodně svlékl. To by mě vlastně pobavilo, jo, když si to představím, že se to stane mýmu partnerovi při žádosti o ruku, je to vtipný.
0: Aspoň máte na co vzpomínat.
1: No.
0: Tak píše Michal, ahoj, když jsem byl po operaci s kýlou, tak přišla sestřička na pokoj na kontrolu, vyhrnula mi anděla a vyvalila oči, tak mě nenapadlo nic lepšího, než jí říct, to je macek, co? Najednou odběhla, chlap na vedlejší posteli se na mě podíval, tak mu říkám, asi se lekla. Vrátila se z obvazy a praskl mi stech.
1: Která část té zprávy je horší, ale je to boží. Ano, stalo se mi to taky, a to na gynekologii. Nejdříve jsem sestřičce dala místo kartičky pojišťovny kartičku do Zverimexu. Tak to je golden. A po vyzvání paní doktorky, odložte se, jsem se svlékla celá a nastoupila před ní úplně nahá. Když se na mě dívala, řekla jen, to jste nemusela, ale když vám to vyhovuje, musím dodat, že jsme se obě nasmáli a já se fofrem přioblíkla. Ráno začalo nádherně. Já musím říct, že když jsem tam byla kdysi poprvé taky, tak jsem udělala to stejný. Ne teda kartičku do Zverimexu, ale taky jsem se svlékla celá. Proč vás někdo nezaučí prostě, že jo, holky?
0: To je skvělý. No takhle, myslím si, že potomhle už se to pamatuješ do konce života, jak se to má dělat. Taky píše Pája, na koupaliště jsem si sundal snubák, aby se mi líp plavalo, už ho nikdy nikdo neviděl.
1: A to se stalo teďka kamarádce taky, normálně byli na dovolený a přítel její plaval v moři, nebo teda snoubenec, a ztratil snubní prstýnek. Ona byla tak smutná, tak vytočená, strašně se to střídalo. Vlastně to je špatná situace, jako.
0: No ale on se ho sundal jako schválně, že jo?
1: No jasně, tady
0: vlastně
1: jo.
0: Pája.
1: No.
0: No, takže tak takhle, podle zpráv, co nám píšete, jste teda pořádný zvířata. Máme tady pro vás jednu kartičku do Zverimexu. Do zoologický s váma. Shakira, Zoo na Hit Radio v 8:18. Hezké ráno.

0: Radio, Shakira, Zoo 8.21. Jak velká zoologická je to na cestách, řekneme za chvíli, bude doprava. No a taky samozřejmě přidáme další skvělý songy Atmo Music, taky Avicii.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radio na Spotify a všech podcastových platformách. Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z ovčích pastvin.
2: Zelená tráva, to je to pravé pro nás. Bé. Lidi sem chodí krmit a já říkám, dejte mi tu trávu. Nejenom granulky, travička je fajn. Čím víc zelený trávy, tím víc úsměvů kolem nás. Ale granulky já taky ráda. Bé.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také. Bauhaus, když se
4: to má podařit. Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
5: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
6: Léto ve Špindlerově Mlýně? Nejvýhodněji se Špindl Walk and Aqua sezónkou. Díky ní máte v kapse lanovky a dětská hřiště, koloběžky, trampolínu a nově i 3 vstupy do místního akvaparku. Užijte si hory i relax ve Špindlu za akční cenu 1590 korun jen do konce května. Více info na skiareal.cz.
7: Hele, vyšla nová kaplinka.
8: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
7: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
8: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
7: Jasně, romantický útěk v praxi.
9: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
10: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho! Levels. Stavebniny Dek přináší mega akci. Nejprodávanější karisíť KH20 do základové desky nyní za skvělých 436 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro karisíť za super cenu. Více na Dek.cz.
11: Odplouvám kránu na katamaránu.
12: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
11: Odplouvám kránu na katamaránu.
12: www.pragueboats.cz.
11: Už ví.
12: Tak vzhůru na palubu.
13: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
14: trenirkarna.cz.
15: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód radio a jede to! 30% na všechno s kódem radio. Dnes objednáš a zítra máš.
14: trenirkarna.cz.
16: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. S komplikacemi stále počítejte kvůli nehodě na dálnici D6 na 5. kilometru ve směru na Prahu a půlhodinové zpoždění hlásíte v koloně na Štěrboholské spojce směrem na Barandovský most.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Radio City.

0: Knejp a Jasmin Grinerová. Hit Radio.
1: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou.

Znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co není.

0: tak jako my.
1: Atmo Music. Tohle jsou Andělé. 8.32 dáváte si pondělní hitrádio a snídení šampionu. Za malou chvíli třeba Alex Warren nebo Cranberries. Teď má pro nás David jeho ranní update. Pojďme na to.
2: Ranní update.
3: Letošní ročník Eurovize nakonec ovládlo Bulharsko vůbec poprvé v historii. Z prvního místa se radovala zpěvačka Dara. Čech Daniel Žižka skončil na 16. místě. Vladimír Darida ještě v českém fotbale určitě neřekl poslední slovo, ba naopak. Kapitán hradeckých otroků prodloužil smlouvu o další 2 roky. S Hradcem se tak může příští rok těšit na účast v evropských pohárech. O knihy je v Česku stále velký zájem. Letošní ročník festivalu Svět knihy navštívilo tentokrát na 65 tisíc lidí. To je o zhruba 2000 více než v loňském roce a doposud rekordní návštěvnost. Tak a my jsme si tady ještě nikdy od té doby, co jste tady nepovídali o knihách, takže nechte mě hádat. Michal ten nečte knihy vůbec.
1: Tak to je kec. Co Jasmin?
4: Já čtu, teďka čtu zrovna Zákon rezonance.
3: Ty jaká fyzikální kniha?
4: možná spíš jako EZO, ale ne EZO. Jo, je to o tom, jak se přitahuješ věci do života.
1: Takže my tady máme
4: EZOPindu.
3: A jednoho nečtenáře tady máme, takže schválně si ověříme, jakou poslední knížku si četl, Michale.
1: Bylo nás 5.
3: To jsem si tak nějak myslel, no. Co to bylo k maturitě?
1: Bylo do čtenářáku na
4: zákonce.
1: Cranberries, free to decide. Další muzika pro vás, mimochodem srdcovka, kterou jsme vybrali my 3 a srdcovky další vám bude hrát Jirka Pelnář po 12. na Hit Radio.

0: takhle parádně vám hraje pondělní Hit Radio a snídaně šampionů Alex Warren v 8.40.
1: Pokud si myslíte, že prohra se Slovenskem je nějaká tragédie, tak v Itálii teďka řeší strašnou věc, jo. To už je jako státní, prostě regulární smutek. Ve městě Modena se porouchalo teplotní čidlo v obrovitánském skladu, kde zraje prošuto, jo. A kvůli tomu přehřátému vzduchu se tam zničilo přes 15 000 prémiových šunek, jo. Škoda, tam je prostě miliony eur, všichni to prožívají úplně extrémně. Já si úplně představuju ty Italie, jak tam naběhnou do toho skladu a Giovanni, Giovanni, prozraď mi, je prošuto v pořádku.
0: Káco, 15 000 kousku prošuto, je vřít.
1: Odio, kedy zastrá.
0: Mamma mia, mamma mia.
1: Ne, fakt je to velká škoda, jako.
0: No, obrovská.
1: Ty bláho.
0: Já teda nevím, jestli máte prošuto rádi, já ho miluju, teda absolutně, ale jako 15 000 kusů těch obrovských šunek za miliony eur. Hele, takhle, každý národ má svůj bod bolesti, jo. U nás je to, OK. Ve Švédsku je to teďka Eurovize a v Itálii přehrátá šunka.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
6: Jo, ještě beton.
7: Přepočítávám trasu. Pokračujte rovně. Po 5 metrech u ztraceného bednění odbočte vlevo. Na skružovém objezdu použijte první výjezd. Směr hydroizolace. Po 2 metrech váš cíl je vpravo.
5: Všichni fachmani i kutilové teď jezdí k nám. Bauhaus, když se to má podařit.
8: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
9: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
10: Aha.
9: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
10: A co SSB?
9: SSB? Co je SSB?
10: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
9: A to je nějaká nová investice?
10: To je stavební spoření od Buřinky.
9: Aha, a kde se to dá stáhnout?
10: No normálně v Georgii.
5: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
11: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Kdyby byli stěhováci jako je krbec, měli byste po starostech a žádný binec. Změnili jste adresu, stěhujte se bez stresu. Naše rada zní:
14: Stěhování Krbec všechno zařídí.
13: stěhovanikrbec.cz
14: Stěhovací a vyklízecí služby.
15: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
16: Zažijte Zoo Praha jinak.
17: Vršovické divadlo Mana uvádí po zavíračce v bývalém Sloninci komedii Ptáci, zvířata a moji příbuzní pod záštitou britského velvyslance.
16: Navíc 200 korun z každé vstupenky pomáhá přímo Zoo.
17: Poslední týden v červnu pod širým nebem. Vstupenky na vršovickedivadlo.cz.
18: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
19: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
18: A tak to bude drahé.
19: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
20: Toto je.
21: Dopravárt, vezeme vám pračku.
20: A co teď?
21: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
20: No tak to si rozumíme.
22: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: Alan Walker, Hit Radio 8.51. Tak co, koukáte na hokej? Koukáš na hokej, Jasmin?
1: Koukáš.
0: A co vy, koukáte nebo jste ti, ze kterých se stanou echt fanoušci až ve čtvrtfinále? Já teda musím říct, že jsem začal koukat hnedka od začátku. Sobota, kdo koukáte, víme, eskapáda se Slovenci, nic moc, ale dneska si můžeme spravit chuť, pokud zdoláme Švédy. Česko-Švédsko ve 20 hodin 20 minut. A já jsem si říkal, já jsem tady vyhrabal na Švédy nějakou špínu, že bychom je mohli pomluvit už takhle dopředu. Hledal jsem a našel, jo, protože švédský bulvár, pozor, teďka jde velký bomby. 20. místo na Eurovizi. Skončili až za náma.
1: No to je fakt, že pro ně je to špatná zpráva, tak je to země jako Roxette, aby
0: no,
1: takovýhle velikánů,
0: že jo. A Víči, že jo, a tak dále. Do toho princezna Sofie, její jméno se znovu objevilo kolem Epsteinových dokumentů. Tak jo. Velký bulvárek. Zpěvák Mance Cellmerlow, co Eurovizi kdysi vyhrál, tak zase řeší rozvod a údajný kokain. A aby toho nebylo málo, tak švédský Love Island musel vyhodit účastníka kvůli vážnému incidentu během natáčení. Co to asi bude?
1: Tak my pořád slýcháme, jak vlastně Švédové jsou jako krásní a sportovci a ekologie se tam jede, ale taky mají svý drama, nebojte se.
0: Přesně. No tak doufejme, že dneska večer v hokeji rozložíme jak ty skládací skříně. Česko, Švédsko. 20 hodin 20 minut, teď na Hit Rádiu a Paté, hezké ráno.

0: Plní Hit Radio 8.58, snídaní šampionů dojela do cíle, jdeme se s vámi rozloučit.
1: Díky za další společný ráno a odstartování toho nového týdne a slyšíme se zase zítra ráno.
0: Přesně v 6 hodin se tady potkáme.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Tak vám přejeme hezké pondělí, všechno to zvládněte a jak bylo řečeno zítra.
1: Zítra v 6, ahoj.
0: Čau, hezký den.
2: Hit Radio má pro tebe ještě víc.

0: z Prahy a okolí přejeme dobré ráno, dobré dopoledne. Nic moc tedy na silnicích v těchto chvílích Bělohorská. 15 minut v obou směrech hlásíte v koloně, platí to také pro Kukulovu ulici u Motola. Dlouhé několika kilometrové kolony se táhnou také Pražským okruhem, a to zhruba od úrovně Řepa až po Jinočany, respektive Ořech. I tady počítejte minimálně s 20 nebo 25 minutami aktuálně v koloně. Příjezd D1 od Opatova, také nehoda na úrovni Záběhlice směrem na Černák. I v této oblasti počítejte minimálně s půl hodinou nebo delším zdržením. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme, a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
2: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilletto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilletto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilletto.cz.
3: Nebe, Celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe, Celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
4: To je hudba, na kterou jste tančili. Teď ji zažijete naživo v jedinečné show Electro Symphony. Orchestr, vokální ansábl, solisté i DJ se spojí, aby vám přinesli největší hity elektronické scény v novém koncertním formátu. Tiesto, Eric Prydz, LMFAO, One T, David Guetta a mnoho dalších. 29. a 30. května Praha, O2 Univerzum. Electro Symphony. A celebration of dance music.
5: I'm Miley Cyrus.
6: Hey, it's Teddy Swims.
7: Mami, proč máme všechno od konceptu?
8: To jen se zeptej tatínka.
9: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
10: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: On air.
5: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
0: 9 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, přejeme dobré dopoledne. Pražští radní projednají návrh nového metropolitního plánu, který má po 27 letech nahradit současný územní plán města. Zabývat se budou také úpravou plánovaného tendru na dopracování projektu Radlické radiály. Na programu je také výběr zhotovitele rekonstrukce části ulice Národních hrdinů v Dolních Počernicích. Prezident Petr Pavel odpoledne na Pražském hradě přijme prvního místopředsedu vlády a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka. Témata jednání hrad přede mnou upřesnil. Herečka a zpěvačka Barbara Streisand nakonec na festival do Cannes nepřijede. Léčí si zraněné koleno. Čestnou palmu, zlatou palmu si tak na závěrečném ceremoniálu filmového festivalu nepřevezme osobně. Už během zahajovacího večera udělili pořadatelé cenu novozélandskému režisérovi Petru Jacksonovi a v pátek ji dostal nečekaně také herec John Travolta.
1: Hokejový servis Hit Rádia.
11: České hokejisty dnes čeká třetí zápas na mistrovství světa ve Švýcarsku. Od 20:20 nastoupí ve Friburgu proti Švédsku a pokusí se odčinit nečekanou sobotní porážku 2-3 v prodloužení se Slovinskem. Výběr trenéra Radima Rulíka na úvod šampionátu porazil 4-1 Dánsko, ale ztrátou se Slovinskem si zkomplikoval boj o postup do čtvrtfinále. Do něj z osmičlenné skupiny projdou 4 nejlepší celky. Češi proti Švédsku nastoupili na mistrovství světa i před rokem, kdy s ním ve čtvrtfinále prohráli 2-5.
12: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
0: Jasná, polojasná obloha, ale postupně v odpoledních hodinách většinou pod mrakem oblačno a výjimečně přeháňka. Maximální teploty kolem 21.
1: Město je Urban. Urban je City. Startuje nejenergičtější dopoledne v pražském éteru. My jsme Hit Radio City a tohle je Kuba Urban.
13: A já vám přeju krásné dopoledne, přátelé. Ano, dočerpáme vám energii, kterou jste dost možná po víkendu ztratili, nebo jste ji s pondělkem ani nechtěli přiznat, a nebo vám jí vzalo nějaké náročné ráno. Nebojte se, my jsme tady dopoledne. Máme čerstvé informace přímo z metropole, máme soutěže, máme skvělou muziku, co více přát. David Guetta, She Wolf, společně se CEO, s nimi začínáme za pár minut taky Adele anebo Imagine Dragons. To všechno u nás na 937 na Hit Radio City. Tak Praho, přejeme dobré pondělí a hlavně dobré dopoledne.

Imagine Dragons, hrajeme a jejich žraloci, Sharks. Máme 9:45, posloucháte Hit Radio, přátelé, dobré pondělí. Doufám, že ten návrat do práce za stolik nebolel a že jste si o víkendu dostatečně užili a hlavně odpočinuli. Za pár minut budeme hrát Meduzu nebo taky Mirai, ale hlavně Taylor Swift. Vlastně ve spojitosti s Taylor jsem teď o víkendu narazil na jednu jako opravdu ojedinělou zprávu. Představte si, že poslech písní od Taylor Swift se hodnotí jako ten úplně nejuklidňující. To znamená, že během toho, co řídíte, jste za volantem a posloucháte z rádia Taylor Swift, tak prý se nejvíce věnujete řízení, neovlivňuje to nijak bezpečnost a zkrátka její písně v nás, v řidičích, prostě vyvolávají pocit, že všechno jako dopadne jako dobře. Kdybych to měl zkrátit, vlastně během písní Taylor Swift se nejméně bourá, jo? Tak můžeme si to vyzkoušet rovnou teď, The Fate of Philia, a jsem na vás zvědavý, vy všichni, kteří jste za volantem, dejte mi vědět, jestli náhodou cítíte nějaký hned trošku bezpečnější pocit.

0: život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. Dojeďte i na festival bezpečně s aplikací Co-Pilot a získejte až 40% pojištění vašeho vozidla zpět. Přejeme vám více zábavy s kooperativou. Pojišťovnou pro život, jaký je.
2: 5 minutek před 9:30 ladíte Hit Radio, přátelé. Miraj, nejenom, že ho čeká jako zásadní koncert a skvělá koncertní šúra letos, samozřejmě i Eden, ale jeden příspěvek, který získal přes 30 tisíc srdíček na Instagramu a hromady komentářů, no jasně, ono, je to zhruba nějaký 3 týdny zpátky, co se pochlubili na sociálních sítích se svou partnerkou, že Miraj bude táta, takže mu samozřejmě přejeme, ať hodně zdraví, jo? Ať to zvládá všecko a že to je velká radost. Za pár minut u nás na Hit Radio určitě Alvaro Soler a dáme si taky Foster the People.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné, stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz
6: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz Věci, na které můžeme být hrdí.
7: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz
8: 22. a 23. května ovládne Letnou Sparta Fest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koler, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost. SpartaFest.cz.
9: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
12: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
13: Nejširší výběr trekových bot?
14: Pro Trek.
13: Možnost vyzkoušet více než 1100 variant bot skladem?
14: Pro Trek.
13: Analýza chodidla?
14: Pro Trek.
13: Dobrá káva?
14: Pro Trek.
13: Jsme Pro Trek, první speciálka na trekové boty v České republice.
14: Zastavte se osobně v Praze v Uhříně vsi nebo na protrek.cz.
15: Hit Radio. Když led hoří pod bruslemi, rodí se ty největší momenty. Rychlost, tvrdost, euforie. Prožij mistrovství světa s hokejovým servisem Hit Radia. Mega hokej, mega emoce. Hokej je lepší s Hit Radiem.
16: Global Payment. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
17: Už jsi slyšela o botanické kosmetice Centifolia? Přírodní péče od hlavy až k patě pro všechny. I pro ty nejmenší. Centifolia.cz.
18: Hit Radio.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

takhle vám hrajeme u nás na Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho. Když se řeknou 90. léta, je pár opravdu písní, které podle mě, když pustíte téměř komukoli, tak vám řeknou, tohle jsou 90. A podle mě mezi ně patří i DJ Bobo. To je vlastně jako taková trefa do černého, tohle je typická 90. Švýcar René Baumann. Tehdy se, přátelé, psal rok 1994, no už je to dlouho. No a Everybody je prostě jako jasný zástupce 90-kového Eurodance. No a když už jsme v těch vzpomínkách na 90. léta, tak to můžeme rozšířit ještě o 80-ky a nebo nulky. Protože přesně to vám hrajeme každý večer po 18. hodině. A ani dnešní začátek nového pracovního týdne nebude výjimkou, takže až budete Hit Radio ladit dneska po 6. hodině, tak vás čeká náš tradiční hudební speciál Hit Radio Classic. Takže výběr toho nejlepšího z 80. 90. a také z let milénia. A dost možná uslyšíte i DJ Boba. Jeho Everybody.

Má to grády, co? Tahle písnička. Samozřejmě originál půjčený od Coolia a jeho Gangsta's Paradise. Takže jestli se vám stává u téhle písně, to už jsem někde slyšel přece. Tak ano, tohle je ten rikoš. Ella Henderson a Rudimental u nás ve 9:45. Hit Radio vám už za chvíli nabídne třeba Rihannu a Diamonds, nebo taky Luise Capaldiho, a vydáme se i směr Vrchlabí. Dáme činasky.

0: Přijď na masáž, fyzioklinika tě rozmasíruje.
1: U nás masér ví, kam sáhnout.
2: Tělo zmáčknout, sval protáhnout.
1: Tělo prosí, dopřej mi klid.
2: Fyzioklinika ví, kam s tím váží.
1: Bolí to a přemýšlíš o svých svalech? Pomůžeme v masérských rituálech. Včera jsem ve fyzioklinice byl.
2: A dnes bych zas radostí skotačil.
3: Na webu je snadný kvíz a masáž zdarma dostaneš, když správnou odpověď zaklikneš.
1: Fyzioklinika.cz.
4: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
5: Fakt? A kam pojedeme?
4: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
5: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
7: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
8: Řešení je úvěr od Acema.
7: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
8: Acema. Jde to i bez banky.
9: Páchnoucí klimatizace po zimě?
10: V autě 40 stupňů?
9: To nechcete.
10: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
9: Jsme tu pro vás.
10: Klima Express.
9: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
10: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
9: Skočte si nakoupit.
10: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
9: Objednejte se na
10: klimaexpress.cz.
11: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
12: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.
13: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
14: Kdo zaváhá, neušetří. Už jen dnes vám v obchodních domech i e-shopu Skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
15: Trička ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
16: Lyže?
17: Happy Sport.
16: Dětské kolo?
17: Happy Sport.
16: Půjčovna?
17: Happy Sport.
16: Servis?
17: Happy Sport.
16: Bazár?
17: Happy Sport.
16: Šťastné dítě?
18: Happy Sport.
16: Happy Sport?
17: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
18: Happy Sport.
19: Hit Radio. 3 dny. 1 trať. A tvoje závodnický já. V extázi. Vyhraj v soutěži Rychlá pětka 2 třídenní gold vstupenky na MotoGP v Brně. Nastartuj svoje motory každé všední ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
20: MotoGP je zpět. Nenech si ujít Grand Prix České republiky 2026 už 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně. Více informací najdeš na autodrombrno.cz.
21: Už jsi slyšela o botanické kosmetice Centifolia? Přírodní péče od hlavy až k patě pro všechny. I pro ty nejmenší. Centifolia.cz.
22: Hit Radio City.
23: Zlepši si náladu.
22: Zlepši si náladu. Hit
24: Radio. Jela jsem s Marcelou a Martou po koncertě autem domů z Vrchlabí.

0: Blíží se 10. hodina dopolední. My jsme Hit Radio City, přátelé, přejeme dobré dopoledne, hezké pondělí. Další velké hity, třeba Dermot Kennedy nebo Offenbach, tady budou za pár minutek po 10. hodině. Je nejvyšší čas zjistit, jaké jsou aktuální události v hlavním městě. Co se děje v Praze, Lucko?
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, přejeme dobré dopoledne. Stále popojíždíte v koloně, a to na příjezdu D5 od Rudné a pak na části Pražského okruhu na úrovni Jinočan a Ořechu směrem k D1. To zdržení ale už není tak dlouhé, v těchto chvílích by se mělo jednat zhruba o 10 minut. Přerušovaná kolona se pak tvoří v opačném směru od Jesenice až po Ořech dál k letišti. A tady nabíráte zpoždění kolem 10, maximálně 15 minut. Příjezd po D1 v kolonách od Opatova po ulici 5. Května maximálně do 10 minut a z více auty stále počítejte také od Černáku, pokud jedete dál na Štěrboholy. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Hausbrand Café per favore?
3: Si, signora.
4: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
5: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
6: K novému vozu Hyundai od Autocode získáte zimní pneumatiky nebo tažné zařízení zdarma. A k tomu další bonusy. Autocode.cz. Více než 30 let s vámi.
7: A čelovky vaření a papání?
8: Máme.
7: A batůžek malý a velký?
8: Máme.
7: A co boty a botičky do každého počasí?
8: Jasně, že máme.
9: Na výstavě stanů v Letňanech najdete všechno vybavení do přírody. Přijďte si vyzkoušet postavené stany, prošlápnout boty nebo zalehnout na fouklé karimatky. Výstava stanů for camping.
10: Je čas. Rehabilitační pomůcky CZ. Nejširší sortiment rehabilitačních a cvičebních pomůcek Terabend, Spofy a další desítky značek skladem. Rehabilitační pomůcky CZ.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 10 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, přejeme dobré dopoledne. Praha i nadále zůstává atraktivní destinací. Od začátku roku ji navštívilo přes 1 milion a 600 tisíc turistů. Ve srovnání s loňským rokem je to o 5% více. Turisté z jakých zemí nejraději Prahu navštěvují, to doplní mluvčí Praxity Tourism Klára Janderová.
13: Za první čtvrtletí letošního roku se do Prahy vydalo nejvíce zahraničních návštěvníků z Německa, Velké Británie a Itálie. V meziročním srovnání v prvním čtvrtletí roku nejvíce vzrostl počet turistů z Irska. Během prvních 3 měsíců roku jich do Prahy zavítalo o 75% více než v loňském roce.
1: Češi pak tvoří stabilně pětinu všech návštěvníků metropole. Vláda dnes projedná navýšení rodičovského příspěvku na částku 400 tisíc korun. Řešit má také návrh, podle kterého by jednodenní dálniční známka platil 24 hodin, nejen do půlnoci v den nákupu. Projedná také změny u trestných činů proti životnímu prostředí. Předposlední květnový týden přinese do Česka oteplení a také více sluníčka. Teploty se postupně vyšplhají ke 20 stupňům, pořád ale musíme počítat také s občasnými bouřkami nebo přeháňkami. O víkendu pak naměříme letní hodnoty kolem 25 stupňů. No a začíná 12. ročník festivalu otevřených budov Open House Praha. Potrvá do neděle. O víkendu bude zdarma otevřeno více než 100 budov a dalších prostor. Zavítáme do historických paláců a vil. Navštívit bude možné také industriální památky, sportoviště, usedlosti nebo i místa, která procházejí proměnou. Na víkendové prohlídky není potřeba registrace. A v průběhu dnešního dne zůstane většinou jasno nebo polojasno, na večer pak přibývání mraku a ojediněle slabá přeháňka, ale teploty příjemné. Odpoledne 19 až 21 stupňů.
11: Žít Prahu, poslouchat City, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho.
0: Ano, ano, hlavní město žije, opět po víkendu jsme zase v práci, jsme zase v ulicích, jsme zase v procesu a taky jste zase naladili Hit Radio City, skvělá volba, přátelé. Dermot Kennedy, tak jak jsem ho sliboval, jeho Kiss Me za pár minut, ze všeho nejdřív ovšem Amy McDonald. No a přátelé, protože je začátek týdne, protože se podle mě ještě z víkendu cítíte lehce ospalí, tak si za okamžik prosvištíme naše mozkové závity, jo? Čeká nás další City Quiz a opět s odměnou, tak rozhodně poslouchejte. Dobré dopoledne. All the way.

0: Offenbach a taky Hit Radio City. Praho, jdeme na to.
1: Dopolední kvíz Hit Radio City. Písemka pro celou Prahu. Let's go.
0: Tak jo, písemku mám rád, protože já jsem zadavatel, já jsem ten profesor, já vám to určuju. Vy dneska vám rovnou řeknu, hele, bude to tak, jako, tak to bude tak triviálně jednoduchý. Dneska chci vidět jako stovky zpráv, které přijdou na 777-937-777, už jenom z toho důvodu, jak jednoduchý to bude. Jo, vemte telefon do ruky a věřte, že když mi napíšete správnou odpověď, tak je pravděpodobnost nějaká určitá, že půjdete na Spartafest, přesně tak. Mám pro vás rodinné celofestivalové vstupenky na Spartafest jako odměnu. Je to už tenhle víkend, to znamená pátek a sobota 22. 23. května přímo v Praze na Letenské pláni. Je to sport, hudba, spartianská komunita všech generací, Honza Koller, Petr Kouba, David Výborný, nebo třeba Michal Horňák, spousta kapel, činasky tam budou, Tomáš Klus, Slza a další a další. Prostě zároveň se bude připomínat 132 let historie Sparty, jo? A je tam hromada sportů, budou tam různá sportoviště, můžete si to vyzkoušet, Sparta totiž není jenom fotbalová, hokejová, ale je třeba i pingpongová. S tím to trochu souvisí. Přátelé, zajímá mě název filmu na 777-937-777.
2: A já hrál jen pingpong. Když jsem se vrátil domů, byl ze mne národní hrdina. Víc slavnější než pes Pluto.
0: No a já myslím, že to je teda ale jednoduchý, zatraceně jednoduchý. Tak pište, pište, pište, 777-937-777.
2: A já hrál jen pingpong. Když jsem se vrátil domů, byl ze mne národní hrdina. Víc slavnější než pes Pluto.

0: Jedna cizí zeď od One Man Show Foundation a Damiano David anebo Nicky Jam. To je další muzika, kterou uslyšíte na Hit Radio City už za chvíli. Tak jo, my musíme rozřešit ten náš dnešní City Quiz, i když teda přiznám se, že jsem říkal, že to bude jednoduché a bylo, jo. Zprávy stále chodí, samozřejmě zprávy se správnou odpovědí. Ale na Spartafest můžeme poslat jenom jednoho, anebo jednu. Baru, přeju vám dobré dopoledne.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, jak se máte po víkendu?
1: Jo, super, odpočatě, plná energie.
0: Fandíte Spartě?
1: Jo, jsme celá rodina spartanská. No,
0: tak super, to byste asi neměli o víkendu chybět na Letenské pláni. Možná to dopadne, jo? Já pustím jednu ukázku a mě zajímalo, z jakého je filmu.
2: A já hrál jen ping-pong. Když jsem se vrátil domů, byl ze mne národní hrdina. Víc slavnější než pes Pluto.
0: Tak co, kdo to byl?
1: Forrest Gump!
0: Že to bylo jednoduchý dneska.
1: Jo, to je můj nejoblíbenější film, tak jsem úplně šťastná.
0: Já vždycky, když ho dávají, vždycky, tak se prostě jako na ten pořad prostě dívám, jo. Dívám se, ono to má nějaký 2,5 hodiny, že jo, ale vždycky se prostě, to je tak geniální film, to je prostě úžasný. Tak, Baru, my se uvidíme o víkendu. Uvidíme se v pátek nebo v sobotu. Máte celou rodinou vstupenku. Já tam samozřejmě na Spartafestu budu taky. Mimochodem se tam bude hrát i stolní tenis, protože Sparta má oddíl stolního tenisu. Budou tam koncerty, Tomáš Klus, Činasky, Slza. Bude tam jako 11 sportovních zón a bude to jako velkolepý. Takže já se na vás moc těším, jo?
1: Super, my taky děkujeme.
0: Mějte se krásně a zase někdy naslyšenou.
1: Taky, nasle.
0: No a další příležitost? No hned zítra. Vždyť my celý tento týden vás posíláme na Sparta Fest, celorodinná vstupenka, celofestivalová rodinná vstupenka je k dispozici k mání tady u nás v City Quizu. Tak poslouchejte po 10. hodině.
3: Hit Radio. Každý má svoji srdcovku. Hit, který ho naučil milovat hudbu.

0: nejdůležitější den si zaslouží zvláštní pozornost.
1: Tvůj nejdůležitější den se nesmí pokazit.
2: Tvůj nejdůležitější den musíš prožít naplno.
3: Svatební sezóna v rezortu Svět je zahájena. Originální prostředí, obřad, hostina, ubytování, skvělý personál a to vše na jednom místě. Stačí říct
2: ano.
3: Rezort Svět. Nejkrásnější svatba na světě. www.rezortsvět.cz.
4: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď. Suchý beton ST-Line 3DC25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
5: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. komfort@group.cz.
6: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze s výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Hele, vyšla nová kaplinka.
9: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
8: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
9: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
8: Jasně, romantický útěk v praxi.
10: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
11: Už 115 let je jedním ze symbolů Prahy.
12: Od architektonického skvostu až po sídlo primátorů.
11: Poznejte s námi příběh nové radnice na Mariánském náměstí.
12: Hlavní město Praha vás zve na jedinečnou venkovní výstavu o její historii i současnosti.
11: Navštívit ji můžete od 1. do 31. května na Mariánském náměstí.
12: A vstupné je zdarma.
11: Více informací najdete na praha.eu.
12: Vaše hlavní město Praha.
13: Rád děláš práci, co dává smysl? Zvol si stavební firmu Kasten a nezmizíš v davu. Dobrou práci a zodpovědnost umíme ocenit. Kasten. Přes 30 let tradice. Žádný korporát. Kasten. Za skvělou stavbou pečlivá firma. Přidej se teď. Kasten.cz.
14: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
15: Už jsi slyšela o botanické kosmetice Centifolia? Přírodní péče od hlavy až k patě pro všechny. I pro ty nejmenší. Centifolia.cz.
16: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

Jam a Enrique Iglesias El Piratón. Jsou 3 minuty po 11:30. S vámi je Hit Radio City, přátelé, dobré dopoledne. Před chvílí jsme tady měli City Quiz, ve kterém zazněl úryvek z filmu Forrest Gump, jo? Tom Hanks je zásadní herec let 90. Ale těch herců zásadních, kteří v 90. letech jako vystřelili a udělali si obrovské jméno, je samozřejmě víc. Julia Roberts, Brad Pitt, Sandra Bullock, Jim Carrey, Bruce Willis, Keanu Reeves a spousta dalších. No a my o nich mluvíme v našem podcastu Vypalovačka Hit Radia 90. Ano, přesně, zaměříme se na filmové hvězdy 90. let, na hollywoodské megastáry, jejíž jméno samo o sobě zaručovalo jako vyprodaná kina. Takže tentokrát tu vypalovačku vezmeme trošku jinak, ne po hudební stránce, ale po té filmové. A zaměří se kolegové z Hit Radia 90. na největší filmové ikony 90. let. Že jich bylo, že jo, Titanic, Forrest Gump, Matrix, 7 anebo Základní instinkt. To jsou prostě filmy, které si vždycky rádi připomeneme. Podcast Vypalovačka, už 6. díl, najdete ve vašich podcastových aplikacích. Je to velmi jednoduché, nebo se taky podívejte na YouTube Hit Radia a taky mrkněte na hitradio.cz. A mimochodem poslouchejte kolegy a kamarády z Hit Radia 90, které můžete ladit po celé republice, a to v síti DAB, a tam hrajeme 90 od rána až do večera. Tohle jsou ATC, My Heart Beats Like a Drum. A za pár minut taky Lucie na Hit Radio City.

0: Lucie a jejich velký návrat. Takhle zní Marie a to lehce před 10:45 u nás na Hit Radio City. Miley Cyrus a její End of the World. Flipside pro někoho, kdo má dneska narozeniny. Happy birthday. Možná, že jste si teď uvědomili, přátelé, je 18. květen. Že vám teď po někomu z vás cinklo v hlavě, no jo, ty vole, Pepa má narozeniny. No tak rychle mu napsat alespoň zprávu, nebo mu zavolat. My za pár minut hrajeme další skvělé hity a kromě Miley Cyrus a Flipside můžu slíbit taky Hunter X.
1: Jasně, a nakoupíme ti nové oblečení, ať si fešanda.
2: Ale vyberu si sama.
1: Jasně, tak si pojď vybrat teď hned na vmart.cz. Koukej, mají tričko i šaty s jednorožci, jako máš na sovčelkách.
2: Tyhle šaty s motýlkama má Anička ze školky.
1: Vmart, české oblečení pro léto plné smíchu a dobrodružství. Objevte celou kolekci na v.mart.cz. Vmart. Ušito v Liberci.
3: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
4: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
5: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůni grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také. Bauhaus, když se
6: to má podařit. To je hudba, na kterou jste tančili. Teď ji zažijete naživo v jedinečné show Electro Symphony. Orchestr, vokální ansábl, solisté i DJ se spojí, aby vám přinesli největší hity elektronické scény v novém koncertním formátu. Tiesto, Eric Pritz, LMFAO, One T, David Guetta a mnoho dalších. 29. a 30. května Praha, O2 Univerzum. Electro Symphony. A celebration of dance music.
7: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
9: A až dorazíš domů, tak zajedeme pro ty sazeničky jahod, rajčat, paprik a také bylinky.
10: No jasně, super.
9: Od kdy se těšíš do zahradnictví?
10: Od té doby, co jezdíme do Vraňan. Do Vraňan se těší všichni.
9: Dámy na rozkvetlé zahradnictví plné sazenic a vreb s avokádem, maču mango nebo jahoda.
10: Pánové na burger s trhaným masem.
11: A děti na 11 druhů zmrzlin, teda hlavně na tu legendární z vraňanských jahod.
10: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
12: Jarní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem SPRING26 na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si jarní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
13: Kdyby byli stěhováci jako je krbec, měli byste po starostech a žádný binec. Změnili jste adresu, stěhujte se bez stresu. Naše rada zní:
14: Stěhování Krbec všechno zařídí.
13: stěhovanikrbec.cz
14: Stěhovací a vyklízecí služby.
15: Randíte?
14: A tohle znáte?
15: Bylo to fajn, ozvu se.
14: Sestěhujem se hned?
15: Zapomněl jsem peněženku.
14: Uděláme si selfiečko?
15: Promiň, volá manželka.
14: Mrkneme do pařížský.
15: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
16: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
17: Elite Date, seznamka pro vztah.
18: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
17: elitedate.cz
19: Už jsi slyšela o botanické kosmetice Centifolia? Přírodní péče od hlavy až k patě pro všechny. I pro ty nejmenší. centifolia.cz
20: Hit Radio City.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

0: Roxanne. Právě teď, před 11. hodinou, a tohle je dopoledne v Praze. Dáme bohnouty, Svaz českých bohemů, jedna z těch velkých klasik, kterou budeme hrát po 11. Stejně tak i Pink a Runaway. Je nejvyšší čas zeptat se Lucky, co se děje v Praze.
1: Nejlepší dopravní servise z Prahy a okolí přejeme dobré dopoledne. V těchto chvílích přerušovaná kolona připomíná mi na Pražském okruhu. Už od sjezdu z D1 pak dál k D5. Zdržení by mělo být zejména na úrovni Jesenice a pak na úrovni Ořechu směrem k letišti. Zdržení kolem 5 minut pak hlásíte ze Štěrboholské na úrovni Štěrbohol, platí to pro oba směry a také v oblasti kolem Motola po pojíždí Kukulova a také Bělohorská ulice. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Hele, vyšla nová kaplinka.
3: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
2: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
3: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
2: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
4: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
5: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
6: Je čas. Rehabilitační pomůcky CZ. Nejširší sortiment rehabilitačních a cvičebních pomůcek Terabend, Spofy a další desítky značek skladem. Rehabilitační pomůcky CZ.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: 11 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, přejeme dobré dopoledne. Pražští radní projednávají návrh nového metropolitního plánu. Ten má po 27 letech nahradit současný územní plán města. Zastupitelé by se pak ke schvalování mohli dostat na zasedání 28. května. Řekl to náměstek primátora Petr Hlaváček.
9: Já osobně vnímám, že jsou tam jako místa, které jsou třeba do budoucna třeba nějakému jako řešení. Ale ten plán jako celek jako přináší obrovské množství jako řešení, které jsou pozitivní, takže jako celek ten plán je potřeba schválit.
1: Nový plán nahradí územně plánovací dokument z roku 1999 a podle vedení města má zlepšit a zjednodušit plánování rozvoje metropole. Festival Svět knihy letos navštívilo 65 tisíc lidí. Loňský ročník tak překonal zhruba o 2 tisíce návštěvníků. Akce probíhala od minulého čtvrtka do neděle na výstavišti Holešovice. Veletrh a literární festival na svém 31. ročníku nabídl na 800 účinkujících, 560 programů a 8 výstav pro dětské i dospělé návštěvníky. Americký prezident Donald Trump v neděli na sociální sítě opět pohrozil Íránu zničením a vyzval Teherán k rychlému uzavření mírové dohody. Dosavadní vyjednávání o ukončení války byla neúspěšná a opět uvázla na mrtvém bodě. 12 obviněných v moravskoslezské části korupční kauzy ve fotbale se policii přiznalo ke zmanipulování zápasů. Je mezi nimi také záložník Karviné Samuel Šigut, který měl na zápasy sázet, nejméně 2 utkání ovlivnil a také přijal úplatek. Z prvoligových klubů se kauza týká Karviné, z druhé nejvyšší soutěže pak Opavy a Chrudimi. Dnešní den jasný, polojasný, odpoledne pak přibývání mraků, maxima ale příjemná 19 až 21 stupňů.
10: Žít Prahu, poslouchat City, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho.
0: Ano, možná se teď proplétáte uličkami hlavního města a říkáte si, kde pak já najdu nějaký park, kde bych se dneska mohl vyhřát na sluníčku. Celkem se nám to povedlo to pondělí 18. Co vy na to? No, klidně můžete zajet do parku, bike parku, který je v jedné ulici, jehož názvu se budeme za chvíli věnovat. Je pondělí, to znamená vždycky dvakrát v týdnu pro vás máme tradičního pražského uličníka a dnes právě odhalíme název jedné ulice, která je ve Štěrboholech. Víc vám řeknu za chvíli. Teď už vohnouti a dobré dopoledne, Praho.
8: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací plný.

hezky v tempu pro dnešní dopoledne Pink a Runaway. Axwell s Ingrosem vás čekají, anebo Ed Sheeran za pár minutek. Ale přátelé, je pondělí, krátce po 11. Ideální čas na to vrhnout se opět do ulic Metropole a zjistit, jaké ulice tady máme a hlavně, proč se jmenují tak, jak se jmenují. Vítám vás opět v pražském uličníkovi. Praho, víte, že u nás v Metropoli máme ulici nedokončenou? Ale ona už je vlastně dokončená. Celkem slušný paradox. Dneska vás vezmu do Štěrbohol, konkrétně u Jahodnice, ulice nedokončená. Ta spojuje Štěrboholy a Kije a vede pod Štěrboholskou spojkou vedle Průmyslové a měří něco okolo 2 kilometrů. Jak se tam dostanete? Městskou hromadnou dopravou, nejlépe na autobusovou zastávku u Jahodnice nebo u Radiály. Obě dvě jsou vlastně přímo na té ulici a jezdí tam autobus 208. No a proč se ta ulice vlastně jmenuje nedokončená? Tak kdo by čekal nějakou promyšlenou či snad důvtipnou slovní hříčku, tak toho zklamu. Důvod je absolutně přímočarý, protože název prý vznikl podle charakteru místa v době pojmenování, protože v ulici byla nedokončená výstavba. No a ulice nedokončená se dřív jmenovala i trochu jinak. To vám řeknu zase za chvíli. Tohle je pražský uličník a vydejte vědět na 777 937 777.

s Edem Sheeranem na Hit Radio. Mark Amber nás čeká už za pár minut. Ale my tady máme nějakou rozdělanou prácičku, kterou musíme dokončit. Jsme v ulici nedokončená. No jo, je to vlastně taková typická ukázka toho, jak Praha někdy pojmenuje místo podle toho, co jako vidíme z okna, jo? Prostě, hele, tak tady se staví, tak není to ještě hotový, dáme tomu název nedokončená. Historická vrstva. Představte si, že po připojování obcí ku Praze se často museli názvy ulic měnit, jo? Protože samozřejmě platí zásada unikátnosti názvu, to znamená jedna ulice, jedno jméno, žádné duplicity. No a právě tohle je ten případ, protože velký důvod hromadného přejmenování byl v roce 1968, kdy se okolní obce vlastně připojily ku Praze, a to platí i pro Štěrboholy. Nedokončená ulice tak dřív nesla název Za Humny a těsně před připojením Štěrbohol k Praze také jméno Kýska. Logika by seděla, je to směrem na Kyje, jenomže Kýská ulice už v Praze byla, takže ta ulice ve Štěrboholech musela ustoupit kvůli duplicitě a stala se z ní nedokončená. No a teď je tady otázka přímo na vás, kteří teď posloucháte. Znáte nedokončenou ulici? Věděli jste, že ji tady v Praze máme? Bydlíte tam? Jezdíte tudy do práce? A nebo je to pro vás jenom nějaká zkratka hned v případě toho, že jsou třeba na průmyslové dlouhé kolony? Napište mi na 777-937-777 a my už se za chvíli podíváme na to, jak to tam v té ulici nedokončené vypadá v současnosti. Tady je Mark Amber.

0: Hit Radio City je s vámi a také poslední část našeho dnešního pražského uličníka. Kdy vás pravidelně bereme do ulic hlavního města a tak nějak odhalujeme, proč se jmenují tak, jak se jmenují. Dneska jsme v ulici Nedokončené. Děkuju za zprávu Věrce, protože ta napsala ano, o té ulici vím a ještě nedaleko je ulice Nepravidelná. Vidíte? Na to si můžeme posvítit někdy příště. No, ulice Nedokončená ve Štěrboholech je vlastně rozdělená na takové dva světy. Zatímco na jedné straně jsou podniky, velké haly a dokonce i cihelna, tak na té druhé straně je vlastně takový nevídaný klid velkoměsta. Je tam rozsáhlá zahrádkářská kolonie. Na začátku ulice vlastně u Kyjí, tak tam najdete taky parádní nový bike park a nebo tenisovou školu, kterou provozuje bývalá elitní profesionální tenistka Lucie Hradecká. To jméno vám asi něco říká. No a dá se tam vůbec v té ulici najíst? To je takové moje téma, jo? Já tam vždycky hledám nějakou dobrou restauraci a ano, i v Nedokončené ulici se dá najíst. Příležitost je tam sice jedna jediná, ale s velmi slušným hodnocením na Google. Najdete tam vietnamské bistro, které má 4,7 hvězdiček. Tak jsem si pročítal recenze a jsou veskrze velmi pozitivní. Vyberu jednu. Asi bych sem jen tak nezavítal dle vzhledu budovy a umístění, ale musím říci, že pokud chcete autentické vietnamské jídlo, tak v Praze už nic lepšího nenajdete. To fóčko bylo nejlepší. Tak vidíte. Nedokončená ulice a pražský uličník. Další díly vás čekají zase ve čtvrtek anebo příští týden. A vydejte vědět, kdybyste chtěli i vaší ulici. 777 937 777.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Se porouchalo teplotní čidlo v obrovitánském skladu, kde zraje prošuto, jo. A kvůli tomu přehřátému vzduchu se tam zničilo přes 15 000 prémiových šunek, jo. Škoda, tam je prostě miliony eur, všichni to prožívají úplně extrémně, já si úplně představuju ty Italie, jak tam naběhnou do toho skladu a Giovanni, prozraď mi, je prošuto v pořádku.
3: Káco, 15 000 kousku prošuto, je vřík.
2: Adio,
1: dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Já nový plot mám.
4: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
5: Nebe, celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe, celnice, tak na co čekáš? nebepraha.cz.
6: Páchnoucí klimatizace po zimě?
7: V autě 40 stupňů?
6: To nechcete.
7: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
6: Jsme tu pro vás.
7: Klima Express.
6: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
7: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
6: Skočte si nakoupit.
7: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
6: Objednejte se na
7: klimaexpress.cz.
8: Léto ve Špindlerově Mlýně? Nejvýhodněji se Spindle Walk and Aqua sezónkou. Díky ní máte v kapse lanovky a dětská hřiště, koloběžky, trampolínu a nově i 3 vstupy do místního akvaparku. Užijte si hory i relax ve Špindlu za akční cenu 1590 korun jen do konce května. Více info na skiareal.cz.
9: Jaké boty a kabelky na léto? Na eobuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože eobuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na eobuv.cz, v aplikaci i v kamenných prodejnách eobuv ví.
10: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
11: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
12: Aha.
11: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
12: A co SSB?
11: SSB? Co je SSB?
12: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
11: A to je nějaká nová investice?
12: To je stavební spoření od Buřinky.
13: Aha, a kde se to dá stáhnout?
12: No normálně v Georgii.
14: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
15: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho! Levels. Stavebniny DEK přináší mega akci. Smrková palubka Classic tloušťky 15 mm v kvalitě AB, metr čtvereční nyní za skvělých 245 Kč včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Classic za super cenu. Více na DEK.cz.
16: Je, yeah, to už je 25 let.
17: Je, yeah, a pořád nás to baví.
16: Oslovte s JM Interiér výročí 25 let a získejte slevu 25% na kuchyně na míru.
17: JM Interiér.cz.
16: Využijte váš prostor.
18: Rodiče, zbystřete, léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v Zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v Zooparku Zelčín. Místa mizí, takže mrkněte na zooparkzelčín.cz.
19: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
20: Carglass opraví, Carglass vymění.
21: Už jsi slyšela o botanické kosmetice Centifolia? Přírodní péče od hlavy až k patě pro všechny. I pro ty nejmenší. Centifolia.cz.
22: Hit Radio.
23: Zlepši si náladu.
22: Zlepši si náladu.

Tohle byly hodiny a jejich souhvězdí. Za pár minut nás čeká další skvělá muzika, třeba od Davida Guettia nebo Katy Perry. Ano, Katy Perry, mimochodem, jako je totálně slavná na vlastně asi jakémkoliv koutu téhle planety. To, když asi někde řeknete Katy Perry, tak všichni jako tak nějak budou vědět. No, nicméně, prý má problém teďkon, šíří to bulvární média. Nevím, co je zatím pravdy, jo, ale řádný malér u protinožců si prý zadělala, protože jak si obvinila popovou hvězdu, že jí byla v roce 2010 sexuálně napadena v klubu v Melbourne. Ano, i takovéhle věci se dějí mezi světovými hvězdami. Usnula jsem v klíně kamarádky a ona 3. No, přátelé, ale tohle, že se děje po tolika letech, že

si najednou vzpomněla po 16. No nic, tak jako budeme tuhle kauzu samozřejmě dále sledovat, protože pokud je to nějaká jako hra, jenom tady mezi nima nějaký zviditelnění, tak si říkám, že to je docela jako tvrdý kafe. Takže i Katy Perry má svoje vlastní problémy, které samozřejmě řeší i přes bulvár. No, tak jenom abyste věděli, co se jako v jejím životě děje. Její Firework právě teď a za pár minut David Guetta, Teddy Swims a Tony Senai. Jejich skvělá spolupráce Gun Gun Gun.

0: 3:45, přátelé, za chvíli oběd, jo? Už to vyhlížíte, už jste se podívali na meníčko vaší oblíbené restaurace? Tak jo, dejte si něco dobrého a hlavně užijte dnešní odpoledne. Za pár minut je tady pravé poledne, s ním samozřejmě srdcovky. Dneska mimo jiné, tahle skvělá věc od Tears for Fears. Shout. Mimochodem spousta lidí si stále myslí, že tohle jsou depešáci. Nejsou. Jirka Pelnář vám to za chvíli vysvětlí. No a se mnou se budu těšit zase zítra. 9. hodina dopolední, Hit Radio City a Kuba Urban. Čau!
1: Bezpečnost má zelenou od Kooperativy. Aneb kyberbezpečnost pro každého.
2: Většina českých dětí tráví čas na internetu o samotě. Téměř každé páté dítě poslalo svoji intimní fotku, která ale z internetu nikdy nezmizí a může se stát nástrojem vydírání. Jak o těchto rizicích s dětmi mluvit, nám poradí Martin Kožíšek ze Safer Internet Centra. Dobrý den.
3: Dobrý den. Asi nejdůležitější je důvěra. Dítě se nesmí bát přijít za vámi, i když udělá chybu. A naučte děti naši krizovou trojčlenku. Za prvé, pokud se v komunikaci cítí nepříjemně, mají okamžitě ukončit. Za druhé, pořídit si screenshot jako důkaz. A za třetí, vše nahlásit vám, rodičům.
2: Děkujeme za radu. Podrobný manuál najdete na stránkách bezpečnostmazelenou.cz.
4: Jo, ještě beton.
5: Přepočítávám trasu. Pokračujte rovně. Po 5 metrech. U ztraceného bednění odbočte vlevo. Na skržovém objezdu použijte první výjezd. Směr hydroizolace. Po 2 metrech váš cíl je vpravo.
6: Všichni fachmani i kutilové teď jezdí k nám. Bauhaus, když se to má podařit.
7: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
8: Zažijte Zoo Praha jinak.
9: Vršovické divadlo Mana uvádí po zavíračce v bývalém Sloninci komedii Ptáci, zvířata a moji příbuzní pod záštitou britského velvyslance.
8: Navíc 200 korun z každé vstupenky pomáhá přímo Zoo.
9: Poslední týden v červnu pod širým nebem. Vstupenky na vršovickedivadlo.cz.
10: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
11: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
12: To je.
13: Dobravárt, vezeme vám pračku.
12: A co teď?
13: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
12: No tak to si rozumíme.
14: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
15: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe celnice, skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
16: Stavebniny Dek přináší mega akci 2+1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Dek Foam MX600 nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Dek Foam pro tepelné izolace zdarma. Více na dek.cz.
17: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalas Praha.
18: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
17: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
18: Aquapalas Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
19: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
20: Už jsi slyšela o botanické kosmetice Centifolia? Přírodní péče od hlavy až k patě pro všechny. I pro ty nejmenší. centifolia.cz
21: Hit Radio City.
22: Zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu.

0: si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré poledne. Prahou centrem projedete bez zásadnějších komplikací. Pražský okruh na úrovni Jesenice a pak na úrovni ulice k Barandovu směrem k letiště počítejte s přerušovanou kolonou a s popojížděním do 10 minut. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
3: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
4: Nebe, celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe, celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
5: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
6: I'm Ariana Grande.
7: It's Hozier.
8: Mami, proč máme všechno od konceptu?
9: To jen se zeptej, tatínka.
10: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
11: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: Je 12 hodin, dobré poledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. České školy dál omezují používání mobilů. Ministerstvo školství rozeslalo do škol dotazníky. Z průzkumu vyplývá, že omezení přispívá k aktivnějšímu trávení přestávek. Pro omezení mobilů jsou asi 4/5 rodičů, informuje o tom Česká televize. Bývalý poslanec Dominik Feri dnes u soudu znovu odmítl obžalobu ze znásilnění. 29-letý muž je obžalovaný z toho, že se v roce 2015 při styku s tehdy 17-letou dívkou sundal kondom, i když s tím nesouhlasila. Skutek se podle Feriho nemohl odehrát, tak jak tvrdí poškozená žena. Není vyloučené, že by dnes mohly zaznít také závěrečné řeči. Teď se podíváme k nám. Praha 5 odstranila nebezpečnou skluzavku na dětském hřišti Okrouhlík na Smíchově, na které se podle sociálních sítí zranilo už několik dětí. Radnice jich chce nahradit jinou skluzavkou, vhodnější i pro menší děti. Zároveň nechá preventivně prověřit bezpečnost herních prvků na všech dětských hřištích, které má ve své správě.
1: Hokejový servis Hit Radio.
12: České hokejisty dnes čeká třetí zápas na mistrovství světa ve Švýcarsku. Večer nastoupí ve Friburgu proti Švédsku a pokusí se odčinit nečekanou sobotní porážku 2-3 v prodloužení se Slovinskem. Češi proti Švédsku nastoupili na mistrovství světa i před rokem, kdy s ním ve čtvrtfinále prohráli 2-5. V této sezóně český tým prohrál se Severany na turnaji Karjala 1-3, na švýcarských hrách 0-5 a na českých hrách 2-4. Poté na švédských hrách v Engelholmu slavili Češi triumf 3-1. Dnešní duel startuje 20 minut po 8 hodině večer.
13: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: Odpoledne slunečné, jasné nebo polojasné, na večer pak přibývání mraku. Teploty kolem 19 až 21, to jsou maxima. Vítr má foukat slabý proměnlivý.

0: Je pondělí 12 hodin 2 minuty, přeju vám naprosto pohodové poledne. Jak se máte dneska? Já vím, že je to zvláštní otázka, že v pondělí, jak se asi tak člověk může mít v pondělí, no, po víkendu zase zpátky v práci. To je nepříjemný. Na druhou stranu, po víkendu ve 12 hodin jste se opět dočkali vašich oblíbených srdcovek. Mám tady připraveno 5 fantastických hitů a zároveň budeme vzpomínat k tomu všemu taky na vaše dětství a na vaši pubertu. Tak co může být lepšího takhle v pondělí, než poslouchat Hit Radio? Začínáme Outka!
1: Hit Radio City.

0: Naprosto dokonalá srdcovka s číslem 1. Takhle se má začínat v pondělí. Outcast, heja, je 12 hodin 6 minut.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Když se vás teďko zeptám, co vám chybí, jo, tak takhle, vzhledem k tomu, že je 18., tak to bude předpokládám výplata, co přišla minulý týden. Ano, ta už je nenávratně pryč. Ale co vám chybí z 90. let? Nebo 80. Prostě z doby, kdy jste vyrůstali. Úplně v klidu se zamyslete, popřemýšlejte a napište mi to na 777-937-777, což je WhatsApp Hit Rádia, nebo můžete poslat i hlasovku. Je jedno, co to bude, jestli jídlo, věc, hra, zážitky, prostě cokoliv. Když by se vás zeptali třeba vaše děti, jo, nebo vnoučata jednou, co vám chybí z 90. Co by to bylo? Těším se, dejte mi vědět. My si zatím dáme hit z roku 1990, německý projekt Enigma. Bude to taková malá modlitba za lásku. Já taky popřemýšlím, jsem zvědavej, na co všechno přijdeme. To bude nostalgický pondělí. 777 937 777. Teď Enigma.

0: Živágo Celebrate na Hit Radio a rok 1996.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Páni, toto letí, to už byla srdcovka s číslem 3. Máme před sebou poslední dvě a pak ještě jedna bonusová, která bude opět na vaše přání. Než se k tomu dostaneme, tak pojďme na vaše vzpomínky. Co vám chybí z doby, kdy jste vyrůstali? 80-ky, 90-ky. Píšete na 777-937-777, což je WhatsApp Hit Radio. Mám tady spoustu zpráv, například ahoj Jirko, mně chybí můj nejlepší kámoš, co bydlel v bytě a ty kraviny, co jsme dělali. Nejlepší bylo, když jsme si z kelímku od jogurtu a ze šňůrky vyrobili vysílačky a povídali si přes okna. Doteď nechápu, že to fakt funguje. Zdraví Lukáš. Eva píše, diskotéky, kinderparty, venku, scházím se s přáteli, jenom tak, volnost bez hlídání, kde kdo je. Prostě ten čas, který byl jiný, plný zážitku s přáteli. Tady si jako říkáme, víte, co je jako nejvíc na tom? Že v tu dobu jsme ale byli vlastně jako děti, byli jsme v pubertě a hlídali nás rodiče. A my jsme si říkali, já už chci být dospělý a budu si jednou dělat, co chci. Teď jsme dospělí a vlastně jako nic z toho neděláme, i když můžeme. A vzpomínáme, jaký to bylo, co jsme dělávali jako tenkrát. Jak je to možný? Jak to, že v tom životě se to takhle otočí? No nevadí. Další zpráva. Mně chybí trafiky. Dřív byly na každém rohu a i když jsem nesnášel tam táto vychodit pro noviny a kusovky, tak dneska na to vzpomínám rád, jak jsem stál ve frontě a říkali mi tam, ty jsi malej krásnej, chviť, ty jsi ale vyrostl. Zdraví Lukáš. Hezky. Lucka ještě píše, že jí chybí bravíčko. No a Martin vzpomíná na videopůjčovny. To je skvělý. Na co vzpomínáte vy? Dejte vědět. A my teď zavzpomínáme na rok 2008. Simple Plan, Your Love is a Lie. Na Hit Radio.

0: pořadí na pondělní poledne. Tears for Fears s hitem Shout. Tohle je taky legenda. Tears for Fears. Velmi zajímavý název. Ovšem není to první název této kapely. Fakt.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Oni se původně jmenovali v češtině Historie bolení hlavy. Zajímavý název. Název Tears for Fears tak našli v knize amerického psychologa, který propagoval takzvanou terapii prvotního výkřiku. To se nám bude v pondělí velmi hodit. Dobře poslouchejte. Pacienti mají křičet, aby uvolnili potlačované trauma. Dokonalý na pondělí. Velmi dobrý způsob. Můžete ho zkusit buď v práci, anebo odpoledne třeba až pojedete domů autem v centru. Jestli je to u vás rozkopaný podobně jako u nás tady, tak to se opravdu hodí. To budete tak vyklidněný, úplně vyzenovaný. Dneska vzpomínáme na to, co vám chybí z 80. a 90. let. Pavla napsala: ahoj Jirko, já před pár dny vzpomínala na můj kotoučák. Jak jsme s holkama poslouchali hudbu, pak jsem dostala kazeťák a ten mám dokonce dodnes. I kazety, LPčka, desky, no byla to jízda s hudbou. Byli jsme od rána venku a bylo to neuvěřitelné, co všechno jsme vyváděli. Máme opravdu na co vzpomínat. Zdraví Pavla. Pavle, děkuju za tuhle vzpomínku. Kotoučák, ten my jsme doma měli taky. Já dokonce jako malej, tak jsem na pásky nahrával, jak mluvím. Tenkrát mě ani nenapadlo, že jednou na vás opravdu z toho rádia budu mluvit a že vám budu hrát srdcovky. Jsem za to vděčný. Tak co vám zahraju jako poslední srdcovku? To nechám na vás. 777 937 777 je WhatsApp sem do rádia. Klidně pošlete zprávu nebo klidně pošlete hlasovku. Co byste chtěli slyšet za srdcovku na přání? Máme poslední hit. Pojďme si to pondělí fakt zpříjemnit. Co je ten váš nejoblíbenější hit? Ta vaše srdeční píseň. Dejte vědět, za chvilku ji hrajem.
2: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
3: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
4: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
6: Carglass opraví, Carglass vymění.
7: 22. a 23. května ovládne Letnou Spartafest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koler, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost. Spartafest.cz.
8: Hele, vyšla nová kaplinka.
9: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
8: Portugalsko, Slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
9: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
8: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
10: Randíte?
11: A tohle znáte?
10: Bylo to fajn, ozvu se.
11: Sestěhujem se hned?
10: Zapomněl jsem peněženku.
11: Uděláme si selfiečko?
10: Promiň, volá manželka.
11: Mrkneme do pařížský.
10: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
12: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
11: Elite Date, seznamka pro vztah.
13: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
11: elitedate.cz.
14: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
15: Nejširší výběr trekových bot?
16: Pro Trek.
15: Možnost vyzkoušet více než 1100 variant bot skladem?
16: Pro Trek.
15: Analýza chodidla?
16: Pro Trek.
15: Dobrá káva?
16: Pro Trek.
15: Jsme Pro Trek, první speciálka na trekové boty v České republice.
17: Zastavte se osobně v Praze v Uhříněvsi nebo na protrek.cz.
1: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
17: Trenýrkárna.cz.
18: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenýrkárna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. Trenýrkárna.cz.
19: Hit rádio. Víš, jak chutná hokej? Jako sevřené ruce. Jako napjaté ticho. Jako výbuch radosti po gólu. Užij si to naplno s hokejovým servisem Hit Rádia. Hokej je lepší s Hit Rádiem.
20: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Jelen na Hitrádiu zpívá o tom, že všude je fajn, ale nejlíp je tady u nás na Hitrádiu a právě proto zítra ráno v 8 přijdou do snídaně šampionů. Tak si nenechte ujít exkluzivní rozhovor.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A před námi srdcovka s číslem 6, ta je na vaše přání. Mám tady zprávu. Ahoj, s kámošem jsme si kupovali džíny XXXXL, jenom aby jsme měli co nejširší nohavice jako rapeři. No, do jedné té nohavice bychom se vešli oba dva, ale byly to 90, Vanilla Ice a tak dále, tak to prostě muselo být. Díky za tuhle zprávu, výborná vzpomínka, je to od Míry. Já nevím, měli jste taky tenkrát peněženku na řetězu? Si pamatuju, že jsme s tátou šli do nějakého železářství a musel mi koupit prostě jako stříbrný řetěz, abych měl jako co největší, nejdlouhší a nejdelší takhle řetěz kolem nohy, jo? Za poutko chycenej a dozadu peněženka. No tak tohle byla neuvěřitelná doba a když už vzpomínáme na tyhle rapery, tak já tady mám připravený právě teď americký hiphopový trio, kterým se taky říká pionýři irského rapu. A jestli je zrovna tohle váš, řekněme,

Hudební hrníček, tak v tom možná uslyšíte i stopu legendárních Cypress Hill. Není to náhoda, protože jeden ze zakládajících členů Cypress Hill, první hiphopový party, která získala svoji hvězdu na hollywoodském chodníku slávy, tak tenhle megahit, který nám právě teď začíná produkoval, tak tohle je, dámy a pánové, výlet do roku 1992 a do doby, kdy jsme se možná učili jezdit na skejtu, na bruslích a měli modřiny ze skateparku. House of Pain.

0: Cofky, teď to byla takový jako malý souboj generací. Předtím House of Pain, rok 92, teď zase 21. století, rok 26 a novinka v našem vysílání Rehab in my head, což ale taky je vlastně jako trošku předělávka jednoho legendárního hitu. Souboj generací, můžeme to tak nazvat, bude opět zítra po 12. hodině, kdy opět uslyšíte jak srdcovky, tak ve zbytku druhé hodiny, té druhé části, opět ty hity, které už pak velmi dobře znáte a některé jsou i opět nové. My si za chviličku dáme například Green Day, nebude chybět ani Leony. No a pak nejnovější zprávy, já to nechápu, 13 hodin, za chviličku, tady, za kolik, za 14 minut to tady je, ten čas letí jak zblázněnej, srdcovky jsou u konce, díky za to, zítra znovu pokračujem.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
6: Fakt, a kam pojedeme?
5: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
6: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Tvůj nejdůležitější den si zaslouží zvláštní pozornost.
8: Tvůj nejdůležitější den se nesmí pokazit.
9: Tvůj nejdůležitější den musíš prožít naplno.
10: Svatební sezóna v rezortu Svět je zahájena. Originální prostředí, obřad, hostina, ubytování, skvělý personál a to vše na jednom místě. Stačí říct
9: ano.
10: Rezort Svět. Nejkrásnější svatba na světě. www.resortsvět.cz.
11: Dobrá stavba chce čas, péči a lidi, kterým na ní záleží. V Kasténu pracuje tým s nápady a zdravým rozumem. Už víc než 30 let. Kastén, za skvělou stavbou pečlivá firma. Rozhodnutí je na tobě. Přidej se na kasten.cz.
12: Máte rádi atmosféru grilování stejně jako my v odborných centrech Bauhaus? Neváhejte a přijďte si vybrat ze široké nabídky grilů a grilovacího příslušenství. Společně vybereme ideální typ pro vaše účely a grilování může začít. Bauhaus, když se
13: to má podařit. To je hudba, na kterou jste tančili. Teď ji zažijete naživo v jedinečné show Electro Symphony. Orchestr, vokální ansábl, solisté i DJ se spojí, aby vám přinesli největší hity elektronické scény v novém koncertním formátu. Tiesto, Eric Pritz, LMFAO, One T, David Guetta a mnoho dalších. 29. a 30. května Praha O2 Univerzum. Electro Symphony. A celebration of dance music.
14: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
15: Lyže?
16: Happy Sport.
15: Dětské kolo?
16: Happy Sport.
15: Půjčovna?
16: Happy Sport.
15: Servis?
16: Happy Sport.
15: Bazár?
16: Happy Sport.
15: Šťastné dítě?
17: Happy Sport.
15: Happy Sport?
16: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
17: Happy Sport.
18: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
19: Hit Radio. Tři dny, jedna trať a tvoje závodnický já v extázi. Vyhraj v soutěži Rychlá pětka dvě třídenní gold vstupenky na MotoGP v Brně. Nastartuj svoje motory každé všední ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
3: MotoGP je zpět. Nenech si ujít Grand Prix České republiky 2026 už 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně. Více informací najdeš na autodrombrno.cz.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Za minutu bude 13 hodin, neposloucháte Hit Radio, my jdeme na zprávy.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Prahou projdete bez zásadnějších komplikací. Více aut jste hlásili v oblasti kolem Motola, ale také na Pražském okruhu, kde se táhne přerušovaná kolona od Jesenice až po ulici k Barandovu. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ.
3: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek CZ. Pro bohatší Česko.
4: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bila byl, CZ.
5: Jarní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandy. S promokódem SPRING26 na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si jarní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
6: A čelovky vaření a papání?
7: Máme.
6: A batůžek malý a velký?
7: Máme.
6: A co boty a botičky do každého počasí?
7: Jasně, že máme.
8: Na výstavě stanů v Letňanech najdete všechno vybavení do přírody. Přijďte si vyzkoušet postavené stany, prošlápnout boty nebo zalehnout na fouklé karimatky. Výstava stanů for camping.

0: Je čas. Rehabilitační pomůcky CZ. Nejširší sortiment rehabilitačních a cvičebních pomůcek Terabend, Spofy a další desítky značek skladem. Rehabilitační pomůcky CZ.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Je 13 hodin, dobré odpoledne. U zpráv přeje Lucie Daňková. Za nejlepšího porevolučního prezidenta považujeme i nadále Václava Havla. Ukazuje to aktuální průzkum agentury Stemmark. Druhý nejlepší je Václav Klaus a třetí současný prezidenta Petr Pavel, který si od minulého dotazování mírně pohoršil. Loni na podzim byl v průzkumu Pavel druhý, Klaus třetí. Poslední zůstal Miloš Zeman. V obci Vlkava na Mladoboleslavsku pokračují práce na silnici 1/38. Jedná se o dlouhý průtah obcí, kdy je doprava vedena Kyvadlově. Doplňuje mluvčí ředitelství silnice dálnic Jan Riedl.
4: Ve špičkách ji tady usměrňují regulovčíci, mimo špičky pak semafory. Oprava vozovky spočívá v provedení recyklace, takzvaně zastudená, následné pokládce asfaltových vrstev. Obnovíme zároveň i systém odvodnění a dopravních značení. Celkové náklady jsou tady 24 milionů.
3: Práce by měly být hotové začátkem července. 20-letá tenistka Nikola Bartuňková se po osmifinálové účasti na turnaji v Římě posunula ve světovém žebříčku na životní 65. místo. Nejlepší česká hráčka Karolína Muchová se vrátila do první desítky, kterou uzavírá. Linda Nosková si na 12. pozici vyrovnala nejlepší postavení v kariéře. Teď se ještě podíváme k nám. Zájemci o práci u policie, ale i stávající policisté, kteří se chtějí poradit o dalším kariérním růstu, mohou navštívit nové náborové a kariérní centrum policie v ulici na Pernštýně. Přijít mohou i lidé, kteří se o policii jen zajímají. Praze do optimálního stavu přes 46 tisíc lidí. Stále chybí zhruba 5 tisíc příslušníků.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Odpoledne v Praze a okolí zůstane většinou polojasné, na večer přibývání mraku a ojediněle také slabá přeháňka. Vítr slabý a maxima kolem 21.
1: Jirka Pelnář, Hit Rádio.
5: Je pondělí, 1 hodina odpoledne, přijdu taky dobrou chuť k obědu. Máte iPhone? A umíte využívat jeho veškerý potenciál? Odpověď je ne, neumíte. To vám můžu jako říct, to je jasný. No a tak tady pro vás máme i jeden tip, hack, jak se teď aktuálně říká, který vám doslova změní život a který budete potřebovat, když pojedete na dovču. Podrobnosti za chviličku, do té doby Sugar Babes, Lost Frequencies, anebo právě teď hit, který jako první vydali v roce 2012 do rádia Imagine Dragon.
1: Hit Radio City.

0: about you now.
1: Dívčí trio Sugar Babes na Hit Radio ve 13 hodin a 12 minut. Posloucháte Hit Radio, dneska je pondělí. A pokud jezdíte na dovolenou, platíte eurama a pořád přepočítáváte, kolik to stojí na naše, tak mám pro vás vychytávku, která vám změní život. Pokud teda máte iPhone. Takhle, upřímně, nevím, jestli to funguje i na jiném mobilním telefonu, protože ten nemám, ale já jsem se asi tak 2 hodiny zpátky, cca, tak jsem se dozvěděl tady tu vychytávku a vím, že teda na iPhoneu to funguje. Můžete to zkusit na vašem telefonu, i pokud nemáte iPhone, ale teď budu teda mluvit jenom pro vás jabkaře, jo. Takže pozor. Já, když mi to ukázali, tak jsem si připadal, že jsem teda jako fakt starý. To jsem si úplně nemyslel. Jestli, když potřebujete přepočítat cenu a koukáte na internet, googlujete aktuální kurz, zadáváte to do online převodníku měn, anebo prostě třeba jenom jako já, obecně počítáte euro za 25 korun, takže potom v kalkulačce násobíte nebo krátíte 25, tak tohle teda pro vás bude úplně revoluční novinka. Vemte telefon do ruky. Odemkněte ho. A najděte si kalkulačku. Normálně klasickou aplikaci, kterou máte v telefonu, kalkulačka, jo? Otevřete kalkulačku. A vpravo nahoře tak je takový piktogram, symbol kalkulačky. A na ten, když kliknete, tak se vám tam objeví základní, vědecká, matematické poznámky a dole pod čarou jsou taky 2 šipky doleva doprava a je tam napsáno převést. Když kliknete na převést, tak vám to automaticky hned hodí převodní měn. A tam si můžete vybrat, jestli dokonce jako eura, nebo jestli tam chcete dolary, nebo cokoliv prostě jinýho, ale bereme to na ty eura. A bere to podle aktuálního kurzu, takže když tam teďko zadám, že třeba kolik je 10 000 korun na naše euro, nic nepočítám, hned se to tam ukazuje. 410,99 €. Dobrý, co? Ha! Nemáte zač? Není zač! V pondělí 18. května roku 2026 jste se dozvěděli takovejhle hack, který vám změní život, a to jenom tady u nás na Hit Radio. Dobrý, co? Ha, pondělí. Prej,

0: Krištof, obchodník s deštěm, ve 13 hodin 23 minut, tak snad to vyobchodoval dneska dobře a nebude pršet. Já se ještě vrátím zpátky k tomu, o čem jsme se povídali před chviličkou, a to je ten převodník měn, který máme v kalkulačce, protože píšete mi, že to funguje dokonce i na Androidu. A já se tady připadám teď jak v Jiříkovo vidění, doslova, jo? V telefonu úplně jednoduše můžeme převádět koruny na eura a obráceně podle aktuálního kurzu, nemusíte nikam na internet. Pokud jste neslyšeli, v rychlosti zopakuju, stačí prostě jenom aplikace kalkulačka, kterou tam normálně máte, rozkliknete kalkulačku a teď je tam někde takový obrázek té kalkulačky, tam si na ní ťuknete, dáte si tam, kde je napsáno převést a hned se vám tam ukáže prostě český koruny na eura a obráceně a tam si pak můžete vybírat i ostatní měny. Ale pozor, já tady v tom teďko jako sedím, protože si s váma píšu ještě tady přes WhatsApp Vitrádia na čísle 777-937-777 a objevujeme Ameriku spolu, jo, protože tam, kde si zadáte, že chcete třeba ty eura, jo, tak já tady ťuknu takhle na eura a najednou se mi tam objeví nahoře ještě lišta, kde je úhel, plocha, měna, energie, síla, spotřeba, délka, výkon, tlak a jestli máte děti, které jsou teď na základní škole nebo na střední a pomáháte jim s úkolama a potřebujete to kontrolovat, tak tohle je prostě jako nejvíc, protože vy si tady můžete zakliknout, že chcete třeba jenom převést spotřebu, třeba kilometry na litry, jo, nebo litry na 100 kilometrů, nebo délka, centimetry na decimetry, nebo na ary, na míle, na námořní míle. Tohle je tak jednoduchý najednou. To je prostě boží, tohle bych potřeboval. Teď bychom se potřebovali vrátit zpátky do školy. S takovýhle aplikací v ruce. No tak to je nádhera, no. Tak centimetry, ty převádě nebudu, ty nepotřebujeme. To prostě vím. Prostě zima a horko. To převádí samo. Ale třeba ta energie, když si budete chtít vypočítat, já nevím, třeba spotřebu vaší domácnosti. Hele, nádhera. Krásný. Takže dneska jsme spolu objevili Ameriku. No, a co objevili ráno ve snídani šampionů, to si můžeme poslechnout právě teď.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Se porouchalo teplotní čidlo v obrovitánském skladu, kde zraje prošuto, jo. A kvůli tomu přehřátému vzduchu se tam zničilo přes 15 000 prémiových šunek, jo. Škoda, tam je prostě miliony eur, všichni to prožívají úplně extrémně, já si úplně představuju ty Italy, jak tam naběhnou do toho skladu a Giovanni, prozraď mi, je prošuto v pořádku.
3: Káco, 15 000 kousku prošuto, je břiž.
2: Adio,
1: dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
4: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
5: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
6: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
7: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
8: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
9: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
10: Jaro Sluníčko? Čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.

0: www.zoo.cz.
1: Zažijte Zoo Praha jinak.
2: Vršovické divadlo Mana uvádí po zavíračce v bývalém Sloninci komedii Ptáci, zvířata a moji příbuzní pod záštitou britského velvyslance.
1: Navíc 200 korun z každé vstupenky pomáhá přímo Zoo.
2: Poslední týden v červnu pod širým nebem. Vstupenky na vršovickedivadlo.cz.
3: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
4: Hit Radio. Hit Radio.

0: hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

David Guetta, Alphaville, Ava Max s hitem Forever Young. To je jako velmi dobrá sestava. Takhle do útoku hudebního. Je 13 hodin 37 minut, posloucháte Hit Radio, s váma je Jirka Pelnář. My si dáme teď srdcovku Mel C, Lisa Left Eye Lopez, Never Be The Same Again, což je Už nikdy nebudeme stejní. Tak snad je to takové poselství i pro naše hokejky na mistrovství světa, protože doufám, že už nebudou stejní jako v tom posledním zápase proti Slovinsku. To byl šok, co? Ty člověk myslí, že už nás nic nepřekvapí a bum, my prohrajeme se Slovincema. Co si o tom myslíte? Jak to vnímáte? Dejte vědět na 777-937-777, vždyť jsme sakra hokejovej národ, ne? Pojďte se k tomu vyjádřit. Už za chvíli vaše názory, teď Mel C.

0: Kyle Smith, Nice to meet you na Hit Radio. Za minutku bude 3:15 a jdeme na hokej. Konkrétně teda na ten, co se hrál o víkendu. Konkrétně v sobotu, mistrovství světa. Co si o tom myslíte, že jsme prohráli se Slovincema poprvé v historii na velkém šampionátu? Čau, já jsem za tu prohru rád. Jsem toho názoru, že v turnaji potřebujeme vždycky nějakou facku, aby jsme se probudili a soustředili se. Zdraví Honza. Tyjo, facku na probuzení, Honzo. Ty mi připomínáš výchovu v 90. čověče, ale OK, dobře. Co hlasovky?
1: Ahoj, Rajirko. Tak za mě ten hokej je naprostá šaškárna. Jako já hokej jsem hrál odmala, musel jsem přestat hrát kvůli zdravotním problémům, sleduju to aspoň, vždycky to sleduju. A to, co tam předvedli v tu sobotu, tak za mě naprostá šaškárna. A můžu říct, že už na to ani koukat nebudu.
0: To by byla škoda, to by byla škoda. Zas bych úplně neházel hokejku do žita v tomhle případě. Další zpráva. Ta prohra bolí, je to ostuda, ale Lukáš Horák si to zaslouží. Jo, tak tady narážíme samozřejmě na českého golmana, což je mimochodem frajer, který chytal i v naší extralize, má titul s Litvínovem, rodák z Mostu, teda přesto, že v té sezóně tenkrát mistrovský, tak odchytal, já nevím, nějakých 8-9, něco takového zápasu, jinak hrál především teda na hostování v Mostu, ale dobrá, tak ano, tak alespoň on teda si to teda prý zaslouží. No a ještě tady mám jednu hlasovku, tady koukám, kterou bychom mohli dát. Tak jasně, tady.
2: Čau, Jirko. Já na to koukal a za mě to byla prostě jenom střelecká smůla.
0: Jasně.
2: Cinkli tam 3x tyčky, kdyby padly, tak by vyhráli kolik? 5-2. Za mě jako moc hezký hokej, jenom to prostě nepadalo, no, střelecká smůla.
0: Přesně, přesně. Mohlo to být klidně 5-2, byla to střelecká smůla, takže taková malá jako facka, tak snad si to štěstí vybereme jindy. A kdo ví, třeba dneska, jo? Třeba dneska hrajeme ve 2020 proti Švédsku, tak tam by to jako mohlo cinknout. Ale ne do tyčky, teď už myslím dovnitř. Tak kdo ví, jestli? Jestli si dáme i za chvíli tady na Hit Radio, tak buďte s náma.
3: Mami, můžeme už vyrazit do té zoo?
4: Jasně, už balím.
3: Mami, a co když bude pršet?
4: Zabalila jsem ti bundu, ale radši vezmeme i letní sovčelky z Wehrmachtu. Ty jak si v nich řádil v kalužích, pamatuješ?
3: Jo, to bylo super.
4: Viď, mám dobaleno.
3: Hurá, jedem!
4: Letní sovčelky z Wehrmachtu. Na každé jarní i letní dobrodružství. Najdete je na v-mart.cz. Wehrmacht. Ušito v Liberci.
5: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
6: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také. Bauhaus, když se
7: to má podařit. Život je pěkná jízda, cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
8: To je hudba, na kterou jste tančili. Teď ji zažijete naživo v jedinečné show Electro Symphony. Orchestr, vokální ansábl, solisté i DJ se spojí, aby vám přinesli největší hity elektronické scény v novém koncertním formátu. Tiesto, Eric Pritz, LMFAO, One T, David Guetta a mnoho dalších. 29. a 30. května Praha O2 Univerzum. Electro Symphony. A celebration of dance music.
9: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
10: Aha.
9: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
10: A co SSB?
9: SSB? Co je SSB?
10: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
9: A to je nějaká nová investice?
10: To je stavební spoření od Buřinky.
9: Aha, a kde se to dá stáhnout?
10: No normálně v Georgii.
11: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
12: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
13: Už 115 let je jedním ze symbolů Prahy.
14: Od architektonického skvostu až po sídlo primátorů.
13: Poznejte s námi příběh nové radnice na Mariánském náměstí.
14: Hlavní město Praha vás zve na jedinečnou venkovní výstavu o její historii i současnosti.
13: Navštívit ji můžete od 1. do 31. května na Mariánském náměstí.
14: A vstupné je zdarma.
13: Více informací najdete na praha.eu.
14: Vaše hlavní město Praha.
15: Kdyby byli stěhováci jako je krbec, měli byste po starostech a žádný binec. Změnili jste adresu, stěhujte se bez stresu. Naše rada zní:
16: Stěhování Krbec všechno zařídí.
15: stěhovanikrbec.cz
16: Stěhovací a vyklízecí služby.
17: Záskok Y. Užijte si vždy jedinečné improvizační představení Jiřího Lábuse a jeho hereckých kolegů.
18: Co je tohleto? To je sama doma, no.
17: Tak nezůstávejte sami doma. Divadlo Kali vás baví.
19: Stavebniny Dek přináší mega akci. Při zapůjčení akukladi v Hilti Nuron vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin Dek platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte akukladiva Hilti Nuron se dvěma bateriemi zdarma. Více na dek.cz.

0: chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Alex Warren, Ordinary, krátce před 14. hodinou. Posloucháte Hit Radio, nejvyšší čas dát si aktuální zprávy.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Kolona se táhne od Jesenice až po ulici k Barandovu na Pražském okruhu směrem k letišti. Zdržení kolem 5 minut jste hlásili od Motola v Bělohorské ulici a také v okolí Hloubětína. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
3: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
4: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
5: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
6: Je, yeah, to už je 25 let.
7: Je, yeah, a pořád nás to baví.
6: Oslovte si JN Interiér výročí 25 let a získejte slevu 25% na kuchyně na míru.
7: JN Interiér CZ.
6: Využijte váš prostor.
8: Je čas. Rehabilitační pomůcky CZ. Nejširší sortiment rehabilitačních a cvičebních pomůcek Terabend, Spofy a další desítky značek skladem. Rehabilitační pomůcky CZ.
2: On air, online i v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
1: Je 14 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Česko čelí rekordnímu nárůstu kyberpodvodů. Pachatelé využívají strach, časový tlak a manipulaci. Zaútočit můžou jménem policisty nebo bankéře, telefonicky či SMS-kou. Policie proto připravila preventivní pravidlo 3Z. Vysvětluje Zuzana Pidrmanová z odboru prevence.
9: To jednoduché pravidlo znamená, když vás někdo nutí k okamžitým finančním transakcím, zbystřete a jestliže se jedná o situaci, která zbuzuje strach, telefon zavěste. No a následně je dobré, aby si vše zkontroloval telefonátem do své banky.
1: Tak tedy ještě jednou, zastav, zavěs, zkontroluj. Změny v preventivním screeningu u rakoviny prsu. Od července už nebudou ženy pro vyšetření na mamografu potřebovat žádanku od gynekologa nebo praktika. Objednávání bude možné přímo, informovala o tom VZP. Změnu potvrdil také Svaz zdravotních pojišťoven. Letošní jarní mrazíky, sucho i přívalové srážky místy způsobily škody pěstitelům zeleniny v Česku. Chladné počasí poškodilo rané brambory a zelí, nedostatek bláhy zase cibuly nebo košťáloviny. Bilanci teď dává dohromady Zelinářská unie Čech a Moravy. Tuzemští zemědělci pěstují zeleninu na zhruba 12 tisících hektarech. Teď ještě pohled k nám. Festival Svět knihy letos navštívilo 65 tisíc lidí. Loňský ročník tak překonal zhruba o 2 tisíce návštěvníků. Akce probíhala od minulého čtvrtka do neděle na výstavišti v Holešovicích. Veletrh a literární festival na svém 31. ročníku nabídl na 800 účinkujících 560 programů a 8 výstav.
2: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
1: Odpoledne v Praze a okolí zůstane většinou polojasné, na večer přibývání mraku a ojediněle také slabá přeháňka. Vítr slabý a maxima kolem 21.
2: Jirka Pelnář. Hitradio.
0: 14 hodin, 3 minuty, je pondělí, dneska po 8 hodině ve 20.20 hrajeme proti Švédsku. O víkendu jsme dostali jednu facku od Slovinska. No a jak to bude vypadat dneska? Co vy si o tom myslíte?
10: No a večer dostaneme další facku, jak se říká z druhé strany. Protože můj tip je, že prohrajem minimálně 5-2. Ani bych se nedělal, kdyby ty nadupaný Švédi jich nám dali třeba 7. Tak zdárek.
0: Díky, tak je vidět, že jsme všichni optimisti.
2: Hit Radio City.
0: Budeme držet palce, uvidíme, jak to dopadne. Pořád je to jenom základní skupina, jak se říká. Teď Elton.

0: Beyoncé na Hit Radio s hitem Hello, což tedy není Hello, ale Halo, jakože svatozář. Je 14 hodin 9 minut, posloucháte Hit Radio, no a je před námi náš oblíbený tradiční pořad.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Je na čase, aby jsme přišli na to, jestli odborníci opět mají pravdu v nějakém průzkumu, anebo jsou úplně mimo realitu. Našel jsem tady velmi zajímavý průzkum, který se týká hokeje. Velmi aktuální, když teď aktuálně hrajeme tady mistrovství světa. Tak schválně, jo. Takže pozor. Vědci tvrdí, že 38% žen předstírá, že je baví hokej jenom proto, aby se ten jejich díval doma a nešel na hokej do hospody. Au, jako vážně? Tohle někdo děje takhle, že ženy jako předstírají, to vlastně jako někdy je jenom dobře pro naše ego. Ale to je úplně jiná společenská hra, když má podobný jako názvosloví, jako postavení mimo hru a zakázaný uvolnění. To, ne, to je jedno, prostě důležitý je. Je to opravdu pravda, ženy, dámy, fakt předstíráte, že vás baví hokej, že trpíte vlastně vnitřně doma na gauči u této nádherné hry. A je to jenom proto, abyste toho vašeho měla doma pod kontrolou. Takhle, jestli ano, tak je to strašně chytrý. To je jako dobrý, to klobouk dolů. Ale mají teda pravdu, 38%, to mně přijde jako extrémní číslo. Tak dejte vědět, 777-937-777, jestli opravdu jako hokej máte rády, nebo jestli ten hokej prostě jenom jako přetrpíte doma, protože vám to vlastně jako extra nevadí, tak se to hraje, tak se na to doma kouká, fandí se, je to vlastně jako sranda. A nebo opravdu, to děláte jenom proto, aby se ten váš nevožral jako prase a nepřišel domů v hrozném stavu. Dejte vědět.

0: Je 14 hodin, 14 minut, posloucháte Hit Radio.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: A jdeme tedy zjistit, jestli mají odborníci pravdu nebo vědci. Co, já to neumím říct takhle, tak vědci. Tak jak by se to ještě dalo říct? Možná takhle.
1: Vědci.
0: Říkají, že 38% žen předstírá, že je baví hokej jenom proto, aby se ten jejich díval doma a nešel do hospody na hokej. Tak co vy na to? Ahoj, já nic přestírat nemusím, protože mého manžela hokej v uvozovkách zajímá asi jako mě. Dobře, Jana píše, tak to já ráda pustím manžela s kamarády do hospody, ať si to pořádně užije, s chlapama se přece jenom fandí líp, než se mnou doma, no tak ale... Tomu se říká láska. Hezky, dobrý. Pavel píše, u nás je to právě naopak, předstírat musím já. A podle výsledku hokeje pak buď zaskoruju večer já, nebo ne. Dobrý, tak jo. Další zprávy, co tady máme? Hej, tak to zase ne. My ženy doma, a to jsme čtyři, já a naše tři dcery, jsme vášniví fanoušci hokeje. Takže vášnivé faninky. Takže žádné přestírání. Jezdíme fandit i na náměstí, když ti kluci to tak daleko dotáhnou. To je taky zajímavý, že jo? Úspěch v Česku hokejistů tak se vlastně jako odvozuje od toho, jestli je potom projekce na náměstí ve městě, anebo není. Co nějaký hlasovky? Co tady máme?
2: Ahoj, zdraví, Jistě z Mostu. No, já na hokej nekoukám, ale máme to vyřešený, takže manžel kouká v obýváku a v ložnici, takže každý koukáme na svoje a nelezem si do programu. Takže paráda. Za mě je tahle systém dobrý. Mějte se hezky.
0: To jo, to jsou ty rodiny, co si můžou dovolit dvě televize. To je prostě jako ráj, to je příběh z ráje. Další zpráva. Ahoj. Ne, v sobotu můj muž koukal na hokej v hospodě a já se synem jsme koukali doma. Mě hokej v hospodě nebaví, každý druhý je trenér a kecá do toho. Ale když je hezké počasí, všichni koukáme u nás pergole, u toho grilovačka, prostě super hokejové akcičky. No tak krásný. Tak kde to ti věci vzali? Je tady, najde se v Česku tedy nějaká dáma, která předstírá, že jí to baví jenom proto, aby ten její byl doma a nešel do té hospody? Dejte dál vědět. 777 937 777.

0: things that I've got.
1: Benson Boone a Beautiful Things zpívá o nádherných věcech a mezi ty překrásné rozhodně patří i hokej.
2: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
1: A my tady dneska máme téma, že
2: vědci
1: tvrdí, že 38% žen předstírá, že je baví hokej jenom proto, aby se ten její díval doma a nešel na hokej do hospody. U nás v Česku to tak určitě není. Alespoň tady podle zpráv, které píšete, tady tato zpráva asi mluví za všechno. Ahojda, já to měla doma naopak, chlapa jsem posílala do hospody, aby mi nekecal doma do hokeje, protože ho to nezajímalo. Furt jenom brblal. Nádhera. Takže tady tihle odborníci, tihle
2: vědci.
1: Tak nevím, kde ten průzkum dělali. Vypadá to, že asi to nebylo v Česku, protože u nás je to naopak. A já tady jako přísahám, že jsem proletěl skoro všechny SMSky, které jste poslali na WhatsApp Rádia na číslo 777-937-777. A 2/3 dámy z vás máte doma chlapa, kterýho hokej vůbec nezajímá na rozdíl od vás. A vy to naopak musíte přetrpět. To je jako úplně jiný průzkum, než jsem dneska chtěl udělat. Ale tohle je prostě hokejový národ. Takže v tomhle případě
2: vědci
1: opravdu pravdu nemají. Další téma zase zítra.
3: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z CarGlasu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na CarGlas.cz.
5: CarGlas opraví, CarGlas vymění.
6: Kdo zaváhá, neušetří. Už jen dnes vám v obchodních domech i e-shopu Skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
7: Jaké boty a kabelky na léto? Na e-obuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože e-obuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na e-obuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. E-obuv ví.
8: Trenirkarna.cz.
9: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
8: Trenirkarna.cz.
10: Toto je.
11: Dopravárt, vezeme vám pračku.
10: A co teď?
11: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
10: No tak to si rozumíme.
12: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
13: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nejprodávanější kadesít KH20 do základové desky nyní za skvělých 436 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 29. května. Tak si přijďte pro kadesít za super cenu. Více na DEK.cz.
14: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
15: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
14: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
15: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
16: Randíte?
17: A tohle znáte?
16: Bylo to fajn, ozvu se.
17: Sestěhujem se hned?
16: Zapomněl jsem peněženku.
17: Uděláme si selfiečko?
16: Promiň, volá manželka.
17: Mrkneme do Pařížský.
16: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
18: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
19: Elite Date, seznamka pro vztah.
12: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
19: Elite.cz.
6: Páchnoucí klimatizace po zimě?
11: V autě 40 stupňů?
6: To nechcete.
11: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
6: Jsme tu pro vás.
11: Klima Express.
6: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
11: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
6: Skočte si nakoupit.
11: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
6: Objednejte se na
11: klimaexpress.cz.
20: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
21: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
20: A tak to bude drahé.
21: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. A kdyby vám to bylo málo, tak zveme všechny klienty kooperativy do Playhouse. Chillzóna, fotbálek a čisté toalety bez fronty. Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je.
1: Je 14 hodin 36 minut. Miraj dospívali nádhernou píseň směřovanou tam nahoru pro Davida Stypku. I se tak jmenuje Davidovi, i když ten oficiální název je samozřejmě Lítej. Jo, Hrady. A nejenom Hrady, ale všechny festivaly, na které se chystáte vyrazit v létě, tak doufám, že vám vyjde počasí, protože to je vždycky jako tak jako půlka úspěchu. I když si tak jako vzpomenete, na kolika festivalech už jste byli v pláštěnce a možná třeba i v nějakých martenskách nebo fakt jako takovejhle extrémně těžkých botech, který prostě se hodí do zabahněné louky, když jste někdy na festiáku. Festiák, to je jako nádherná věc, těším se taky strašně moc, i když postupem času, jak člověk jako stárne, taky máte ten pocit, že najednou už jako nevíte vlastně, jak se na tom festivalu máte chovat, že dřív jste si to dokázali užít úplně jinak. No jo, to už je prostě život. Čas nezastavíme. A to je důkaz i toho, že se nám blíží odpolední show, protože opravdu čas nejde zastavit, je 14 hodin 37 minut, ve 3 odpoledne začíná naše odpolední show. Spousta informací z regionu, spousta zábavy, no a potom taky i pár nekorektních věcí, ale to už prostě taková odpolední show je. Dneska v 15 hodin tady na Hit Radio.
0: Už se to blíží, to nejlepší odpoledne v Praze a středních Čechách.
2: Psi, to je fantastický živočišný druh. Kdybyste postavili vedle sebe vlčáka a čivavu, neřeknete, že je to vlastně stejný zvíře.
3: To rozhodně ne.
2: Ale já bych pokračoval. Já bych udělal mezinárodní den, kdy uznáme u psů lidská jména. Co říkáš, Vinco?
4: Ne, já neuznám nikdy tvýho Petra.
2: Čivava. Jen tak random.
3: A to je všechno, přátelé.

0: Taylor Swift na Hit Radio krátce před 3:45. Já jsem Jirka Telnář a přeju vám pohodový zbytek pondělního dne. Přežijte to v práci. Zítra se na vás budu těšit opět ve 12 hodin, kdy nám ve 12 začnou odstartujou naše oblíbené srdcovky. No a do 15. hodiny nabídnu například tuhle dvojici. Pitbull a Christina Aguilera, Feel This Moment, aby vám to v té práci utíkalo o něco rychleji. No a k tomu vám dopomáhej, jak se říká, Bůh, a taky naše odpolední show. Tak se smějte, zítra ahoj.
1: Jo, jo, veršujeme s fyzioklinikou.
2: Bolí tě záda, tělo stávkuje.
1: Přijď na masáž, fyzioklinika tě rozmasíruje. U nás masér ví, kam sáhnout.
2: Tělo zmáčknout, sval protáhnout.
1: Tělo prosí, dopřej mi klid.
2: Fyzioklinika ví, kam s tím máš jít.
1: Bolí to a přemýšlíš o svých svalech? Pomůžeme v masérských rituálech. Včera jsem ve fyzioklinice byl.
2: A dnes bych zas radostí skotačil.
3: Na webu je snadný kvíz a masáž zdarma dostaneš, když správnou odpověď zaklikneš.
4: Fyzioklinika.
5: Rád děláš práci, co dává smysl? Zvol si stavební firmu Kasten a nezmizíš v davu. Dobrou práci a zodpovědnost umíme ocenit. Kasten. Přes 30 let tradice. Žádný korporát. Kasten. Za skvělou stavbou pečlivá firma. Přidej se teď. Kasten.cz.
6: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3DC25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
7: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Pozemek k bydlení v Polešovicích u Uherského Hradiště za 4 095 000 korun. Chata ve Stříbrné Skalici na Praze Východ za 2 700 000. Zahrada v Rybníku u Ústí nad Orlicí za 999 000. Garáž v Praze za 1 260 000. A rodinný dům v Havlíčkově Brodě za 3 999 000 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
8: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
9: Léto ve Špindlerově mlýně? Nejvýhodněji se Špindl Walk and Aqua sezónkou. Díky ní máte v kapse lanovky a dětská hřiště, koloběžky, trampolínu a nově i 3 vstupy do místního akvaparku. Užijte si hory i relax ve Špindlu za akční cenu 1590 korun jen do konce května. Více info na skiareal.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Čerstvé, chutné, farmářské, od pečiva po stejky. Ve Vraňanech nakoupíte dobrot plné vozejky.
12: Nakupte si na celý týden maso, sýry, ovoce, zeleninu, čerstvý vraňanský chléb, pomazánky, vajíčka z našeho chovu nebo koláčky.
13: Chutné, zdravé a za skvělou cenu.
12: A navíc, za každý nákup v bistru teď získáte Vraňanku, kterou uplatníte při nákupu právě na naší prodejně.
14: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
15: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
16: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Dobré odpoledne. Kvůli nehodě na úrovni Hloubětí na Popojíždíte k Belskou, a to v obou směrech. Zdržení kolem 5 minut hlásíte ze Štěrboholské na úrovni Štěrbohol směrem do centra. A přerušovaná kolona se dnes po celý den tvoří od sjezdu z D1 na úrovni Jesenice a pak také na úrovni Ořechu směrem k letišti. Zdržení, které nabíráte, je zatím kolem 10 minut. Vaše dopravní info volejte na 777-937-777.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
2: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
3: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
4: Hausbrand Café, per favore?
5: Si, signora.
6: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
7: Jarní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem SPRING26 na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si jarní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
8: I'm Ariana Grande.
9: It's Hozier.
10: Mami, proč máme všechno od konceptu?
11: To jen se zeptej, tatínka.
12: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
13: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: On air.
14: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City.
0: Je 15 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, přejeme dobré odpoledne. Pražští radní dnes přerušili jednání o novém územním plánu. Definitivně by ho měli schválit ve středu. Zítra bude spuštěn nový web, na kterém má být návrh metropolitního plánu k nahlédnutí. Náměstek primátora Petr Hlaváček.
15: Nad rámec povinností odpoledne bude spuštěný web pro veřejnost, takže každý si bude moct rozkliknout plán v místě, kterého zajímá.
0: Metropolitní plán město připravuje od roku 2012 a více uslyšíte v dnešním vydání aktuálně z Metropole. Novým náčelníkem generálního štábu by se měl stát první zástupce Karla Řehky Miroslav Hlaváč. Návrh ministra obrany dnes schválila vláda. Po jejím jednání to řekl premiér Andrej Babiš. Začíná festival Open House Praha. Kromě prohlídek budov nabídne až do neděle také debaty, projížďku pro cyklisty na Smíchově, komentovanou vycházku ke Dvoreckému mostu nebo místu, kde bude stát Vltavská filharmonie. Festivalové centrum najdeme v kampusu Hybernská ve všední dny od 10. do 18. hodiny, o víkendu od 9. do 19.
1: Hokejový servis Hit Radia.
0: Obránce Michal Kempný vynechal dnešní trénink na hokejovém šampionátu. Nad jeho večerním startem ještě stále visí otazník. Trenéři se jinak plánují vrátit k sestavě, která nastoupila v úvodu turnaje do pátečního duelu s Dány. Utkání Česko-Švédsko začne 20 minut po 8. večer. Odpolední duely Finsko-Spojené státy, Kanada-Dánsko začnou v 16:20.
16: Global Payment. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
0: Později odpoledne a na večer přibývání mraků, tvořit se mohou slabé přehánky, teploty do 20 stupňů a vítr slabý proměnlivý.

0: minuty po třetí a jsme tady taky konečně tři. Ahoj parto, posloucháte Hit Radio City a vaši odpolední trojku.
1: Ahoj.
2: Nazdar, dlouho jsme nebyli spolu takhle pohromadě, co? Nejdřív dovolená, potom někdo měl vytrhlý osmičky a kňoural doma v práci.
0: Teda to dnes, přátelé, doma v práci. Na home office v rádiu to se nevyplácí. Každopádně, Vinca, Dominik, Káťa, všichni jsme tady. Pro koho dneska budeme hrát? To budou Horní Měcholupy. Možná se divíte, proč já přináším zprávu z fotbalu.
2: Ty? Co? Přinášíš, ty jsi začal chodit s fotbalistou, to je nejpravděpodobnější informace.
0: Ne, z ženského, dámského fotbalu, protože asi všichni víme, Sparta Slavie, co se dělo v tom mužském fotbale, ale u dám to je úplně jinak. Třetí ze čtyř fotbalových derby proti Slavii vyhráli fotbalistky Sparty, gratulujem!
2: Mně se strašně líbí, že Dominik chtěl přinést něco o Spartě a, nebo o fotbale a řekl derby.
1: Všimla taky jsem toho? To chtěla říct, ano, je to derby, ale to nevadí,
0: skoro, že to drásá byl, nervy.
2: Hele, skoro jsem byl sporták, Domčo.
1: Takže nervy drásající derby je derby.
0: No, tak to spojíš do ano.
1: Výborně.
3: Já mám Hit Radio City.
0: Dozvíme dneska v Negoogli to. Kid Laroi, přátelé, první hit a startujeme za chvilku, když nám dá ten fotbal tak dobře, tak hokej. Dobrá, jo. I do.

0: Skoro 10 minut po 3 hodině, tohle byla Poetika. Posloucháte Hit Radio City. S vámi Káťa, Vincent, taky Dominik a dneska budou pražské zahrádky obsypané fanoušky. Hraje se další hokej. V centru budou Švédi, v těch odlehlejších, příjemnějších hospodách budou Češi.
1: Já jsem chtěl Švédy, který taky tak skandujou.
2: Jo, čeká nás Česko-Švédsko ve 2020, ano, velký zápas. Obecně bych řekla, že Švédové jsou takový ty šprti. Ať jo. Už je to hokej.
0: Já si nedokážu, když se řekne Švéd nebo Švédka, představit něco ošklivého. Vy to máte možná stejně, když se řekne prostě Švédka, vysoká blondýna, Švéd.
1: A víš co, já si představím dvě ty vysoký blondýny, když se řekne Švédka.
0: Já s tím frajerem, samozřejmě.
2: Dobře, ne, ale i oni mají svoje skvrny.
0: Jo.
2: Mají, i Švédsko má svý skandály. Mají svý problémy, pojďme si je trochu pošpinit, že jo? Ať je nám líp.
0: Budeme tady špinit celý 3 hodiny. Dneska se hraje až po 8, že jo? Takže špíny na ně nakydáme až.
1: A večer pošpiníme ještě jednou.
2: Ne, ale protože třeba zpěvák Marcel Mlouk, kterého mimochodem můžete znát i od nás, výborný song Happyland, on dřív vyhrál Eurovizi dokonce. No a teď se topí v kauzách kolem rozvodu a kokainu. Aha!
0: No a navíc ta hudební scéna ve Švédsku, tak jde strmě dolů, teď byli na Eurovizi 20.
2: A co nemají abu, tak blbý, že?
1: No, nevíte někdo, co se stalo tom švédským Afajlandu?
2: No nějaká velká kauza, nějaký incident, no, ale nevím přesně.
1: Nevím, já si myslím, že tam jako někdo nepochopil švédskou trojku.
2: Já myslím, že to bude ten problém.
1: Myslím si, že jich tam bylo moc.
0: Tak no, někdo, to mají pravidla.
1: Jeden musel z kola ven.
2: Páně, pojďme si říct, že teď už Švédi nevypadají tak dokonale.
0: No, není to dokonalý.
2: No, takže dobrý, ještě si je večer namažem na chleba a budem dobrý, ne?
0: Hokej, okay. Nikdy jim nešel. Stejně jako těm ostatním, jak jsou Finové, no taky děs.
2: Amatéři.
0: Norové. A taky vám můžem zaručit, nic ze Švédska dneska hrát nebudem. Tohle je čistý, ne?
2: Jo, to je K-pop.
1: Já nevím, ale zní trošku švédsky.
2: Ne.
1: To je Ajay? Aju? Ajaja?

0: pohodovka na pondělní odpoledne. Takhle zní American Outdoors na Hit Radio City. S vámi Káťa a Vince a Dominik spolu strávili víkend. Já jsem u něj byl na návštěvě a byla tam jeho přítelkyně.
1: A holky, co nás posloucháte, kluci, co nás posloucháte, mám na vás otázku. Taky to máte doma tak, že vaše holka ví o hokeji o hodně víc než vy?
0: Já jsem
1: třeba
0: čuměl.
1: To tak bylo. Dominik vyšel a moje Bea říká, hele, začíná hokej. A Dominik říká, jo, ale co já koukám na hokej? Kecá samozřejmě, jo. Dominik absolutně nekouká na žádný sport. A Bea se toho chytla, protože si myslela, že si pokecá s kámošem o hokej. No a teď začala jmenovat celou tu soupisku. Já jenom viděl toho Dominika, jak úplně v háji. A jenom počítal, kdo z nich ho možná sledoval na Instagramu.
0: A no, napočítal jsem nějaký, ale zarazilo mě, jak ty holky mají exaktní znalosti. Přátelé, posuďte sami vy holky, co nás slyšíte, vy znáte opravdu, kdo kdy nastoupí.
1: Zkusíme si to. Káťo, řekni aspoň 5 lidí, co hrají teď z hokej.
2: Červenka, Dostál. A můžu i ty, co hrajou proti nám a štvou nás, jako třeba Horák, který teď hraje
1: už
2: za Slovence.
1: Už to, že víš, že Horák jenom dokázal to, že jsme měli pravdu teď.
2: Jo, dobře, no, tak...
1: Já bych do teď řekl Jágr.
2: On hraje za Kladno. Nehraje už NHL a nehraje za repre.
1: A nemůže hrát všecko proti Kladnu dneska?
0: To dopadlo podobně možná.
3: Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství? Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny, poznání i nové kamarády. A vy budete mít týden klid? Pořád nic? Ještě jednou, tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na zooparkzelčin.cz.
4: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
5: Fakt, a kam pojedeme?
4: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
5: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: 22. a 23. května ovládne Letnou Sparta Fest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koler, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Kus, Slza, Robinzud, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost. SpartaFest.cz.
7: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
8: Nejširší výběr trekových bot?
9: ProTrek.
8: Možnost vyzkoušet více než 1100 variant bot skladem?
9: ProTrek.
8: Analýza chodidla?
9: ProTrek.
8: Dobrá káva?
9: ProTrek.
8: Jsme ProTrek, první speciálka na trekové boty v České republice.
9: Zastavte se osobně v Praze v Uhříně vsi nebo na ProTrek.cz.
10: To je hudba, na kterou jste tančili. Teď ji zažijete naživo v jedinečné show Electro Symphony. Orchestr, vokální ansábl, solisté i DJ se spojí, aby vám přinesli největší hity elektronické scény v novém koncertním formátu. Tiesto, Eric Prydz, LMFAO, One T, David Guetta a mnoho dalších. 29. a 30. května Praha, O2 Univerzum. Electro Symphony. A celebration of dance music.
11: Páchnoucí klimatizace po zimě?
12: V autě 40 stupňů?
11: To nechcete.
12: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
11: Jsme tu pro vás.
12: Klima Express.
11: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
12: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
11: Skočte si nakoupit.
12: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
11: Objednejte se na
12: klimaexpress.cz.
13: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho! Levels.
14: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilletto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilletto. Chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilletto.cz.
15: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Tento
16: Tentokrát jsem si pozvala Karol Akvído, Pokáče, Lollipops, Milana Peroutku, Káju a Bambuláčka, Adélu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky právě teď na denprincezen.cz.
17: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
18: Před více než 100 lety se zrodila legenda Royal Enfield. Spojení historie, stylu a svobody. A příběh pokračuje. Více na remoto.cz.
19: Hit Radio.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte Hit Radio City, hezké pondělní odpoledne, přeje Káťa, Vince, Dominik. Za námi Disturbed a před vámi doufám cesta domů, z práce. Pokud jdete z práce, asi máte práci. O to se chce bavit.
1: Bingo.
2: Cením tuhle logickou úvahu, Dominiku.
0: Je to dedukce, ale to už jsem nevydedukoval, kolik je v Praze volného místa. Normálně úřady práce, teď nějaká statistika vyšla, vychází na jednoho člověka 1,6 pracovní pozice. Ne, na jednu práci 1,6 uchazeče vychází.
1: Tak to je ta horší varianta.
0: To je horší varianta, ale furt dobrý prej.
2: No to na jednu je práci. Dobrý. No, to je jako docela dobrý.
1: A co to je za práce ale?
2: No to je samozřejmě otázka. No většinou tam nejsou úplně volný pozice nějakých CEOček.
0: Takhle. Přátelé, já se do toho začet a je to spíše ty pozice, jak jsou tam vypsané, pro starší, jako řemeslníky a tak dále, ale pro nový obory už to ubejvá. Představte si, že něco studujete celý život, celý dospívání a potom, když vystudujete, ta práce neexistuje.
1: Jsou taky ty gender studies, jo? Takže když studuješ doktorát z gender studies, tak tě potom asi v Lidlu nezaměstnají, protože jako, já tomu nerozumím, k čemu jako je tady ten konkrétní, jak, bo takhle, jak se to musíš uplatnit v povolání, já říkám, že to není třeba, někdo to studovat musí a někdo se musí rozvíjet, ten svět musí
2: udržovat. To se podle mě uplatníš jako dát u Netflixu, když se mají řešit seriály.
1: Ano, když se mají obsazovat, kdo bude hrát Snape. No každopádně já si myslím, že víme jednu věc a to je, že to je trošku spravedlnost, protože ty lidi tu škodu vystudovali skrz umělou inteligenci, tak jim teď ta umělá inteligence sebrala tu práci.
0: Bere nám práci.
3: Dominik, Vincent, Káťa a vy všichni v tomhle městě. Odpolední show

0: Posloucháte Hit Radio City. Přátelé, je pondělí, venku počasí nic moc, co si budem povídat. Za námi Shakira, je to fajn, ale chce to ještě jedno. Nejzbytečnější zprávu tohoto dne od Kateřiny.
1: NZ-ko. NZ. Nejzbytečnější zpráva.
2: Na Aljašce je nelegální šeptat někomu do ucha, když loví jeleny.
3: Protože to ucho může přimrznout a pak jste k sobě přilepený celý den.
0: K tomu jelenovi?
3: Co? Ne.
1: Nejzbytečnější zpráva. Ta, kterou rozhodně nikdy nebudete potřebovat, ale stejně si ji budete pamatovat.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
6: Tvůj nejdůležitější den si zaslouží

0: Vážní pozornost. Tvůj nejdůležitější den se nesmí pokazit.
1: Tvůj nejdůležitější den musíš prožít naplno.
2: Svatební sezóna v rezortu Svět je zahájena. Originální prostředí, obřad, hostina, ubytování, skvělý personál a to vše na jednom místě. Stačí říct
1: ano.
2: Rezort Svět. Nejkrásnější svatba na světě. www.resortsvět.cz.
3: Autocentrum Davokár je teď i v Plzni. Přijďte objevit novou úroveň výběru vozů, stovky prověřených aut, výhodné financování a služby, které vám ušetří čas i starosti. Nová pobočka Plzeň Černice. Autocentrum Davokár, váš spolehlivý partner na cestách.
4: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
5: Hele, vyšla nová kaplinka.
6: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
5: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
6: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
5: Jasně, romantický útěk v praxi.
7: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
8: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
9: V pravidelných pořadech ze Zooparku Zelčín se dozvídáme, co je nového. Dnes je tématem trampolínové centrum. U mikrofonu je Luboš Skokan, který nám o tom poví víc. Co si pod tím máme představit?
10: No, že budete skákat jak paní Skokanová. Teď vážně. I když je Zoopark Zelčín zaměřen především na chov zvířat a pyšníme se tím, že jsme největší kontaktní zoopark v Čechách, tak víme, že musíme nabídnout i něco jiného. Proto u nás mají děti k dispozici přes 10 velkých nafukovacích trampolín různě umístěných po zooparku Zelčín.
9: Jak jsou ty trampolíny velké?
10: No velké, obrovské. Celkově zabírají plochu přes 1300 metrů čtverečních a máme u nás také tu největší vzduchovou trampolínu ve střední Evropě. Široko daleko větší nenajdete. Máme takovou myšlenku, že když nám přijdou na výlet rodiny s dětmi, tak aby si každý v zooparku Zelčíně našel to své. Někoho baví víc zvířata, tak bude dále v ohradách, někoho baví víc sport, bude na trampolíny a můžou si to prostřídat. Od zvířat na trampošky, z trampolín ke zvířatům.
9: Jsou trampolíny placené?
10: Ne, trampolíny jsou součástí areálu zooparku Zelčín. V rámci vstupu můžete skákat celý den, dokud vás nohy unesou a budete mít sílu. A pokud vám síly dojdou, tak blízko trampolín najdete zase naše občerstvení nebo pizzerii, kde můžete doplnit energii a skákat dál.
9: Takže tedy hop hop do zooparku Zelčín. www.zooparkzelcin.cz.
8: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v zooparku Zelčín. Zooparkzelcin.cz.
11: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
12: Lyže?
13: Happy Sport.
12: Dětské kolo?
13: Happy Sport.
12: Půjčovna?
13: Happy Sport.
12: Servis?
13: Happy Sport.
12: Bazár?
13: Happy Sport.
12: Šťastné dítě?
14: Happy Sport.
12: Happy Sport?
13: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
14: Happy Sport.
15: Před více než 100 lety se zrodila legenda Royal Enfield. Spojení historie, stylu a svobody. A příběh pokračuje. Více na remoto.cz.
16: Někomu zlepší náladu káva z Vinohrad, jinýmu 12 z Anděla. A všem v Praze Dominik, Káťa a Vincent odpolední show. Jsme zpátky.

0: Na Hit Radio City Ed Sheeran v indickém hávu. Přátelé, minuty utíkají, doufám, že s námi vám to utíká taky. Káťa, Vince a Dominik jsou s vámi, za chvilku taky zprávy. Co se děje v Praze?
1: No, vydáme se na výlet do budoucího místa, kam pojezdí metro, do Sapy.
0: Takových 15 let.
1: No, akorát teda ne úplně pozitivně, protože tam teď narazili na nelegální výrobnu a taky přepravu potravin.
2: To nikdo nemohl čekat, ale pro
1: ne,
2: boha.
1: To je to šokující.
2: Nikdo nevěděl, že pod Sapou není město.
1: No, ale co jako je skvělý, to auto převáželo asi 60 kg mléčných a masných výrobků bez chlazení.
0: Že zrovna nachytali na tomhle.
2: Počkej, a nebyly to ještě živý krávy? Protože to by bylo v pohodě.
1: Nebyly to živý krávy, ale to je prostě strašný. Představ si, že ty pak jdeš, koupíš si mňam mňam jogurt, nebo mňam mňam masíčko.
2: Takže jsme se dozvěděli teda, že jídla u Větnamce tě můžou otrávit a že v Sapě je nelegální činnost, teda to je opravdu, kdo to bude, by to byl čekal.
1: Je to šokující, jsou to, já vždycky k tomu říkám, šok.
2: Šok. Jako Eva Farna.
1: Ano.
2: Šok! Měl jsi mě vůbec rád a teď úplně jiná písnička.
0: Jak tam vtěsnáme? Kygo! I took the long road across the ocean.

0: Leonina Hitrádiu se ti těsně před 16. Za chvilku Lucie nebo Ray Dalton, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Dobré odpoledne. Kbelská ulice, tady hlásíte v obou směrech dlouhé kolony, také kvůli několika dopravním nehodám v této oblasti. Počítejte s 20 minutami v obou směrech. 10 minut jste hlásili ze Štěrboholské zhruba od úrovně Běchovice až po Štěrboholi. Popojíždí také Barandák a Dobřížská ulice směrem do centra. Přerušovaná kolona, to stále platí na úrovni Jesenice a pak Ořechu, pokud jedete k letišti. A zdržení kolem 10 minut pak hlásíte z oblasti kolem Motola, Kukulova, ale také Bělohorská ulice. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Už 115 let je jedním ze symbolů Prahy.
4: Od architektonického skvostu až po sídlo primátorů.
3: Poznejte s námi příběh nové radnice na Mariánském náměstí.
4: Hlavní město Praha vás zve na jedinečnou venkovní výstavu o její historii i současnosti.
3: Navštívit ji můžete od 1. do 31. května na Mariánském náměstí.
4: A vstupné je zdarma.
3: Více informací najdete na praha.eu.
4: Vaše hlavní město Praha.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
6: Carglass opraví, Carglass vymění.
7: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
8: To jen se zeptej tatínka.
9: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
10: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 16 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré odpoledne. Praha zůstává atraktivní destinací. Od ledna ji už navštívilo přes 1 milion a 600 tisíc turistů. Ve srovnání s loňským rokem je to o 5% více. Turisté z jakých zemí nejčastěji a nejraději Prahu navštěvují, doplní mluvčí Praxity Turism Klára Janderová.
13: Za první čtvrtletí letošního roku se do Prahy vydalo nejvíce zahraničních návštěvníků z Německa, Velké Británie a Itálie. V meziročním srovnání v prvním čtvrtletí roku nejvíce vzrostl počet turistů z Irska. Během prvních 3 měsíců roku jich do Prahy zavítalo o 75% více než v loňském roce.
1: Češi pak tvoří stabilně pětinu všech návštěvníků metropole. Soud dnes zprostil bývalého poslance Dominika Ferryho obžaloby z dalšího znásilnění. Státní zástupkyně tvrdila, že si Ferry v roce 2015 při styku s tehdy 17-letou dívkou sundal kondom. Podle soudu skutek popsaný v obžalobě ale nebyl trestným činem. Rozsudek není pravomocný. V SAPI odhalili nelegální výrobnu i přepravu potravin. Kontrolované auto převáželo více než 60 kg mléčných a masných výrobků, a to bez chlazení. Dopravce navíc neměl požadovanou registraci. Za porušení veterinární legislativy mu hrozí pokuta až 10 milionů korun. Inspektoři v pátek zkontrolovali celkem 8 aut.
11: City Extra.
1: Dendrologická zahrada v Průhonicích láká v těchto dnech na rododendrony a azalky. Obdivovat budeme postupně zhruba 1000 druhů od planých k historickým až po moderní odrůdy, včetně výsledku vlastního průhonického šlechtění. Hlavní období kvetení rododendronu a azalek v Průhonicích trvá od poloviny dubna do půlky června. Oblačné odpoledne, postupně přibývání mraku, na večer se může objevit slabá přeháňka, teploty kolem 18 stupňů.
11: Kancel za tebou, kolony před tebou. A na zadním sedadle tvoje pražská trojka. Odpolední show Hit Radia City je tady. Dominik, Vincent a Kateřina.
14: 4 hodiny, k tomu přičtěte 2 minuty a další 3 blázny. Káťa, Vinča a taky Dominik, ahoj všem.
15: Ahoj.
16: Kdo je ten blázen?
14: Vy všichni v těch autech, opravdu.
16: Káťa, taky podle mě trošku blázen, ne?
14: Ano. Přátelé, my vám něco prozradíme. Normálně vám to bonznem, ona se chystá na tetování.
15: No, jsem zase něco řekla. Nemožná, no protože poletím na dovolenou a zjistila jsem, že na celém tom ostrově je jedno jediné tetovací studio. Tak jsem si říkala, že bych to konečně mohla jako, že bych si konečně...
16: Kam?
15: No vy to neuvidíte.
16: Kam letíš, ale kam si to dáš to tetování?
15: No vy ho nikdy neuvidíte.
16: Proč?
15: protože to bude na tajném místě.
14: Jak se říká, kam nemůže Vince a Dominik, tam může jenom lékař.
16: Tam může Tatero. Radio City.
14: Lady Gaga, abrakadabra. Ta má taky tetování všude. Hezký odpoledne.

0: To jsou písně, kde hltáte každou vteřinu. Lucie a Srdce, posloucháte Hit Radio City. S vámi Káťa, Dominik a taky Vinsa, který, přátelé, když tady teď prozrazujeme tuhle hodinu na každýho něco, on chodí na keramiku.
1: Co na tom špatného?
0: Nic.
1: Co na tom špatného?
2: Není na tom nic špatného, ale já se přiznám, že se na tebe malinko zlobím.
1: Proč?
2: Protože ty už víš, že mám obsesy na hrníčky a zatím jsi mi žádnej nevyrobil.
1: To trvá 4 týdny, baby.
2: Jo, takže už mi vyrábíš nějaké, jo?
1: To trvá 4 týdny, než mi dojde, že ti mám vyrobit hrníček, baby. Ne, ano, já jsem ještě teda, takhle, jestli ti to uklidní, tak já jsem byl na keramice a nevyrobil jsem hrníček ani svý přítelkyni. Ale sobě jsem vyrobil fantastický hrníček, pak jsem si vyrobil ležičku a pak jsem si vyrobil takovou misku na čaj, která ale má pokličku, která vypadá jako poklička ze žaludu. Ne, myslím jako takový ten, co roste na stromě. Aby nedošlo k nějakým...
2: Chápu, jako pan Dubínek.
1: Děkuju.
2: Ano.
1: Přesně pan Dubínek, můj dětský hrdina.
2: Můj taky.
0: Kamarádi, berte to jako tip, protože nemusíte vyrazit sami, pokud byste měli nějaké ostech, ty jsi tam nebyl sám.
1: Ne, já jsem tam byl s jiným párem. Takže jenom ať víte, já jsem šel na keramiku bez svojí přítelkyně. Dělal jsem třetí kolo u vozu, kazil jsem rande jinému páru a pak jsem se na té keramice vyrobil něco sám sobě. Ani ne přítelkyni, ani ne kolegyni, nikomu. Přátelé, nemusíte se stydět za to, že občas uděláte něco egoisticky. Udělejte radost sami sobě. Jděte na keramiku
2: jo,
1: sami.
2: Třeba Vincent to tak dělá každý den. A no.
1: Ale podívej na mě, dobrý. A teď nějaká moje písnička. No, jasně, to je my favorite.
0: Pardon, omlouváme se.
1: Co je? Ale ty

0: 16 hodin 17 minut na Hit Radio City Minelli s textem, který dáme úplně všichni. Hezké odpoledne přejem. Káťa, Vince a Dominik s vámi. Nejdřív jsme si dělali srandu z Kateřiny, počítejte se mnou, posluchači. Potom z Vincenta, takže si dobře počítám, teď znova z Kateřiny.
1: No. Já nemám zaplý mikrofon, takže zase ze mě očividně.
2: Ne, protože dámy, pánové, kdo jste menšího vzrůstu, tak to pochopíte. Někdy je to prostě těžký, jo?
0: Hodně věcí, já žiju s malou přítelkyní, ano, rozumíme ti.
2: No a já jsem se prostě tenhle víkend rozhodla, koupila jsem si záclony a říkám si, jo, konečně to pověsím.
1: Ty záclony? Prostě. Ty došáneš ani na madlo u okna.
2: No, takže jsem samozřejmě nelenila, scháněla jsem po kamarádech štafle nebo nějaký schůdky. Náš kolega Kuba Urban z dopoledne mi přivezl schůdky dopoledne, úplně zlatý
0: taky
2: prostě.
0: To není dlouhá úplně.
2: Jo, není, my jsme stejně vysocí nebo malí. A přivezl mi ty schůdky a já úplně, yes, teď si to pověsím. Teď jsem si dala ty schůdky pod to okno, vylezla jsem na schůdky, natáhla jsem se a zjistila jsem, že mi chybí ještě asi 15 čísel. Což je strašný.
1: To je blbý. Já bych tobě doporučoval, když chceš vešet záslony, ať to vezme i ze zhora, ať se vyšší ze zhora na laně, to máš lepší.
2: Jako Tom Cruise.
1: Jako Tom Cruise.
0: Přesně tak, nějaký lana horolezecký. Kamarádi, to je ta situace, kdy se vy menšího vzrůstu musíte cítit trošku nepoužitelní.
1: A teď všichni, co já asi necítím,
2: ano, je to tak, ale u nás to má výhodu, protože tahle nepoužitelnost vám vynese výhru. A tento týden, pozor, velmi, velmi bonusovou, hrajeme o 4x celofestivalovou VIP vstupenku na Spartafest.
1: Jsi srano, my furt něco rozdáváme a je to lepší a lepší.
2: No.
1: Jako co vyhrajou příští týden? Mě?
2: To by byl downgrade. Dámy a pánové, 10 otázek, 10 špatných odpovědí, jak se zapojit?
0: 777-937-777, to je to číslo, kam napíšete, jsem nepoužitelný. V pondělku to z vás vypadne, v pondělí to z vás vypadne hned.
1: Píšete jo, už? Na mě koukají, jakože mám ještě něco říct, já s tím souhlasím, já jsem furt šoku z té ceny, tak píšte.
2: Píšte
1: já.
2: A za chvilku jde na to. No,
3: Hit Radio. Každý má svoji srdcovku.

0: Z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad.
1: Tak dneska vyrážíme. Mé lidi drží vodítko, já kontroluju, kde je krmítko. A nad hlavou svítí sluníčko, trocha chůze, trocha mazlení a trocha pózování na focení. Za granulé, jdu na vycházku ráda. Prostě jaro, jak má být.
0: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
3: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
4: Už zase nejde internet.
5: A Wi-Fi je pomalá.
4: Ne.
6: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hip-hopu a pod vedením rodilých tanečníků.
5: Yeso!
7: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
5: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
6: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
8: Kdyby byli stěhováci jako je krbec, měli byste po starostech a žádný binec. Změnili jste adresu, stěhujte se bez stresu. Naše rada zní:
9: Stěhování krbec všechno zařídí.
8: stěhovanikrbec.cz
9: Stěhovací a vyklízecí služby.
10: Radíte?
9: A tohle znáte?
10: Bylo to fajn, ozvu se.
9: Sestěhujem se hned?
10: Zapomněl jsem peněženku.
9: Uděláme si selfiečko?
10: Promiň, volá manželka.
9: Mrkneme do pařížský.
10: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
11: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
12: Elite Date, seznamka pro vztah.
13: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
12: elitedate.cz
14: Zažijte Zoo Praha jinak.
15: Vršovické divadlo Mana uvádí po zavíračce v bývalém Sloninci komedii Ptáci, zvířata a moji příbuzní pod záštitou britského velvyslance.
14: Navíc 200 korun z každé vstupenky pomáhá přímo Zoo.
15: Poslední týden v červnu pod širým nebem. Vstupenky na vršovickedivadlo.cz.
16: Jo, jo, veršujeme s fyzioklinikou.
17: Bolí tě záda, tělo stávkuje?
16: Přijď na masáž, fyzioklinika tě rozmasíruje. U nás masér ví, kam sáhnout.
17: Tělo zmáčknout, sval protáhnout.
16: Tělo prosí, dopřej mi klid.
17: Fyzioklinika ví, kam s tím máš jít.
16: Bolí to a přemýšlíš o svých svalech? Pomůžeme v masérských rituálech. Včera jsem ve fyzioklinice byl.
17: A dnes bych zas radostí skotačil.
18: Na webu je snadný kvíz a masáž zdarma dostaneš, když správnou odpověď zaklikneš.
19: Před více než 100 lety se zrodila legenda Royal Enfield. Spojení historie, stylu a svobody. A příběh pokračuje. Více na remoto.cz.
20: Hit Radio.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

0: David Guetta, my doufáme, že jste ready. Konkrétně Terka, posloucháte Hit Radio City a jdem najít pondělního nejvíc nepoužitelného.
1: Nepoužitelní. Jediná hra, kde nesmíš vědět absolutně nic, abys byl vítěz.
2: Je to tak, právě Terka je totiž aktuálně na telefonu. Tedy ještě jednou ahoj, jak se máš dneska?
3: Ahoj, zdravím. Mám se dobře, mám se skvěle. Dovolili jste se mi, takže super.
4: A moje milovaná Terka.
0: Se
4: tady nemůžu zase do ní zamilovat, jako protože je tak milá. Samozřejmě platonicky. Hele, jak se chichotá, to je hezký. Terko, jaký máš teda den? Měla jsi hezký den i předtím, než jsme ti zavolali, nebo to je náma?
3: No je to určitě váma, protože jinak to je fofr, dneska prostě nestíhám vůbec nic, od rána jsem se nepřestýkal do cvičení, takže mazec.
4: Terko, ale ty to dáš, ty to vždycky dáš.
2: Ne, Terka podle mě cítí, že jí Vincent může pomoct, víš, takže.
4: Jak?
2: No jo, jako při soutěži, víš?
4: Jo, já myslel jako v životě, jo, to taky.
2: No nic, hele, prosím vás, na mrkání, já vás pak propojím klidně.
4: Já mám holku.
2: Tvoje holka bude nadšená, přesně to jsem chtěla říct.
4: Bude nadšená, jo, to se bál, že to bude vadit.
2: Hele, 10 otázek, 10 špatných odpovědí, nesmíš dvakrát odpovědět. Stejně celý to hlídá právě Vincent, uvidíme, jak se mu to povede.
3: Dobře.
2: Jseš na to ready?
3: Jdeme na to.
2: Tak jo. Spouštím stopky právě teď.
0: Kolik minut má píseň Ztrácíš?
3: Minutu.
2: Který zpěvák má Zlatého Slavíka?
3: Bon Jovi.
0: Jak dělá Kokan?
3: I-a.
2: Kdo hrál ve filmu Mizerové?
3: Tatiana Wilhelmová.
0: Co patří do Hrachovky?
3: Ježišemaria, jabko.
2: Jakou barvu má zlatý retriever?
3: Černou.
0: Zabroukej hit inzerát.
3: Lásko má já stůňu.
2: Doplň název kapely Red Hot Chili?
3: Okurka.
0: Jak zní varhany?
3: Tam tada.
2: Doplň text, venku je na nule.
3: A doma je sucho.
4: Tak přátelé, všechny odpovědi teda za mě správně určitě, jo. Red Hot Chili Okurka zní určitě jako něco, co jezdí nějaký jako happeningový koncerty po východní Moravě.
0: Revival.
4: A to, že jako Tatiana Wilhelmová je gangster ve filmech Mizerové, to víme, to je ta její legendární hláška. Tyjo, ty máš ale dika.
2: Je to tak, venku je na nule, doma je sucho, za mě úplně skvělý, podle mě by to činásky měly přespívat.
0: Taky bychom chodili do kostela, kde by zaznělo a tak nás opustil. Tam tada. Vyzdělo krásně. Terko.
4: A kolik teda má Terka?
2: Tedy, hele, jako odpověď je skvělý, ale je pravda, že jsi s nima dala na čas 50-24.
4: Hezký, Terko, to je rekord. No. Minutu ještě nikdo neměl.
2: Ne, není to, pozor, není to nejpomalejší čas.
3: Není to nejpomalejší.
2: A takhle, důležité je, že tenhle týden jsi zatím nejrychlejší.
4: No, to je pravda.
3: Já jsem použitelná, tak nemůžu mít rekordy.
4: No to je jasný, ale hlavně, Terko, ty jsi zatím naše nejhezčí účastnice.
3: Jo, no, tak to je. Děkuju.
2: To je jako mě lidi říkají, že mám obličej a hlas do rádia. No nic, Terko, děkuji moc, bylo to skvělý. Hele, třeba tě tenhle týden nikdo nepřekoná, třeba to nakonec klapne.
3: Tak jo, díky moc.
4: Děkujeme, měj se krásně, ahoj.
0: Ahoj. Tak eufemicky řečeno od Kateřiny, že lístky na Spartafest možná ještě vás máme, protože je hodně. A jsme zvědaví.
4: Vemte jí někdo sebou, prosím.
1: Nepoužitelní z Hit Rádia City.

0: Pápa, kluci, UDG, posloucháte Hit Radio City. Hezké odpoledne. A na stoupení za mikrofony Káťa, Vince a Dominik.
1: Pozor.
0: Máme vyčerpaný dovolený tenhle rok, si říkám. Že? Ne, tebe ještě čeká. Stejně jako, podávám to nešikovně, ale mi to třikrát spadlo cestou, ale...
2: Ne, dobrý, prosím vás, policajti nikdy nespí. A pozor, naši pražští jsou skvělí, protože dva z nich jeli teď na, nejdřív jako pracovně na Jesenicko, no ale měli tam volno, tak se šli projít.
0: Jakože na dovolenou a jsme tam.
2: No, no, výborný.
1: Já jsem tím pozor taky tam chtěl dostat se.
2: Každopádně, oni šli prostě na procházku po okolí Horní Lipové, jo, dobrý, dobrý. No a tam je takové samoobslužné lesní bistro, že si vezmeš špekáček a dáš peníze do kasičky prostě.
1: A oni prodávali jiný špekáčky.
2: Ne, oni odešli a za chvilku je dostihl myslivec, že někdo to vyloupil, tu kasičku. No a pozor, páni policajti to nenechají jen tak. Dokonce zjistili, že toho člověka, který to asi udělal, si vyfotili v rámci toho, jak si fotíš přírodu, věci a tak. Takže ho prostě našli. Normálně ho na tom vejletě stihli ještě čapnout, hotovo.
1: Ano, a proto nový krimi seriál Kriminálka špekáček má pouze 5 minut.
0: Ale šikovní.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great brands.
5: Mami, pojedeme letos na dovolenou?
6: Jasně, a nakoupíme ti nové oblečení, ať si fešanda.
5: Ale vyberu si sama.
6: Jasně, tak si pojď vybrat teď hned na vmart.cz. Koukej, mají tričko i šaty s jednorožci, jako máš na sovčelkách.
5: Tyhle šaty s motýlkama má Anička ze školky.
6: Vmart, české oblečení pro léto plné smíchu a dobrodružství. Objevte celou kolekci na v.mart.cz. Vmart. Ušito v Liberci.
7: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní zubní kartáček Philips Sonicare se Sense IQ jen za 5524 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6499 korun. Když něco, tak Allegro.
8: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
9: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
10: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
11: K novému vozu Hyundai od Autocode získáte zimní pneumatiky nebo tažné zařízení zdarma. A k tomu další bonusy. Autocode.cz. Více než 30 let s vámi.

0: www.jirkarna.cz.
1: Trenjirkarna.cz.
2: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenjirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio.
3: Dnes objednáš a zítra máš.
1: Trenjirkarna.cz.
4: Hit Radio. Když led hoří pod bruslemi, rodí se ty největší momenty. Rychlost, tvrdost, euforie. Prožij mistrovství světa s hokejovým servisem Hit Radia. Mega hokej, mega emoce. Hokej je lepší s Hit Radiem.
5: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
6: Před více než 100 lety se zrodila legenda Royal Enfield. Spojení historie, stylu a svobody. A příběh pokračuje. Více na remoto.cz.
4: Dominik, Vincent a Káťa ještě neřekli poslední slovo. Vlastně oni ho nikdy neřeknou. Odpolední show Hit

0: Natálie Imbruglia v éteru Hitrádia City těsně před 17. hodinou. Za chvilku Taylor Swift nebo Alex Warren, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Pražský okruh od sjezdu z D5, počítejte s kolonou, v které se aktuálně zdržíte kolem 10 až 15 minut. Kbelská ulice na výjezdu z metropole po pojíždění 15 až 20 minut. Dlouhé kolony se stále táhnou také Štěrboholskou spojkou od Běchovic dál na Štěrboholy. Tady počítejte minimálně s 25 minutami a prodloužila se kolona a zdržení v ní také na jižní spojce Barandiáku a v Dobřížské ulici. Vaše dopravní info dál volejte na 777-937-777.
2: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
3: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
4: Dobrá stavba chce čas, péči a lidi, kterým na ní záleží. V Kastenu pracuje tým s nápady a zdravým rozumem. Už víc než 30 let. Kasten. Za skvělou stavbou pečlivá firma. Rozhodnutí je na tobě. Přidej se na kasten.cz.
5: Je čas. Rehabilitační pomůcky CZ. Nejširší sortiment rehabilitačních a cvičebních pomůcek Terabend, Spofy a další desítky značek skladem. Rehabilitační pomůcky CZ.
6: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
7: 17. hodina je tady, aktuálně z Metropole a Michal Merenda. Po více než 10 letech příprav se Praha konečně blíží schválení nového metropolitního plánu. Ten určí budoucí podobu výstavby metropoly. Dnešní jednání o něm ale bylo zrušeno. Podle náměstka Petra Hlaváčka to žádný problém není.
8: Jo, my jsme tak byli domluvení v koalici už minulý týden, protože v pátek doběhly termíny k dotčeným orgánům, aby tomu posluchači rozuměli, to jsou třeba ministerstva a je potřeba ještě vlastně ty závěry z toho vlastně jednání zapracovat do materiálu a to bude dneska, čili ve středu ta rada bude pokračovat a ten metropolitní plán doprojedná.
7: Zítra bude zveřejněn nový web, tam se můžeme na případné změny podívat.
8: To je na zítra odpoledne, bude to vlastně v rámci posílání podkladů členů výboru pro územní rozvoj, což je ze své podstaty veřejná schůze a v rámci vlastně tohodle toho zveřejnění bude spuštěn odpoledne web, kde se vlastně všichni lidi můžou podívat, nejenom Pražani, podívat na ten plán a podívat se na informace k těm jednotlivým místům.
7: Hlavní myšlenkou nového územního plánu je zrychlení výstavby.
8: Tak ten plán je po prostě strašně dlouhý době moderní digitální materiál, který jako je vyvážený, vymezuje jak nezastavitelné plochy, zelený, tak dopravní infrastrukturu, jak městskou, tak státní a vytipovává místa k zástavbě, převážně v brownfieldech, převážně tam, kde je vybudovaná veřejná doprava. Tak v tom vlastně materiálu je přes 300 tisíc bytů, k tomu asi 60 tisíc městských. Určitě je to podklad k zvýšení jako potenciálu výstavby bytů a na to musí navazovat jako správně zpracovaný nový stavební zákon, což je otázka parlamentu.
7: Tolik dnešní aktuálně z Metropole, další za týden.
1: V průběhu noci a večera ještě zůstane většinou polojasno, oblačno, k ránu se budou tvořit mlhy. 8 až 5 stupňů, to jsou ranní teploty. V průběhu zítřejšího dne většinou proměnlivo, oblačno, polojasno, přechodně zatažená obloha, bouřky nebo přehánky, a to zítra v odpoledních hodinách. Maximální teploty 19 až 21 stupňů.
9: Karlína na Barandov, z Vinohrad na Břevnov, z Pražského okruhu na Pražský okruh. Všude jsme s tebou. Vítej v odpolední show metropolitního Hit Rádia City. Here we go!
10: Pár minutek po páté posloucháte vaši odpolední trojku Káťa a Vince, tak Dominik, ahoj všem.
0: Hello everybody.
11: Hello Káťa and to you, my friends listening.
0: Všimáte si, jak jsem veselá?
10: Čím to? Jo, já vím, ježišmarja.
11: Ty z nás zase budeš dělat idioty.
0: No takhle bych to vošklivě neřekla, ale
11: tak
0: ano.
11: Ty nám dáš možnost, abychom za sebe udělali idioty.
0: Mnohem lepší formulace. Výborně.
11: To mám ve smlouvě, tady tu formulaci. Dáváme ti možnost udělat za sebe idiota v rádiu.
10: O čem mluvíme? Negoogli to. To znamená, že Káťa jako jediná ve studiu ví slovíčko, který... Já se vsadím, že ani vy vědět nebudete. No za chvilku si zahrajem.
6: Hit Radio City.
10: Taylor Swift, ať nám ta cesta z práce utíká. Hezké odpoledne.

0: Lepší předehru jsme si nemohli psát. Taylor Swift, posloucháte Hit Radio City a teď desítky a desítky minut hádání.
1: Nech telefon v kapse. Vypni Wi-Fi. Zapomeň, že existuje Google. Teď si v tom jen ty, tvůj mozek a tvoje nejdivnější teorie. Negoogli to. Na Hit Radio City.
2: No, tak je to tady.
0: Tak jak to bude dneska? Jednoduchý.
2: Dneska to bude strašně jednoduchý.
3: Jak se vždycky rozsvítí oči, když nás může trápit. Všiml jsi z toho?
2: Ne, to je náhoda. Takže, dámy a pánové, vy, co jste v autech, v kancelářích, kdekoliv, kde se právě nacházíte, zahoďte chytrý zařízení, nechte si jenom svůj extrémně chytrý mozek a pojďte pomoct těm dvěma mozkům ve studiu, jo? Máme tady nové slovo. Dnešní slovo je Waldeinsamkeit.
0: Tak to jdu psát.
2: Walde. Píše se to Waldeinsamkeit na začátku dvojité V.
3: Waldeinsamkeit.
2: Waldeinsamkeit.
3: Je to něco jakoby z germánského prostředí? Nebo norského?
2: Je to německý původně.
3: Jak Wal...
2: Waldeinsamkeit.
3: Já jak to mám napsat toho Google, víš?
0: No, podle mě je to složenina ze tří slov. Waldein. A sám to bude něco jako od někuď. Nějaký aristokrat. Jako fon, mm-hmm. Tak je to sám. Waldein, někdo od Waldy.
3: Co se děje v tom mozku? To mě jako vidíte něco, sam... jako, když má někdo jako selhání v přímém přenosu.
0: Já jsem na stopě.
3: Ty jsi na stopě jak pes, který se najde svůj vlastní zadek eventuálně.
0: Jo, to bylo on asi.
3: Běháš za ocasem tady.
2: Ano, Waldeinsamkeit, to je pes, co si honí za ocasem.
3: A je to pocit, když máš chuť, ne, dobře.
2: Ne, prosím, úroveň.
3: Ale Walda Gang, to je kapela, že jo, česká?
0: Podle Valdemara Matušky.
3: A má to něco společného s Valdemarem Matuškou?
2: Ne.
0: Tak to opouštíme asi 10 variant, co máme.
3: Takže to není Walda in Sam. Walda v Samovi. Když máš velkou chuť najednou začít s svým vlastním kamarádem.
1: Negoogli to.
2: Ne. Waldeinsamkeit, jo? Je to na vás, dámy a pánové, pojďte prosím pomoct, protože to je zoufalý. 777-937-777, napište, nahrajte hlasovku. Co by to tak podle vás mohlo být? Pánové, co, už tam něco cinká?
3: Už vím, je to něco německy.
2: Ty jo, hodně hustej seš.
3: Je to, když ti smrdí spojka, to budu zkoušet na každý německý slovo.
2: Ne, ne. Ale mohla by to být třeba jako, hele, německou klobása, co?
3: Že to v Německu je nadávka, smrdí ti spojka.
0: Já myslím, smrdí ti klobása, no nechne to být.
2: No nic, pište 777-937-777. Chvilku pauza a za chvilku budem v utrpení pokračovat.
0: To potřebuji, děkuji. Waldeinsamkeit hrajou na Hit Radio. Ne, DJ Antoine, hezké odpoledne.

0: Pomohlo vám to k přemýšlení. DJ Antoine, posloucháte Hit Radio City. Negoogli
1: to. Tak pánové, máme tady slovo Valdain Samkajt a já bych jenom chtěla podotknout, že třeba dva z našich posluchačů, zdravím Míru a taky Petra, ty to poznali.
2: To není Míra a Petr, to je Majerin in Petrgraf.
0: A nebo je to Valda, no asi nám to nepřečteš, že?
1: Ne, jo. Neřeknu vám, co napsali, ale napsali to dobře, což je hustý.
2: Tak nám poraď zase, klasicky.
1: Minule jsem vám poradila moc a pak jste to.
2: No tak nám poraď trošku méně, pak budem to.
0: To budem ještě to jinak. Já mám tip, že je to, rovnou řeknu co, že se zamiluješ na ve svém rodném městě do cizinky. Vysvětlím. Je to ze situace Valdain, to je nějaký Němec, a mají první společnou noc a on jí řekne, že to zvládne sám. A jelikož je to Kate, tak jí říká Kajt jako Němec. Valdain sám Kajt. Valdain sám.
2: To je hezký.
1: Já to miluju, ale
2: to je hezký.
1: Dobře, hraje tam roli samota.
0: No sám.
1: Ale ne tvůj tady ten výmysl.
2: Je to, když se cítíš, že máš úplně vyčerpaný společenský baterky a chceš být prostě jenom chvilku sám.
1: Ne.
0: Že vyčerpáváš něčí baterky a on chce být sám s tebe, jako ty?
1: To máme s tebou často, Dominiku, to je pravda, ne.
2: Je to to, když se bojíš, že si nechal svý zvíře doma samotný?
1: O, ne.
0: No co na mě koukáš, já už nic nemám.
1: No tak nic, tak dobře, tak vám dáme ještě chvilku na přemýšlení.
2: Jsem v tom sám.
0: Kajt.
1: Dáme, pánové, pojďte ještě napsat, pojďte se přidat 777-937-777.
0: No, ale jsme blízko. Zase na stopě a budem trhat. Alex Warren, hezké odpoledne přejem. Vypište, hádejte.

0: Když to nejde silou, tak to půjde ještě větší silou. Linkin Park. No, uvidíme, jestli nám pomohli. Posloucháte Hit Radio City.
1: Negoogli to. Jsem se lekla, že to znamená, že ze mě tu odpověď vymlátíte.
0: To je druhá možnost.
2: Ty umíš karate.
1: To je pravda.
2: A Dominik by zmlátil dřív sám sebe než tebe.
0: Počkej, já jdu za to. No,
1: takže, Valdain Samkite. Už víme, že to má něco společného se samotou.
0: A vy, posluchači, minimálně dva, co víme, to víte.
2: Hele, je to něco pozitivního se samotou?
1: Mhm.
2: Jo?
1: Mhm.
2: Takže je to něco, co máš vlastně jako ráda na samotě. Byla to nějaká situace, kdy jsi sama a máš to ráda.
1: Mhm.
0: Valdain Samkite, mě to
2: zní. Je to ten pocit, když se s někým rozejdeš. Takový to, že máš pocit, že máš nekonečno možností.
1: Ne.
2: To já tady neznám, samozřejmě.
0: Když si tančíš sama, mně to přijde jako nějaký lidový tanec, který se netančí ve dvojici.
2: Masturbace, ale... se tomu říká tomu.
0: Ano, je to...
1: Ne.
2: Lidový tanec o samotě.
0: Tanec, při kterém taky
1: ne. Já si teď představuju strašný věci, no nic.
2: To nikdo nenutil.
1: Pánové, můžem asi odhalit. Dominik, přestaň se slíkat.
0: Je to tady, tančit.
1: Chtěla bych pochválit Petra, který napsal Lesní samota. A taky Míra, který napsal, to bude něco s lesem, si myslím, a je tam Ein, takže něco jako sám v lese. Ano, Valdain Samkite je pocit samoty nebo klidu, který člověk zažívá v lese.
2: A tam v tom lese dělá...
1: Nic, jenom tam...
2: Folklorní tanec pro jednoho. Zastrmeme
1: tady nějaká... A děsí veverky, no jasně.
0: Na fotopasti zaznamenaný.
2: No tak ty veverky jsou zmacený, že jo? Oni tam v tom lese hledají žaludy.
1: No tak to je asi všechno pro mě.
3: Žádný internet, žádná AI, jen náš mozek. Negoogli to v odpolední show na Hit Radio City. Hit Radio. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
4: Se porouchalo teplotní čidlo v obrovitánském skladu, kde zraje prošuto, jo. A kvůli tomu přehřátému vzduchu se tam zničilo přes 15 000 prémiových šunek, jo. Škoda, tam je prostě miliony eur. Všichni to prožívají úplně extrémně. Já si úplně představuju ty Italie, jak tam naběhnou do toho skladu a Giovanni, prozraď mi, je prošuto v pořádku.
5: Káco, 15 000 prošuto, je vřík.
4: Adio,
3: dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. To musíte zažít. Se Slevomatem na Hit Radio.
6: Dneska je opět u nás Richard ze Slevomatu. Richarde, povídej, co je teď na Slevomatu zajímavého.
7: Ahoj, dneska vám chci říct, že běží na Slevomatu obří kampaň na cestování. Jestli jste to ještě nezaznamenali, tak zaznamenávejte. Do 25.5. nakoupíte ještě výhodněji spoustu pobytu.
6: Výborně to slyším rád, protože batůžek už tady mám, přibalím si jenom doklady, pro jistotu beru opalovací krém a ty mi prozraď, kam jedem.
7: Kam chceš, ale každopádně ušetříš.
6: Jo, takhle. Přímě jsem myslel, že to budeš platit ty, ale dobře, tak aspoň ušetřím, jo? Ale kde tu nabídku najdu?
7: Je to normálně hned na hlavní stránce slevomat.cz a tam hned uvidíš nahoře velkou upoutávku. A slibuju ti, že když tam bude něco fakt ve velký slevě, tak to platím.
6: A, dobře, to rád slyším, tak počkej.
7: Co tam šubelíš, ty už si to hledáš, ne?
6: No tak já jen tak kontroluju, jestli je to tady opravdu, hele... Široký výběr top hotelů u nás i v zahraničí. Mm-hmm. Hele, 40% už je dost?
7: Jasně, to stačí. Takže přátelé, Kuba teď nějakou dobu nebude vysílat. Já se těším příště a vy nakupujte, protože to musíte zažít.
6: Arrivederci!
3: To musíte zažít. Se Slevomatem na Hit Radio. Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3DC25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
8: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, bilabil, bilabil, CZ.
9: Nebe, celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe, celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
10: sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho! Levels.
11: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
12: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
11: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
12: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
13: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
14: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
13: A tak to bude drahé.
14: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
15: Odplouvám kránu na katamaránu.
16: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
15: Odplouvám kránu na katamaránu.
16: www.pragueboats.cz.
15: Už ví.
16: Tak vzhůru na palubu.
17: Stavebniny Dek přináší mega akci. Smrková palubka Klasik tloušťky 15 mm v kvalitě AB, metr čtvereční nyní za skvělých 245 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Klasik za super cenu. Více na Dek.cz.
18: Před více než 100 lety se zrodila legenda Royal Enfield. Spojení historie, stylu a svobody. A příběh pokračuje. Více na remoto.cz.
19: Hit Radio.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozhodnout.

0: Miraj, posloucháte Hit Radio City. Kamarádi, koupili jste někdy něco na Temu? To se neptám, protože dohrál Miraj, jo, dobrý.
1: To je přesně můj styl, dobrý, jsem rád, že nejsem jediný, kdo dělá blbý vtipy.
0: Kamarádi, ptám se proto, jel jsem z práce a vezl mě taxikář. Označený vozidlo, všechno, bylo to přes takovou tu službu. A nevím, asi to víte, že se musí jezdit v pruhu pro taxíky, když máte licenci, označený vozidlo a podobné věci. Nedávno to schválili po novým. No a on říkal, že ho zastavili, protože jediná věc, co mu chyběla, je takový to žlutý, co máte na střeše.
1: Ježiš, ta klasika.
0: No a teď to musí sehnat, protože platil nějaký 3 000 korun za to, že to neměl, ale nikde to neprodávají, takže on to koupil právě na Temu.
2: Takže když bych začala tohle prodávat v Česku, tak mám díru na trhu?
0: Proto no, vám to říkám, Káťa je první
1: a
0: tedy.
1: Víte, že já mám, nebo měl jsem respektive jednu dobu taxikářskou licenci?
0: Ne.
1: Aha, já jsem totiž jezdil takový ten soutěžní taxík, že jo?
2: Jo, já myslím, že podle tebe natočili ty únosy, víš, taxíkový.
1: Já myslím, taky to fake taxi, nebo to...
2: nebo tak.
1: Ne, to jsem nedělal já, to dělal někdo jiný. Ale je mi podobný, jenom někde. Už možná dneska stačilo, viď?
2: Já už jsem dostala svolení od šéfa vám vypínat mikrofon.
1: Mě vytrhnou další zuby.
0: Fake taxi z Temu, jste možná vidět.
2: Před takovou hezkou písničkou.
0: Lenny Kravitz.
1: Počkej, já to opravím. A teď tohle.

0: Niko Santos, posloucháte Hit Radio City a taky vaši trojku. Káťa, Vince a Dominik se pomalu loučí. Dneska jsme vás, doufám, navnadili na ten hokej 2020, že hrajeme.
1: Je to tak,
0: proti Švédu.
1: Správně, ano.
0: A hlídal jsem to celou dobu, žádný Švédy jsme nehráli dneska. Co se týče aspoň našeho playlistu.
1: Takže večer je přehrajeme.
0: Večer je přehrajeme, to je samozřejmě přímá úměra, taky jsme na něký dali špínu dneska.
2: Ano, já jsem se třeba dneska naučil, že je pro mě výrazně bezpečnější, když mám zašitou pusu, protože když ji otevřu, tak to bolí víc ostatní lidi, než mě to trhání osmiček.
0: Konečně.
2: Takže se
1: přiznávám. Já jsem ráda, že pondělí přineslo takhle objevné věci.
2: Ano, ne, já jsem si uvědomil, je mi špatně sám za sebe zpytovat sebevědomí minimálně teď na 4 hodiny do kostela. Uplečet na hrách. Nemáte někdo hrách?
1: Dámy a pánové, zítra opět nepoužitelní, hrajeme o 4 VIP lístky na Sparta Fest.
0: Zase?
1: Celý týden o ně hrajeme, Vincente.

0: budeš to takhle komentovat po každý. Výborně, dáme a pánové, ano, zase. Takže i zítra máte šanci přesně v 16.30 a my tu budeme v kolik?
1: Ve 3 hodiny.
2: Je to tak.
1: Je to tak.
0: Se mějte krásně, ahoj.
1: Můžeme se ty vzít my? Jo, oni ještě běží mikrofony, pardon.
2: Ahoj.
3: Bezpečnost má zelenou od Kooperativy a neb kyberbezpečnost pro každého.
4: Víte, jaké je nejpoužívanější heslo na světě? Ano, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Přitom stačí jeden únik dat nebo slabé heslo a hacker vám ovládne bankovní účet. Co s tím nám poradí bezpečnostní expert David Pec? Dobrý den.
5: Dobrý den, tak základem je mít pro každou službu unikátní a silné heslo. Nemusíte si ho pamatovat, o to totiž existují správci hesel. Asi nejdůležitější je mít u e-mailu a banky takzvané dvoufaktorové ověření. To totiž sníží úspěšnost útoku hackera až o 99%.
4: Děkujeme moc a konkrétní návody na správné zabezpečení najdete na bezpečnostmazelenou.cz.
6: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
7: Jaké boty a kabelky na léto? Na e-obuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože e-obuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na e-obuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. E-obuv ví.
8: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
9: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
10: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.

0: i na www.levnězčiny.cz.
1: Hit Radio. 3 dny, 1 trať a tvoje závodnický já v extázi. Vyhraj v soutěži Rychlá pětka 2 třídenní gold vstupenky na MotoGP v Brně. Nastartuj svoje motory každé všední ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
2: MotoGP je zpět. Nenech si ujít Grand Prix České republiky 2026 už 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně. Více informací najdeš na autodrombrno.cz.
1: Před více než 100 lety se zrodila legenda Royal Enfield. Spojení historie, stylu a svobody. A příběh pokračuje. Více na remoto.cz.
3: Reklamy byly dlouhý. Sorry, ale my z něčeho tuhle pražskou trojku platit musíme. Dominik, Vincent,

0: si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Dobrý podvečer. Přerušovaná kolona se táhne Pražským okruhem, a to od Jesenice až po Ořech. Zdržení kolem 10 minut pak hlásíte z Kbelské ulice, a to v obou směrech, nebo také ze Štěrboholské na úrovni Štěrbohol. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
3: Léto ve Špindlerově Mlýně? Nejvýhodněji se Špindl Walk and Aqua sezónkou. Díky ní máte v kapse lanovky a dětská hřiště, koloběžky, trampolínu a nově i 3 vstupy do místního akvaparku. Užijte si hory i relax ve Špindlu za akční cenu 1590 korun jen do konce května. Více info na skiareal.cz.
4: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
5: K novému vozu Hyundai od Autocode získáte zimní pneumatiky nebo tažné zařízení zdarma. A k tomu další bonusy. Autocode.cz. Více než 30 let s vámi.
6: Housebrand Café, per favore?
7: Si, signora.
8: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
9: Je čas. Rehabilitační pomůcky CZ. Nejširší sortiment rehabilitačních a cvičebních pomůcek Terabend, Spofy a další desítky značek skladem. Rehabilitační pomůcky CZ.
1: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Rodiče dětí, které se narodí od 1. ledna příštího roku, by mohly mít vyšší rodičovskou. Místo současných 350 tisíc korun by dostali 400 tisíc, na dvojčata a vícerčata pak 800 tisíc korun. Počítá s tím novela, kterou dnes se schválila vláda. Změny v preventivním screeningu u rakoviny prsu. Od července už nebudou ženy pro vyšetření na mamografu potřebovat žádanku od gynekologa nebo praktika. Objednání bude možné napřímo. Prezident Petr Pavel je připraven jmenovat Miroslava Hlaváče do funkce náčelníka generálního štábu. Návrh na jeho jmenování dnes schválil kabinet. Prezident podle Hradu považuje Hlaváče za dobrého kandidáta, a to i vzhledem k jeho velícím a vojenským zkušenostem, vzdělání nebo schopnostem. Start cyklistické Tour de France se v roce 2028 vrátí po 2 letech do Francie. Po letošním zahájení ve Španělsku a následně ve Velké Británii se pak uskuteční v Remeši. Upraveném kalendáři, který se přizpůsobí olympijským hrám v LA, začne 115. ročník staré dámy už 24. června.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
2: V noci a ráno pak polojasná oblačná obloha, ojdněle se mohou tvořit mlhy, ranní teploty kolem 9 až 4 stupňů, v průběhu dne nás čeká proměnlivá oblačnost, postupně přehánky nebo dokonce i bouřky, maximální teploty 17 až 22 stupňů a vítr slabý proměnlivý.
10: Pondělí, 18. hodina, to neznamená nic jiného, než že startujeme hudební speciál Hit Radio Classic. Tak dobrý poslech. Michal Pospíšil.

tuhle partičku velmi dobře znáte, Bonnie M. Královali zejména v osmdesátkách a v 88. vznikl Megamix. Písně, které velmi dobře známe, dali do jednoho dlouhého tracku, který jsme připomněli na Hitrádiu právě teď. Posloucháte hudební speciál Hitrádio Klasik. Ten jsme odstartovali, tak jako každý všední den úderem 18. hodiny. Až do 21. vám budeme hrát to nejlepší z minulosti. Vybíráme to nejlepší a nejzásadnější z 80. 90. a milénia. Brouzdáme naším hudebním archivem a v tom jsme našli třeba i tenhle klenot. Jmenuje se Yellow. Stojí za ním skupina Coldplay. Tak si to pořádně užijte.

0: parádní, pozitivní, motivační. Tak by se dala shrnout písnička Highland, kterou jsme si poslechli právě teď od hudebního projektu One More Time. A tohle už je další velmi známá záležitost. Písnička, která královala zejména v 80. Pet Shop Boys, It's a Sin. Záležitost, kterou pro vás máme nachystanou, i takhle vám na Hit Rádiu budeme hrát v těch příštích minutách. No a hitů těch máme snad nekonečno, tak přidáme třeba ještě Jenny Jackson a nebo skupinu No Name, i na tu se můžete těšit.
1: Do té zoo?
2: Jasně, už balím.
1: Mami, a co když bude pršet?
2: Zabalila jsem ti bundu, ale radši vezmeme i letní sovčelky z V-Martu. Ty jak si v nich řádil v kalužích, pamatuješ?
1: Jo, to bylo super.
2: Viď, mám dobaleno.
1: Hurá, jedem!
2: Letní sovčelky z V-Martu. Na každé jarní i letní dobrodružství. Najdete je na v-mart.cz. V-Mart. Ušito v Liberci.
3: trenirkarna.cz.
4: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
3: trenirkarna.cz.
5: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
6: Záskok Y. Užijte si vždy jedinečné improvizační představení Jiřího Lábuse a jeho hereckých kolegů.
7: Co je tohleto? To je sama doma, no?
6: Tak nezůstávejte sami doma. Divadlo Kali vás baví.
8: Randíte?
9: A tohle znáte?
8: Bylo to fajn, ozvu se.
9: Sestěhujem se hned?
8: Zapomněl jsem peněženku.
9: Uděláme si selfiečko?
8: Promiň, volá manželka.
9: Mrkneme do pařížský.
8: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
10: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
9: Elite Date, seznamka pro vztah.
11: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
9: elitedate.cz.
12: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
13: K novému vozu Hyundai od Autocode získáte zimní pneumatiky nebo tažné zařízení zdarma. A k tomu další bonusy. Autocode.cz. Více než 30 let s vámi.
14: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
15: A tava!
16: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
14: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
16: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
17: Housebrand Café, per favore?
18: Si, signora. Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
19: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
20: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
21: A až dorazíš domů, tak zajedeme pro ty sazeničky jahod, rajčat, paprik a také bylinky.
22: No jasně, super.
21: Od kdy se těšíš do zahradnictví?
22: Od té doby, co jezdíme do Vraňan. Do Vraňan se těší všichni.
21: Dámy na rozkvetlé zahradnictví plné sazenic a vrep s avokádem, maču mango nebo jahoda.
22: Pánové na burger s trhaným masem.
23: A děti na 11 druhů zmrzlin, teda hlavně na tu legendární z vraňanských jahod.
22: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

Tohle byla skupina No Name, Věčnost, písnička, kterou jsme rádi připomněli. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. Hrajeme to nejlepší od 80. až po milénium. Hrajeme taky hokej a hokejem žijeme na Hit Radio, to je jasná věc. Dnes ve 20 hodin nás čeká pochopitelně duel se Švédskem, respektive 20 hodin 20 minut. K tomu jsme na Hit Radio, to je jasná věc. Dnes ve 20 hodin nás čeká pochopitelně duel se Švédskem, respektive 20 hodin 20 minut. K tomu, kdy padne to úvodní

0: tohle pondělí je hodně na pohodu. Postaral se o taky Orangey s hitem What's Love Got To Do With It. Tahle písnička úplně původně pochází od Tiny Turner. Představila ji světu v roce 1984. Každopádně v roce 1996 dostala tenhle z Brusu nový svěží kabátek. Orangey ten beat zpomalil, taky si tam zarepoval, najal si jinou zpěvačku. No a výsledkem je písnička, která přežila do dnešních dní a stále je naprosto fantastická. Mohli bychom to vzít, nakopírovat a vložit taky do téhle písně, protože má úplně podobný příběh. Single, který přežívá celé generace a ještě mnoho jich bude dál doprovázet. Tak moc fantastický je projekt Laidback a písnička Bakerman. I tu pro vás máme na Hitradio připravenou. V rámci hudebního speciálu Hitradio Classic vám už za chvíli i takhle budeme hrát.
1: Jo, veršujeme s fyzioklinikou.
2: Bolí tě záda, tělo stávkuje.
1: Přijď na masáž, fyzioklinika tě rozmasíruje. U nás masér ví, kam sáhnout.
2: Tělo zmáčknout, sval protáhnout.
1: Tělo prosí, dopřej mi klid.
2: Fyzioklinika ví, kam s tím máš jít.
1: Bolí to a přemýšlíš o svých svalech, pomůžeme v masérských rituálech. Včera jsem ve fyzioklinice byl.
2: A dnes bych zas radostí skotačil.
3: Na webu je snadný kvíz a masáž zdarma dostaneš, když správnou odpověď zaklikneš.
4: Fyzioklinika.cz.
5: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
6: Fakt? A kam pojedeme?
5: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
6: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Vidíš to?
8: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
7: No a víš, co vidím já?
8: Co?
7: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
8: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
7: U nás si vybere úplně každý.
8: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
7: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit.
8: Nejlepší dárek je zážitek.
9: Firma na zážitky. CZ.
10: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, bilabil, bilabil, CZ.
11: Odplouvám kránu na katamaránu.
12: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
11: Odplouvám kránu na katamaránu.
12: www.prageboats.cz.
11: Už ví.
12: Tak vzhůru na palubu.
13: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
14: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
13: A tak to bude drahé.
14: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
15: Randíte?
16: A tohle znáte?
15: Bylo to fajn, ozvu se.
16: Sestěhujem se hned?
15: Zapomněl jsem peněženku.
16: Uděláme si selfiečko?
15: Promiň, volá manželka.
16: Mrkneme do pařížský.
15: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
17: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
18: Elite Date, seznamka pro vztah.
19: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
18: elitedate.cz.
2: Záskok Y. Užijte si vždy jedinečné improvizační představení Jiřího Lábuse a jeho hereckých kolegů.
4: Co je tohleto? To je sama doma, no.
2: Tak nezůstávejte sami doma. Divadlo Kali vás baví.
10: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Design for Life. Určitě jste teď poznali skupinu Manic Street Preachers. Tohle jsme vám hráli v pondělí večer na Hit Radio.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý. Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvámneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě.
2: Je, yeah, to už je 25 let.
3: Je, yeah, a pořád nás to baví.
2: Oslavte si JN Interiér výročí 25 let a získejte slevu 25% na kuchyně na míru.
3: JN Interiér CZ.
2: Využijte váš prostor.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
0: Pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic, hrajeme to nejlepší od 80. až po milénium. S vámi Michal Pospíchal, přeju hezký pondělní večer.

baby nebude sedět v koutě. Nenechali jsme jí sedět ani my, tohle byl hříšný tanec. Určitě si vzpomenete na tu legendární hlášku a taky to velkolepé finále, kde se objevila právě tahle píseň If I Had The Time Of My Life. Ten samotný snímek se odehrává v létě roku 1963. Každopádně písnička nás zavedla do 87. Pokračovat budou teď No Doubt, Just a Girl. Tak i tohle vám hrajeme na Hit Rádiu v rámci hudebního speciálu Hit Rádio Classic, ve kterém se vracíme zpátky v čase.

0: Tohle byly Monkey Business, Piece of My Life. I tohle jsme vám hráli na Hit Radio v rámci hudebního speciálu Hit Radio Classic. Posloucháte to nejlepší od 80. až po milénium. Nachystali jsme taky tuhle parádní věc. Při pondělku nám náladu zlepší Bewitched a jejich Rollercoaster. Projedeme se tedy na horské dráze a to už je za chvilku. Taky Fine Young Cannibals a nebo Two Brothers on the Floor. I tohle pro vás máme připravené. Na své si přijde opravdu každý.
1: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
2: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
3: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
4: Odplouvám kránu na katamaránu.
5: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
4: Odplouvám kránu na katamaránu.
5: www.prageboats.cz.
4: Už ví.
5: Tak vzhůru na palubu.
6: Housebrand Café, per favore.
7: Si, signora. Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
8: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
9: A tava!
10: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
10: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
11: Jo, jo,
12: veršujeme s fyzioklinikou.
13: Bolí tě záda, tělo stávkuje?
14: Přijď na masáž, fyzioklinika tě rozmasíruje.
15: U nás masér ví, kam sáhnout.
16: Tělo zmáčknout, sval protáhnout.
17: Tělo prosí, dopřej mi klid.
18: Fyzioklinika ví, kam s tím máš jít.
19: Bolí to a přemýšlíš o svých svalech? Pomůžeme v masérských rituálech. Včera jsem ve fyzioklinice byl.
20: A dnes bych zas radostí skotačil.
21: Na webu je snadný kvíz a masáž zdarma dostaneš, když správnou odpověď zaklikneš.
22: Fyzioklinika.cz.
23: Už zase nejde internet.
24: Ta Wi-Fi je pomalá.
25: Ne.
26: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost?
27: Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti?
28: A navíc v latinskoamerickém rytmu a hip-hopu a pod vedením rodilých tanečníků.
29: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
30: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
31: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
32: Záskok Y. Užijte si vždy jedinečné improvizační představení Jiřího Lábuse a jeho hereckých kolegů.
33: Co je tohleto? To je sama doma, no.
32: Tak nezůstávejte sami doma. Divadlo Kali vás baví.

0: Tak tohle asi netřeba zevrubně představovat, Queeny pozná úplně každý. Tohle byla jejich One Vision. Posloucháte Hitrádio, hudební speciál Hitrádio Classic. Do 21 hodin vám hrajeme to nejlepší z 80. 90. a milénia. Europe, The Final Countdown, tak to bude výlet na sever, do Švédska. No a abychom to drželi vyrovnané, tak proti tomu Švédsku, jelikož dnes hrajeme hokej, tak budeme hrát taky muziku, taky českou. MiG 21 na chystaní malotraktorem se projedeme. Už je za chvíli na Hitrádiu. Stejně tak Entrance Disco. I to stihneme do konce hodiny hrát.
1: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Tentokrát jsem si pozvala Karol Akvído, Pokáče, Lollipops, Milana Peroutku, Káju a Bambuláčka, Adélu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky právě teď na denprincezen.cz.
2: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
3: Tvůj nejdůležitější den si zaslouží zvláštní pozornost.
4: Tvůj nejdůležitější den se nesmí pokazit.
5: Tvůj nejdůležitější den musíš prožít naplno.
6: Svatební sezóna v rezortu Svět je zahájena. Originální prostředí, obřad, hostina, ubytování, skvělý personál a to vše na jednom místě. Stačí říct
5: ano.
6: Resort Svět. Nejkrásnější svatba na světě. www.resortsvět.cz.
7: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z králičí zahrádky.
8: Venku je tak hezky, že se nevyplatí sedět doma. Děti mě hledají v trávě. Já se schovávám a pak se nechám pohladit. A když někdo řekne hop, tak já skočím. Hopnu. Teď jsem přeci králík.
7: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.

0: Final Countdown, obrovský hit, který jsme připomněli na Hit Radio právě teď a který nás dovedl také k 20. večerní. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Hausbrand Café, per favore?
3: Si, signora.
4: Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
5: Odplouvám kránu na katamaránu.
6: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
5: Odplouvám kránu na katamaránu.
6: www.pragueboats.cz.
5: Už vím.
6: Tak vzhůru na palubu.
7: I'm Dua Lipa.
8: Hi, I'm Lenny Kravitz.
0: Hrajeme to nejlepší z 80., 90. a milénia. Další hodinu otevřou Depešáci. S vámi Michal Pospíchal a přeju hezký pondělní večer.

Tohle je písnička, která zpěvačce Kylie Minogue do života přinesla štěstí. I Should Be So Lucky. Hráli jsme na Hit Rádiu. Mimochodem, když tuhle píseň nahrávala, tak prakticky neměla zkušenosti se zpěvem, protože Kylie Minogue byla především zpěvačka, tedy herečka, a dříve vystupovala v seriálu Sousedé. To byl seriál, který úplně původně pocházel z Austrálie. Kylie Minogue tam měla velmi výraznou roli. No ale tak nějak se začala pohybovat v tom hollywoodském světě plném celebrit a z Austrálie se dostala právě i do Ameriky. Všimlo si trio producentů, to si říkalo Stock Aitken Waterman, což je mimochodem slavná trojice hitmakerů, která produčně stojí za celou řadou naprosto skvělých hitů z osmdesátek. No a tedy i Kylie Minogue dostala možnost naspívat jednu z jejich písní. Byla to právě singlovka I Should Be So Lucky a mimochodem tahle píseň prý vznikla za pouhých 40 minut. To se občas u těch vůbec největších hitů vlastně stává. Je to scénář, který sem tam slýcháme. Tak za chvilku přidáme další velký hit skupina YouTube, Stuck in a Moment You Can't Get Out Of, ale teď Captain Hollywood Project Flying.

0: slibovaná partička z Irska, Bonovox, jejich hlasem. Určitě jste poznali skupinu U2. Stuck in a moment, you can get out of. Záležitost, kterou jsme slibovali a slib splnili. Máme pro vás věc, na kterou se možná trošku zapomnělo, ale je to škoda. Tohle je Karia Spoutaná. Hodně velká vlna nostalgie. Takhle vám budeme hrát na Hit Radio v pokračování dnešního vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic.
1: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Tentokrát jsem si pozvala Karol Aquido, Pokáče, Lollipops, Milana Peroutku, Káju a Bambuláčka, Adélu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky právě teď na denprincezen.cz.
2: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
3: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.

0: www.hyundai.cz. Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
1: K novému vozu Hyundai od Autocode získáte zimní pneumatiky nebo tažné zařízení zdarma. A k tomu další bonusy. Autocode.cz. Více než 30 let s vámi.
2: Atención, señoras y señores!
3: La Tropical Party opět roztančí Smíchov. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí, to všechno na nádherné terase Smíchov.
2: La Tropical!
3: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
2: Yes,
3: další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
2: Awarashar!
4: Vidíš to?
5: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
5: Co?
4: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
5: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
4: U nás si vybere úplně každý.
5: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
4: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
5: Nejlepší dárek je zážitek.
6: Firma na zážitky.
5: CZ.
0: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Pan Keating nám teď zpívá Don't Fight It, každopádně naopak, my musíme fajtit, poněvadž protože teď se hraje hokej. Česko se postavilo proti výběru Švédska, chce si napravit reputaci s tou prohrou proti Slovinsku. No a zatím to vypadá slibně, protože už ve třetí minutě padl gól a pochopitelně do té správné branky. Národní tým je tedy ve vedení, Lukáš Sedlák tečoval na hození Filipa Hronka od modré čáry a kotouč skončil ve švédské síti. Tak si hlavně budeme držet palce v tom, ať tahle bilance pokračuje. My pokračujeme v těch největších hitech, hrajeme 80, 90, Millennium, posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. Za chvilku Pretenders, teď ale Pharrell. I'll show you see.

0: Rest in the Pocket, tohle je single, který v roce 1980 opanoval světové hitparády. A přitom mu zpěvačka skupiny Pretenders vůbec nevěřila a nechala se slyšet, že jí ani moc nebavil. Nakonec ale hit, který neměla ráda, znamenal, že na hudební scéně tahle partička částečně z Ameriky, částečně z Británie prorazila. My pro vás máme další velké jméno, u nás je to totiž jedno velké jméno za druhým. Prostor na Hit Rádiu dostane skupina Lucie nebo zpěvačka Dido. Tohle je její ikonická věc. Písnička Life for Rent. I tohle vám ještě do konce hodiny zahrajeme v hudebním speciálu Hit Radio Classic.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
3: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.
4: Je, yeah, to už je 25 let.
5: Je, yeah, a pořád nás to baví.
4: Oslavte s JN Interiér výročí 25 let a získejte slevu 25% na kuchyně na míru.
5: JN Interiér.cz.
4: Využijte váš prostor.

0: Zažijte Zoo Praha jinak.
1: Vršovické divadlo Mana uvádí po zavíračce v bývalém Sloninci komedii Ptáci, zvířata a moji příbuzní pod záštitou britského velvyslance.
0: Navíc 200 korun z každé vstupenky pomáhá přímo Zoo.
1: Poslední týden v červnu pod širým nebem. Vstupenky na vršovickedivadlo.cz.
2: Atención, señoras y señores!
3: La Tropical Party opět roztančí smíchov. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí, to všechno na nádherné terase Smíchov.
2: La Tropical!
3: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
2: Yesom!
3: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
2: Awarashar!

0: Tohle je Frankie Goes to Hollywood, Relax. Relax si určitě nedali naši borci na ledové ploše, je to neuvěřitelná kanonáda. Švédsko-Česko, aktuálně 0-3, tedy 3-0 v náš prospěch. To jsou dobré zprávy.
1: Hit Radio Classic. To nejlepší z 80., 90. a milénia na Hit Radio.

0: Tak krásně jsme si hráli uplynulé 3 hodiny. Ladíte hudební speciál Hit Radio Classic. Ten nabízí to nejlepší z 80. 90. a milénia. A teď je dospěl do velkolepého finále. Na Hit Radio pokračujeme třeba Lady Gaga nebo skupinou Imagine Dragons. A taky dál fandíme českému hokeji. Držte palce.
1: Atención, señoras y señores.
2: La Tropical Party opět roztančí smíchov.
1: Stres.
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropical!
2: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yeso!
2: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
1: Awarashar!

0: Hausbrand Café per favore?
1: Si, signora. Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrand Káva.cz

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
2: A tava!
3: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
4: Odplouvám kránu na katamaránu.
5: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
4: Odplouvám kránu na katamaránu.
5: www.pragueboats.cz.
4: Už ví.
5: Tak vzhůru na palubu.
6: Vidíš to?
7: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
6: No a víš, co vidím já?
7: Co?
6: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
7: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
6: U nás si vybere úplně každý.
7: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
6: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
7: Nejlepší dárek je zážitek.
8: Firma na zážitky.
7: CZ.

0: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Tentokrát jsem si pozvala Karol Akvído, Pokáče, Lollipops, Milana Peroutku, Káju a Bambuláčka, Adélu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky právě teď na denprincezen.cz.
1: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
2: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
3: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
4: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
5: K novému vozu Hyundai od Autocode získáte zimní pneumatiky nebo tažné zařízení zdarma. A k tomu další bonusy. Autocode.cz. Více než 30 let s vámi.
6: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
7: Vidíš to?
8: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
7: No a víš, co vidím já?
8: Co?
7: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
8: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
7: U nás si vybere úplně každý.
8: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
7: Širší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
8: Nejlepší dárek je zážitek.
9: Firma na zážitky.
8: CZ.
4: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek s kladem a online. e-kondomy.cz.
1: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná, ověřená odborníky. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. onkokosmetika.cz.
2: Tvůj nejdůležitější den si zaslouží zvláštní pozornost.
3: Tvůj nejdůležitější den se nesmí pokazit.
4: Tvůj nejdůležitější den musíš prožít naplno.
5: Svatební sezóna v rezortu Svět je zahájena. Originální prostředí, obřad, hostina, ubytování, skvělý personál a to vše na jednom místě. Stačí říct
4: ano.
5: Rezort Svět. Nejkrásnější svatba na světě. www.resortsvět.cz.
6: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
7: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
8: Páchnoucí klimatizace po zimě?
9: V autě 40 stupňů?
8: To nechcete.
9: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
8: Jsme tu pro vás.
9: Klima Express.
8: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
9: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
8: Skočte si nakoupit.
9: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
8: Objednejte se na
9: klimaexpress.cz.

0: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná, ověřená odborníky. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. onkokosmetika.cz.
1: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
2: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
3: Páchnoucí klimatizace po zimě?
4: V autě 40 stupňů?
3: To nechcete.
4: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
3: Jsme tu pro vás.
4: Klima Express.
3: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
4: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
3: Skočte si nakoupit.
4: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
3: Objednejte se na
4: klimaexpress.cz.

0: zlepši si náladu.
1: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: Hit Radio City.
1: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.

0: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná, ověřená odborníky. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. onkokosmetika.cz.
1: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
2: Tvůj nejdůležitější den si zaslouží zvláštní pozornost.
3: Tvůj nejdůležitější den se nesmí pokazit.
4: Tvůj nejdůležitější den musíš prožít naplno.
5: Svatební sezóna v rezortu Svět je zahájena. Originální prostředí, obřad, hostina, ubytování, skvělý personál a to vše na jednom místě. Stačí říct
4: ano.
5: Rezort Svět. Nejkrásnější svatba na světě. www.resortsvět.cz.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
8: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz

0: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná, ověřená odborníky. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. onkokosmetika.cz.
1: Tvůj nejdůležitější den si zaslouží zvláštní pozornost.
2: Tvůj nejdůležitější den se nesmí pokazit.
3: Tvůj nejdůležitější den musíš prožít naplno.
4: Svatební sezóna v rezortu Svět je zahájena. Originální prostředí, obřad, hostina, ubytování, skvělý personál a to vše na jednom místě. Stačí říct
3: ano.
4: Rezort Svět. Nejkrásnější svatba na světě. www.resortsvět.cz.
5: Necítíte se dlouhodobě dobře? GenX odhalí problém s krve. GenX. Laboratorní vyšetření bez čekání. Výsledky okamžitě. GenX.cz.
6: I'm Nicki Minaj.
7: Hey, this is John Legend.
8: Hey, it's Taylor Swift.
5: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: Radio City. Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
1: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná, ověřená odborníky. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. Onkokosmetika.cz.